0: rádio.
1: Zlepši si náladu.
2: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si slyšel.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio Nerd Music. Tohle vám hrajeme nově.

0: Housebrand Café, per favore?
1: Sì, signora.
2: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
0: Tak dobře poslouchejte.
3: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
0: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
0: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
0: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na...
5: Firma na zážitky.
0: CZ.
6: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
7: Já.
6: Protože jsou spolehlivé?
7: Já, natürlich.
6: A se zárukou na 5 let zdarma?
7: Já,
6: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.

Panther.

from yourself.

0: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinza na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
1: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.

0: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
1: To jen se zeptej tatínka.
2: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: Šestá hodina, krátké zprávy a David Jošt. Válka na Blízkém východě dopadla na české firmy. Podle posledních průzkumů válečný konflikt mezi Spojenými státy a Íránem pociťuje 5 ze 6 tuzemských společností. Trápí je především zdražování pohonných hmot, které od doby před válkou připsali v průměru zhruba třetinu. Taky Česko se setká s ebolou. Fakultní nemocnice Bulovka se chystá na přijetí nakaženého občana Spojených států. Podle ministerstva zdravotnictví nepředstavuje pro českou veřejnost riziko, postupy pro podobné situace jsou totiž jasně nastavené. Muž je bez příznaků a do Česka by měl dorazit dneska večer. A na závěr smutná zpráva z tenisu. Španělský mladík Alcaraz letos nenastoupí v Old England Clubu. Jeho účast na letošním ročníku Wimbledonu zhatí zranění zápěstí. Vítěz legendárního Grand Slamu z let 2023 a 2024 to včera oznámil na sociálních sítích. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Chomutovské muzeum získalo 3. místo v cenách Gloria Musealis v kategorii muzejní publikace roku 2025. Podle pořadatelů 3. místo získala kniha o nástěnných malbách v kadaňském františkánském kostele. Zvláštní ocenění získala také Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích za výstavu s názvem Pařížanky a další zvláštní ocenění putovalo do oblastního muzea v Ústí nad Labem za dokumentární projekt Království mídlových bublin o rodině Šichtů. Na severu Čech bude dnes převážně velká oblačnost, odpoledne se objeví i déšť, teploty 18 až 21 stupňů Celsia.
8: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sport areálu Klíny, zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků, sport areál Klíny.
9: Začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem.
10: Snídaně šampionů.
11: Je to neuvěřitelné, ale jsme tu kompletní. 6 hodin, 3 minuty, je tu Jasmin.
12: Ahoj.
11: Je tady David.
13: Dobré ráno.
12: A Michal.
11: Dobré ránko. Jak se máte lidi, co?
13: Tak já vždycky už teďka jdu do toho studia nervózní, kdo přijde, kdo nepřijde, no.
11: Já to věděl. Tak jsme hlavně rádi, že jste přišli. Vy, kdo nás sladíte, Blink-182. Tím začínáme, hezké ráno.
9: Hit

0: I Miss You, Blink 182, 6 hodin, 6 minut, tohle je Hit Radio. Michal, Jasmin a David s vámi přejeme krásné středeční ránko. Já jsem úplně zapomněl, co je za den normálně. Já jsem taky skoro zapomněl ráno vstát, se vám musím přiznat.
1: Jak to?
0: No, víme, že mám asi 6 budíků. Dobře, 4 budíky. A tak jsem odklik jeden, odklik jsem druhý a teďka přišla absolutně nebezpečná věc. Já jsem zavřel oči ještě.
2: Riskuješ.
0: Riskuju a za 3 vteřiny jsem je odevřel a říkám si, ježiš, ještě, že protože už teď by tady byla Jasmin a David sami, byste tady byli.
2: Nic novýho.
0: A já teda musím prozradit, já když přijdu třeba v 5.55, tak Jasmin mi takhle vždycky do výtahu sem pošle SMSku. Sej zhůru, že jo, ty...
1: Tak to není, ale dneska jsem chtěla psát taky a ty si v tu chvíli přišel, takže naštěstí jsem psát nemusela, ale stresík byl.
0: Máme napojeno, no, takže já jsem tím chtěl jenom říct teda, že jsem strašně rád, že jsem se vykopal z postele, že to bylo náročnější, co vy dva?
1: Za Davida, pohodě vy.
2: Úplně v pohodě.
0: Ne, v pohodě, no.
1: Za mě taky dneska v pohodě, ale zajímá mě, jak za vás. Čeká nás klasicky minuta šampionů, máme 60 sekund na to přečíst všechny vaše zprávy a chceme po vás 3 věci. Jak se jmenujete, odkud jste a co to vaše ráno?
0: To číslo znáte, 777-937-777, budeme rádi za SMSku nebo zprávu přes WhatsApp. No a samozřejmě, za co byste mohli být rádi vy, takhle chvíli po 6. je další parádní muzika, ale Farben, Baby Goodbye. Tak pojďme na to, šampioně, hezké ráno.

0: Tohle je Sia. Give me love. 6 hodin, 13 minut ladíte Hit Radio, startuje minuta šampionů, ptali jsme se, jaké máte ráno, jak se vám vstávalo, tak pojďme na to teď.
1: Kača Olomouc stala taky na čtvrtý budík, spala by a spala.
0: Chápu, Zuzka Jihlava zdívá po cestě do práce a těší se na večerní grilovačku.
1: Anička Zavlíčková Brodu, její dnešní ráno, velký důvod vrátit se zase do postele.
0: Maruška Nový Čín je K.O., sedí a čumí.
1: Renča z Kalice u České Lípy, vstávalo se super, syn zvládl maturitu, gratulujeme.
0: Praha Vendy jede do Krumlova se svojí Varuškou.
1: Petr Meziměstí už v práci čte e-maily a dává si parádní snídaně, co připravila jeho láska.
0: Dobrou chuť, David Jacler, náročné, to je každý den, dcerám se taky přes týden nechce z postele, pozdravuji vás.
1: Karolína Batelov konečně stíhá napsat, jde do práce a čeká v koloně.
0: Jana Beroun šťastně v práci rozdýchává blba z dálnice. Pěkný sluníčkový den.
1: Marcela Český Těšín zrovna vstává, je nachlazená a má home office.
0: Milis Budějc, já dnes taky zmáčkla budík o 15 minut a zaspala, ale doženu to jinde. S vámi to půjde snadno. Díky za vás. Yeah. Ne, to my díky za vás. My díky za vás. A já děkuju taky za vás dva, Jasmin Davide, že vás mám.
1: No taky děkuji, Míšo.
0: Co bych bez vás dělal? No nebyl bych tady. JC Stewart, Scars, to jsou další hity pro vás v 6 hodin 14 minut. Tak jdeme na to, hezké ráno.

0: Čtvrt na sedm, dvě minuty k tomu, tohle je středeční Hit Radio, krásné ránko, Michal, Jasmin a David s vámi a dobro existuje.
1: Já se přiznám, že mám občas takový špatný pocit z internetu, furt nějaký jako hádky a tak, ale pak přijde moment, který vám to úplně zvrátí a řeknete si, že opravdu, jak říkal Michal, dobro existuje. Brněnský centrum Pomáháme zvířátkům nedávno zasáhlo obrovský požár. Možná jste to viděli, fakt obrovský škody, strašně zvířátek utrpělo. Kolovalo internetem takový video staršího pána, který se tam o ně stará a prosil, ať přispějete, protože on 30 let zachraňuje zraněný a opuštěný zvířátka a vlastně přišel o všechno, úplně to tam bylo spálený na popel a všichni jsme dokázali pomoct a vybrala se neuvěřitelná částka za dost krátkou dobu.
0: 16 milionů korun. A my vám všem, kdo jste přispěl, na dálku tleskáme. Mimochodem, je tady ve studiu proběhlo nějaké přispíváníčko.
1: Ano.
0: Že, Jasmin?
1: Tak já miluji zvířátka, takže já jsem posílala několikrát, tohle mě jako hodně, hodně bolelo, takže mám taky velkou radost.
0: Tak moc děkujeme, zdravíme do útulku u Brna a to, že miluji zvířátka, není vlastně žádný tajemství. Se dvěma zvířatama tady každý ráno seš. A jedno z těch zvířat vám všem za malou chvíli pošle další parádní muziku LP Lost on You. No a samozřejmě zvládneme i aktuální dopravu, ať víte, kde to ve středu ráno stojí, tak zůstaňte s námi, hezké ráno.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
4: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
5: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás, v nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech a s dopravou zdarma, když sedací soupravu, tak tu nejlepší. nejlepší-nabytek.cz
6: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
6: Kaufland.
8: Jaké boty a kabelky na léto? Na e-obuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože e-obuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na e-obuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. E-obuv ví.
9: Chomutovské slavnosti letos 23. a 24. května. Nenechte si ujít císařské manévry, řemeslný trh a vyprávět bude sám generál Laudon. Vystoupí kejklíři, tanečníci, šermíři, sokolník a další. Chybět nebudou atrakce a soutěže pro děti, dobové kolotoče a střelnice. V sobotu hudební večer s kapelou Čtvrtá cenová a ohnivá show.
10: Zve vás statutární město Chomutov. Podrobný program na chomutov.cz.
11: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
12: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
13: Řešení je úvěr od Acema.
12: Ale já potřebuju půjčit hodně.
13: Řešení je Acema.
12: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
13: Řešení je Acema.
12: A co když potřebuju 20 milionů?
13: Řešení je Acema.
12: A 30?
13: Acema.
12: A 40?
13: Acema.
12: A 50?
13: Acema. Jde to i bez banky.
14: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
15: Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Omezení provozu nově čeká řidiče v Ústí nad Labem, pracuje se tam v Bělehradské ulici. No a pozor taky v Liberci, kde v Londýnské ulici pokračují opravy mostu.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio Nord Music.

0: Je přesně 6:30, posloucháte Hit Radio, krásné ránko. Michal, Jasmin, David s vámi a David má...
1: Ranní update.
2: Fanoušci Arsenálu se dočkali, jejich londýnský klub se raduje z vítězství v anglické Premier League. Na titul přitom čekali dlouhých 22 let. Poslední krok za ně udělal druhý Manchester City, který včera jen remízoval. Když do Tajska na díl, tak jedině s vízem. Oblíbená dovolenková destinace zkracuje dobu bezvízového pobytu na polovinu. 93 zemí, včetně Česka, tak bude moct v Tajsku zůstat bez oficiálního povolení státu jen 30 dnů. Za pohonné hmoty budeme platit ještě trochu víc, vládou stanovené maximální ceny totiž v půlce týdne opět porostou. Litr benzínu se může prodávat maximálně za 44 korun a 71 haléřů, nafta potom za 42,17.
0: Ajajaj.
2: Já vám teďka něco prozradím.
0: Ano.
2: Když se zprávář chce bavit o cenách pohonných hmot nebo o počasí, tak mu začínají docházet témata.
0: Já jsem myslel, že jak jsi říkal, že nám chceš něco říct, že vám pod barákem teče ropa, že jste to napíchli a že nás teďka bude zásobovat. Všechny posluchače Hit Rádia a nás tady ve studiu. To byla paráda, to byla bomba. No tak snad už, hele, už by se tam mohli domydlit, už by to mohli odevřít, jako už je to taky úplně nebaví tankovat za tyhle peníze, to se to asi shodneme, že jo. Ale co by vás mohlo bavit, kdo nás ladíte? Pozor, pozor.
2: Proto jsi to tady od rána pouštěl.
0: Já mám úplně husí kůži, já jsem se těšil, ono, já takhle, nevybral jsem to já, bylo to v playlistu, to se přiznávám, a když jsem to viděl, tak se říkám, těším se na 6:30, protože Abraxas miluju. Tohle je z roku 2000 a vlastně zároveň vzpomínka na Míru Imricha, zpěváka skupiny Abraxas, protože teďka v květnu, to jsou 2 roky zpátky, co nás opustil, tak pojďme si dát společně Ten obyčejný svět. A připomínáme, že srdcovky, což vlastně je taková srdcovka, si můžete dát i s Jirkou Pelnářem každý den mezi 12. a 13. Tak 6:32, Hit Radio a obyčejný svět. Hezké ráno.

0: Chvíli o půl sedmé jste zítra rádiem, krásné ránko, tohle byla Katy Perry.
1: Jestli mě nějaká země udivuje, tak je to Anglie, kde vás za špatný parkování hnedka vezmou, ale týpka, který jezdil 70 let bez řidičáku, toho se jako nevšimli, jo. On začal řídit už někdy ve 12, normálně celý život jezdil po silnicích a policie na něj přišla až po 80, díky kamerám, který zjistili, že to auto není pojištěný.
0: Dojezdil,
1: ale 70 let bez řidičáku.
0: Mně to přijde naprosto geniální vlastně, že tenhle borec začal řídit v době, kdy se vlastně ještě místo blinkru ukazovalo rukou z okna, kam jedeš. A benzín stál tak 2-3 kačky podle mě, jo. To je neskutečný. Ale zase ho možná policajti mohli zaměstnat jako instruktora, protože když jako přežiješ 70 let na silnici bez papíru, tak to máš asi docela dost v ruce, ne?
1: To je fakt, tak někdo možná zase zvládá zkoušky, ale nezvládá pak řídit, on to měl opačně.
0: A co s ním teďka udělali? Takže jako neřídí, nebo?
1: No neřídí, ale teď vlastně jako už je celkem starý, to už ho mohli nechat, ne?
0: Už to mohli, přesně, tak já nevím, co řešej. No tak vy, kdo máte teďka právě teď v 6 hodin 40 minut v ruce volant, zvládněte cestu, ať jedete kamkoliv a za malou chvíli přidáme dopravu, ať víte, kde to ve středu ráno stojí. Pěkné ránko.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Tady se vám blíží zpátečka a další. A další. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka. Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun.
3: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice. Vaše jistota za volantem.

0: slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
3: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
4: Pozor, důležitá změna. Tradiční chabařovická pouť se letos kvůli opravám náměstí přesouvá na letiště v Ústí nad Labem. Již tento víkend vás čeká 31. ročník s více než 40 atrakcemi, stánky, občerstvením a parkováním zdarma přímo v areálu.
5: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
6: Aha.
5: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
6: A co SSB?
5: SSB? Co je SSB?
6: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
5: A to je nějaká nová investice?
6: To je stavební spoření od Buřinky.
5: Aha, a kde se to dá stáhnout?
6: No normálně v Georgii.
7: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější Pneu.cz.
9: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
10: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
9: A tak to bude drahé.
10: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
11: Hit Radio. 3 dny, 1 trať a tvoje závodnický já v extázi. Vyhraj v soutěži Rychlá pětka 2 třídenní gold vstupenky na MotoGP v Brně. Nastartuj svoje motory každé všední ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
12: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.
13: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dopravní omezení čeká v Liberci. Neprůjezdné jsou ulice Kamenická a Kašparova. V obou směrech se tam proto jezdí značenou objízdnou trasou okolními ulicemi.
14: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
15: Pořád jste tady.
16: Tak to dělají šampioni.
15: Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Rádiu.

0: Nickelback, 6 hodin, 52 minut. Plánujete dítě? Davide.
1: Osobní, ne?
0: Tak se známe, ne? Dobře, co ty, Jasmin? Tak to já osobně, dobře, no. A vy, jestli plánujete dítě, tak pokud už máte, pokud dobře počítám, pokud máte zase to, tak dost možná po novém roce se vás týká příspěvek rodičovské místo 350 tisíc, 400 tisíc korun. Mm-hmm. Vláda chce přidat 50 tisíc. Říkám si, že to je docela dost peněz.
2: Je to dost peněz, ale je tam hlavně jedna brutální podmínka, že to musíte stihnout ten porod až po novém roce. Takže pokud se to dítě rozhodne přijít na svět 31.1.2355, tak to nemáte.
0: Jo, teďka si představ. Představte si, že jste těhotná žena, jo? A už teďka víte, že máte termín porodu 31. prosince. Takové budou určitě mezi našimi posluchačkami. 31. prosince 2026, jo? Je 23.55. Zbývá 5 minut do půlnoci. Chlap drží svoji dívku za ruku a místo pozbuzování, že už to bude, že to zvládneš a tak, známe to. Vydrž! Vydržaj, pionier!
1: A sestřička křičí, netlačte.
0: 23.59, ještě minutu, půlnoc, hele, máte 4 kila,
2: je to dobrý.
0: No tak vy, kdo máte termín 31. prosince, tak samozřejmě vám přejeme, ať máte ten bonus v podobě 50 tisíc korun navíc. Od nás bonus v podobě muziky, tohle je Lukas Estrada, hezké ráno.

0: aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Čau, já jsem Honza. Už 12 let jezdím u Sambularu a jsem tu fakt rád. Mám vlastní auto, vejplatu vždy včas. Jo, a taky každý rok zvedají plat. Takže jestli máš CE, neváhej a přidej se k nám. Mrkni na sambular.cz. Tak čau.
2: Toto je.
3: Dopravárt, vezeme vám pračku.
2: A co teď?
3: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
2: No tak to si rozumíme.
4: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
5: Kaufland.
7: Hey, this is Ava Max. All the hits.
8: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
11: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Za byty a domy platíme ještě víc, zdražovalo se ale tentokrát pomaleji. Ceny bytů meziročně vzrostly v prvních třech měsících tohoto roku o 6%, loni ve stejném období to přitom bylo třikrát tolik. Rodinné domy potom připsaly jen 3 místo 5%, největší zdražování registrují oproti loňskému roku chalupy. Spojené státy možná budou muset znovu zaútočit na Írán, to jsou včerejší slova amerického prezidenta Donalda Trumpa. USA společně s Izraelem na konci února zaútočili na Írán s deklarovaným cílem zabránit Islámské republice získat jaderné zbraně. Boje před více než měsícem ustaly díky příměří, které má zemím poskytnout možnost uzavřít mírovou dohodu. To se ale zatím nestalo. Fotbalový MOL Cup jde do cílové rovinky. Ve finále ligového poháru se utká Jablonec proti Karviné. Zatímco Severočeši budou usilovat o třetí triumf v této soutěži, Slezané se do souboje o vítěznou trofej dostali poprvé. Utkání startuje v 18 hodin v Hradci Králové. A teď už pojďme k nám do regionu.
12: V Ústecké zoo je opravená hala v pavilonu Šelem. V hale došlo k instalaci edukativních velkoformátových banerů, nového osvětlení, ozvučení, obkladu nosného sloupu a unikátní stínohry. Venkovních expozic medvědů malajských bylo nově instalováno také ozvučení pro realizaci komentovaných krmení zvířat. Příští rok chce zoo zhruba za 1 000 000 korun ještě opravit vchody, fasádu a drobně rozšířit venkovní výběhy. Současně ale vzniká nový projekt na celkovou přestavbu pavilonu. Na Ústecku bude dnes většinou oblačno, přechodně i zataženo, místy se objeví přehánky a teploty 18 až 21 stupňů Celsia.
13: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sport areálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků, sport areál Klíny.
14: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
15: Dobré ráno.
16: Krásnou středu vám přejem.
17: Snídaně šampionů.
15: 7 hodin, 3 minuty, dost možná právě teď vstáváte, nebo se dáte do auta, nebo jste přijeli do práce. To jsou takový ty rituály, který máme vlastně každý den stejný. Jakože my tady vše začínáme, tak třeba vy jste nás teď zapli, tak za to moc děkujeme.
16: Děkujeme a začněte přemýšlet, jestli tajíte cenu nějakého svého koníčku před svým partnerem. Bude se vám to hodit
15: to
16: za chviličku?
15: To nebudeme rozebírat takhle veřejně, já nemůžu. No tak za chvilku, wanted, hezké ráno.
14: Hit Radio North Music.

0: máme So Wanted. A tohle je středeční Hit Radio 7 minut po 7. Dobré ránko.
1: Na TikToku teďka jede hodně populární trend o manželském rozpočtu, jo. Hlavně o tom, jak si vlastně partneři navzájem lžou. Kolik stojí jejich koníčky? Takový to, že chlapi doma tvrdí, že ty nový díly na auto stály 2, přitom to bylo tak 10. Ženský, že si nechávají v kufru v autě oblečení, tašky s oblečením a pak to nenápadně pašujou domů.
0: Počkej, to takhle se teda dostávají ty nový hadry jako domů do skříně, jo? A to je vždycky. A já nemám co na sebe a teďka vidíš tu skříně, říkáš si, ty tam to třeba 4x tolik než minulý měsíc a nechápu, no. Aha.
1: Takže ty s tím zkušenost máš, co se týká partnerky, ale ty necháváš něco takového? Neprozrazuješ cenu
0: koukám,
1: svých koníčků?
0: Kolik je hodin, jestli nejde do školky už.
2: No. Mí takhle málo, jo.
0: Cože? No.
1: Strašný.
2: Hele, já jsem si vzpomněl na příběh mýho strejdy.
0: To nezajímá. No povědej.
2: Já jsem si vzpomněl na příběh mýho strejdy, jehož jméno teda radši nebudu jmenovat. Hmm. Ten si před svojí manželkou, můj tetou, vymyslel, že ten drahý stan, který měli na dovolenou, si půjčil od svého bratra, jo, aby nemusel říkat, kolik stál. No, střih za 2 měsíce, rodinná oslava, teta se přibližuje k bratrovi a říká, Milane, moc díky za ten stán, co jsi nám půjčil. A on říká, proč jaký stán, já žádný stán nemám.
1: No tak přesně takhle to je, no. Jako, musím říct, že u nás doma my si to všechno říkáme, ale když se přítel koupí, on natáčí, tak koupí třeba novou kameru, říkám, kolik to stálo, a on, to mi dali, jo, že automaticky jo. Říká, to mi dali, to jsem
0: to mi dostal. Dali, to mi dali. Já teda si můžu taky přispět, nebude to tak vtipný, jako ty vaše příběhy, ale já takhle, já si pořídil nový noťas a on vypadá vlastně téměř totožně jako ta předchozí generace, vlastně úplně stejná barva, úplně stejný vzhled, úplně stejný rozměry, jo, tak a stál jako docela dost peněz, říkám, co ho koupím, ne, si nikdo nevšimne. No a pak najednou, jako on, když jako na stole máš pak dva vedle sebe, tak to se jako blbě vysvětluje, že jo, říká, ty máš novej a já. Sakra, no tak to nevyšlo, no.
1: Jak se to tu vzalo? Tak nás zajímá, co před partnerem tajíte vy, cenu nějakého svého koníčku nebo něčeho, co jste si koupili a hlavně, pokud to domů pašujete, tak jak?
0: No nebo co naopak, váš partner před váma chtěl takto skrýt a vy jste na to přišli, protože jste lišky mazaný. Tak pojďte nám dát vědět 777 937 777, když nám to nahrajete jako hlasovku, budeme moc rádi, ale nepohrdneme ani klasickou SMS-kou. Tak pojďme na to, těšíme se a my k vám teď posíláme další hity. Tohle je Shakira na Hit Rádiu. Hezké ráno!

0: čtvrt na 8, minuta na vrch. Tohle je středeční hit rádio Snídaně šampionů. Díky, že posloucháte a krásné ráno přejeme. Ptali jsme se vás, jestli je něco, co tajíte před vaším partnerem, případně jestli jste někdy přišli na to, že váš partner před vámi něco tajil, třeba co se týká nového oblečení nebo čehokoliv.
1: Jedna z vašich zpráv zní, já musím před manželkou mlžit, kolik už jsem dal do veterána, kdyby věděla, tak mě zabije.
0: To je ono, no. Kdyby věděla,
1: kdybyste
0: věděli, tak nás zabijete. Taky píše Karel, dobré ráno, děsí mě představa, že kdyby se mi něco stalo, žena prodá moje věci za tolik, kolik jsem jí řekl, že stály.
1: To je fakt. Verča, ahoj, ráda tvořím a potřeby jsou drahé a mám toho opravdu hodně. Manžel nesmí vědět, kolik to stojí, je to škrťák. Schovám i na půl roku a pak jen řeknu, to je tady dlouho. PS, jste boží. My děkujeme a jinak jako chápu, no.
0: Geniální. Taky píše Zdenka z Velešína, strašně ráda bych pašovala nové věci, ale utajím nechtěně i nový účes. Takže kdybych šla domů se zlatou cihlou hrdě před sebou a řekla, že jsem jí měla už před měsícem, tak mi řekne, aha, to jsem asi zapomněla. Jste úžasný, děkujeme.
2: Ještě k tomu oblečení moje partnerka vždycky říká, to už mám dlouho, to jsi mi chválil. Mm-hmm. Jo, že už jsem tak jednou chválil. A v tu chvíli já vlastně nemám co říct.
0: A ty si řekneš, no jo, asi opravdu chválil.
2: Asi opravdu chválil.
1: Léňa píše, dobré ráno, můj manžel poměrně často vytáhl i novou mikinu, bundičku, kalhoty a na otázku, to máš nové? Řekl, ne, to mám z vesťáku. Když se to opakovalo asi 3 roky, tak jsem začala jezdit na ten horolezecký festival i já.
0: No a samozřejmě máme od vás taky několik hlasovek, opravdu pikantních. Pojďme na to.
3: Ahojky, tady Jarka z Ústí. Tak já mám tu výhodu, že mám manžela kamionáka a jezdí mi domů jednou za 14 dní, takže ty věci nemusím domů až zas tak pašovat. Ale ve chvíli, kdy si to vezmu na sebe, tak mu samozřejmě tvrdím, že to v té skříni už mám roky.
0: To je ono, to je Mončo, takhle na nás. Taky se přidal Tomáš.
4: Ahoj, tady Tomáš. Tak moje partnerka, když něco má novýho, tak tvrdí, že jí to koupila a donesla kamarádka z práce a že to má z AliExpressu a z těch Čín šílených. A my máme společný účet a já když si něco koupím, tak je to hned výslech. Na co, jak, kde, proč. Ale když si něco jako koupí, ono, tak já to prostě nějak jako neřeším. Ale jakmile já, tak to je vždycky výslech jak na bengárně. Ale zatím čau.
1: Tak je vlastně hezký vědět, že to všude funguje tak nějak podobně. No.
0: Pojďme dál, taky Karolína.
5: Ráno, tak já jsem vždycky před partnerem schovávala svou novou kosmetiku, ať už dekorativku, jo, nebo nějaký ty krémy, séra a naštěstí už toho mám tolik, že už si nikdo ani nevšimne, že mám něco novýho. Teda naštěstí, nebo spíš na neštěstí dcera, ta vždycky pozná, že mám něco novýho a využívá toho, tak někdy řekne, že abych to jako, aby to jako nepráskla na mě, tak i to musím potom dát, no.
0: Tohle je normálně kooperace mezi ženou a její dcerou.
1: Mně tohle připomnělo jednu věc, kdy já jsem teďka byla v koupelně a máme tam, přítel mi tam pořídil jako novou skříň na tyhle ty jako šminky a tyhle ty věci, jo. A teďka on byl ve vaně a vidí mě u té skřínky, já jsem si tam dělala kosmetiku a tak, tak mě pozoruje a říká, hele, kde jsi měla všechny tyhle věci, než tady byla ta skříň? A já říkám, no jako tak, když jsem ti říkala, že nemám místo, že jsem to měla tak různě někde poházený, prostě zašantročený a možná jich je tady o trochu víc, no a ono to si právě říkám, víš, jestli jich není nějak jako o hodně víc najednou. No tak je tam nová skříň, tak jsem musela zaplnit, ne? Jako.
0: Já si o tom myslím jednu věc. Vy nám chlapům říkáte, že vám prostě kecáme, že si dáme ještě jedno a že jdeme domů. Jo. A podívej se prostě, kolik lži tady vzniká jako od vás, aby jsme neodhalili, že máte nový šminky, že máte nový oblečení. Tak já nevím, ale takhle, stejně vás milujem.

0: 7.23, takhle vám hraje středeční Hit Radio. Posloucháte Snídaně šampionu. Za malou chvíli další skvělá muzika. Jako když jsou mi ráji, ty pošleme ke všemu, co děláte, no a samozřejmě myslíme i na vás, kdo nás sladíte za volantem. Přidáme aktuální dopravu, počkejte na to, hezké ráno.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
2: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu, nebo občerstvení na svatbu nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termíny na www.bistroustí.cz.
3: trenirkarna.cz.
4: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
3: trenirkarna.cz.
5: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znamenka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
6: Vidíš to?
7: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
6: No a víš, co vidím já?
7: Co?
6: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
8: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
6: U nás si vybere úplně každý.
8: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
6: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
8: Nejlepší dárek je zážitek.
9: Firma na zážitky.
8: CZ.
10: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3DC 25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Štok půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
12: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
13: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
14: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
15: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
16: Mausa slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
15: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
16: No to bych to pěkně zvoral. Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
17: Randíte?
18: A tohle znáte?
17: Bylo to fajn, ozvu se.
18: Sestěhujem se hned?
17: Zapomněl jsem peněženku.
18: Uděláme si selfiečko?
17: Promiň, volá manželka.
18: Mrkneme do pařížský.
17: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
19: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
20: Elite Date, seznamka pro vztah.
21: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
20: Elitedate.cz.
22: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
23: Řešení je úvěr od Acema.
22: Ale já potřebuju půjčit hodně.
23: Řešení je Acema.
22: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
23: Řešení je Acema.
22: A co když potřebuju 20 milionů?
23: Řešení je Acema.
22: A 30?
23: Acema.
22: A 40?
23: Acema.
22: A 50?
23: Acema. Jde to i bez banky.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Uzavírka dál pokračuje na Českolipsku u Cvikova. Silnice je tam neprůjezdná kvůli riziku pádu kamení. No a opatrně taky v Děčíně, kde je dočasně zavřená Kamenická ulice.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio Nord Music.

0: Tohle jsou Miraj. Tenkrát na Hit Rádiu v 7.32.
1: Ranní update.
0: A ten pro nás má David.
2: Najít brigádu je pro mladé stále složitější. Společnosti totiž přestávají nabírat juniorní brigádníky. Celou řadu úkolů totiž zastane umělá inteligence. Díky AI navíc některé vysokoškolské tituly ztrácí hodnotu. Další tragická zpráva přichází ze zahraničních hor. Český lyžař zemřel na svahu v Kanadě. Propadnout se měl do ledovcové trhliny. O neštěstí informovala místní policie. A teď jedno velké technologické výročí. Společnost Sony slaví 80 let. Při té příležitosti obletěla svět výstava, na které představitelé firmy ukázali první televizory. Dnešní generace by možná ani nevěděla, k čemu takové krabice sloužily.
3: Dneska už ty televize jsou trošku jinačí než dřív, když zapomínáte, když jsme měli ještě doma takový ty obří krabice.
2: Já pamatuju, že my jsme ještě neměli ovladač tehdy a chodilo se normálně přepínat pořady k té krabici, tam vždycky zmáčknul koflík a...
3: My jsme měli starou krabici a měli jsme i ovladač. Ten Čeli. Ovladač jsem byl já.
4: Tak to bylo u nás vždycky, že nejmladší z rodiny je ovladač.
3: No. Prosím tě, Myško, zkoš to přepnout. A já vždycky rád, že jdu a teďka vidím zpětně, že to byla teda prostě hrozná otročina, no. Tak zdravím rodiče, no, teda. Pojďme soutěžit, je tady rychlá pětka, celý tento týden hrajete o gold vstupenky na celý víkend MotoGP v Brně.
4: Pátek, sobota i neděle, ta gold vstupenka zahrnuje přístup na všechny přírodní tribuny, možnost přecházet mezi sektory a tak dál, včetně tréninků.
3: Tak pokud to chcete vyhrát, pište chci soutěžit na 777 937 777.
2: A teď už to přepni.
3: Jsme Hit Rádio, hezké ráno. Přepínám.

0: 7.36, tohle je Hit Radio a tohle je čas na soutěž.
1: Rychlá pětka.
0: V rychlé pětce celý tento týden máte možnost vyhrát gold vstupenky na celý víkend MotoGP, který se vrací zpátky do Brna.
2: To už 19. až 21. června, v tuhle chvíli se to všechno odehraje a Grand Prix přiveze světovou motocyklovou špičku. Mark Marquez, Jorge Martin, taky Filip Salač, na tyhle všechny se můžete těšit.
0: No a tohle si možná užije Zdeněk, který je s náma na telefonu. Hezké ráno.
3: Dobrý den.
0: Dobrý den, dobré ráno. Tak Zdendo, co ty a motorky? Máš k ním nějak blízko?
3: Mám, sám jezdím na motorce a každý rok tam jezdíme do Brna, takže...
0: Jasně, ale vlastně takhle, já ač motorkář nejsem, zeptám se, sezona už asi začala, venku je hezky, tak už si vytáh tvoji mašinu.
3: Jasně, vytáh, no.
0: Jasně, a co řidiči ostatní? Jak se k vám chovají ty v těch velkých plechových vozech na čtyřech kolech?
3: Jo, někteří jsou ohleduplný, právě že třeba se i uhnou ke kraji, když člověk jede nebo tohle, jasně. Ale někteří zase naopak schválně najedou na prostředek, že nepouští, no.
0: Je to takový yin-yang.
3: 50 na 50.
0: Dobře, tak Zendo, pojďme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Budeš vědět, která planeta je nejblíže Slunci?
3: Merkur.
0: Jo.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
2: Jaký pták podle lidových pověr nosí lidem miminka?
3: Čáp.
0: Mhm.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Zdendo, kolik stěn má klasická hrací kostka?
3: 6.
0: Jo, přesně tak.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
2: Jaký je druhý největší město České republiky?
3: Brno.
0: Mhm. A poslední pátá otázka. Kolik stupňů má pravý úhel?
3: 90.
0: A Zdendo... Jdeš do Brna!
3: Díky!
0: Yes.
3: Radost!
0: Není zač, že z Budějic do Brna uděláš si výlet, ale pojedete tam na motorce, nebo jak se tam dopravíte?
3: Pojedeme ve třech, takže autem.
0: Ve třech, tak pojedeme ve třech, takže na motorce. jako v Indii.
2: Moc ti gratulujeme, užij si děkuju. To 19. až 21. června.
0: Tak Zendo, přejeme krásný den a zase někdy se ozve, rádi tě uslyšíme, ahoj.
3: Děkuju, ozvu.
2: Ahoj.
1: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Radio. MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz. Hit Radio Nord Music.

0: Omar Kember, Belong Together, 7.45, posloucháte Hit Radio Snídaní šampionů. Tady u nás, odkud vysíláme, je krásné počasí. Já jsem se díval na mapu oblačnosti a vypadá to, že republika je tak jako rozdělená na půl, že někde je zataženo a někde je krásně. Ale víte, co mě nejvíc baví, lidi? Víte, co mě nejvíc baví?
1: No.
0: To počásko, který máme slíbený. Ale já vím, že bavit se o počasí takhle v rádiu, že je takový obyčejný, jo? Ale to počasí je prémiový, 30, 31, 32 stupňů, viděli jste to?
2: Já to tady dokonce fakt vidím. Úterý 32 stupňů v noci 17.
1: Ty blávo.
0: To je neskutečné. Já už ale dokážu se vžít jako do nás všech, kteří jsme si stěžovali, když byly ty mrazíky teďka, říkají, to už bylo teplo. A počkej, co přijde. až bude to teplo.
1: Už by mohlo sprchnout.
2: Se nedovolí.
0: Přesně. Play. To je další skvělá muzika za malou chvíli pro vás a hlavně, co pro vás chystáme, proč byste měli zůstat u rádia, je kurz přežití. Kurz přežití s Jasmin. Počkejte na to, hezké ráno.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 125 gramů za 24,90 a výběrové špekáčky řezníku v talíř 600 gramů za 69,90. Penny. Existují oslavy, na které se jen tak nezapomíná. A pak jsou oslavy, na které se chodí. Toyota Gosei Czech slaví 25 let a otevírá dveře všem přímo v Klášterci nad Ohří. Sobota 13. června Open Air Festival. Like it, 100 zvířat, David Koller. Zábava pro děti, atmosféra pro dospělé, den pro všechny. A vstup neřešíš, je zdarma. Toyota Gosei Czech slaví 25 let. Buď u toho.
4: Domov důchodců Bystřany hledá všeobecnou zdravotní sestru. Čeká vás příjemný kolektiv, stabilní práce, benefity ve formě odměn, sick days, parkování v areálu a další. Pošlete váš životopis na e-mail účetní@dd.bystrany.cz a ještě jednou e-mail účetní@dd.bystrany.cz. Práce, která dává smysl.
5: Chcete čekat na auto celý rok? Nečekejte a vyberte si v Ačkách. U nás ho máte hned.
6: Zde ve vašem regionu nabízíme více než 1000 vozů i hned k odběru a garantujeme vám férovou cenu. Stavte se na pobočkách v Chomutově, Ústí a Teplicích nebo volejte 800 110 800.
7: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
8: Hele, vyšla nová kaplinka.
9: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
8: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
9: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
8: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
10: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
11: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
12: Já.
11: Protože jsou spolehlivé?
12: Já, natürlich.
11: A se zárukou na 5 let zdarma?
12: Já, sicher.
11: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
13: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
14: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
13: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
15: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
16: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
17: Tedy nyní dvakrát v Děčíně. Tedy slaví velké zahájení prodeje se skvělými nabídkami, jako jsou výrobky na tvoření od 30 korun nebo naše kufry za neuvěřitelných 260 korun. Zahájení prodeje Tedy. Dnes Ústecká 1905/8 Děčín. Tedy hýří nápady.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Opatrně na hlavním tahu z Turnova do Liberce. U rovni Žďárku hlásíte sraženou srnku na vozovce. No a pozor taky v České Lípě, kde se stala nehoda v ulici u obecního lesa.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Sapphire, Ed Sheeran v 7.57. Tohle je Hit Radio, krásné ráno.
1: Každý, kdo už jste rodičem, tak asi znáte takový ten strach o dítě, kdekoliv, kdykoliv, pořád od té doby, co se narodí. Ale abyste věděli, tak dítě si občas poradí vlastně mnohem líp než dospělák. A potvrzuje to jeden 5letý klučina z Rumunska, který se ztratil v lese plným medvědů. 3 dny tam byl sám v lese, spal tam, každý si myslel, nebo přemýšlel nad tím nejhorším scénářem, který se mohl stát, samozřejmě. 5letý kluk sám v přírodě, v divočině, 3 dny s medvědama. Ale on přežil, což je jako už takhle wow, ale proč přežil? Co byste tak jako typovali?
0: Já když to tak poslouchám, mě to připomíná, že jsem na to koukal v televizi, Mowgli se jmenoval, jo, protože víme, že příčinou jeho skvělých schopností bylo to, že byl vychován smečkou vlků v džungli, ale tohle teda je z Rumunska příběh. No jak se mu to podařilo? Za mě měl štěstí.
1: Štěstí měl.
2: Možná se nějakým způsobem maskoval.
1: Tak já vám to povím.
0: No.
1: On se prostě nechoval jako dospělej, jo. Takhle jednoduchý to bylo, protože...
0: Takže bych přežil.
1: Přesně. Prostě dospělý člověk začne logicky panikařit, ale to malé dítě si neuvědomuje, jaký mu hrozí nebezpečí, kolik nebezpečí mu hrozí. Takže on si tam tak jako v pohodě šel. Teďka automaticky máte nějaký, že jo, instinkt, tak on se prostě někam schoulil, někam schoval, byl v klidu, nevytvářel nic, aby ho mohlo nějaký zvíře napadnout. No a prostě ho našli.
2: A kdyby pro ně nepřišli, tak si tam možná hraje do
1: nás. No?
0: No, ono, hlavně tím, že třeba u sebe neměl žádnou chytrou elektroniku, která nevydává žádný zvuky a světlo, tak tím možná přežil. Představ si, kdyby tam prostě ležel s Instagramem, že jo? Tak ten medvěd přijde a hnedka, a! Mám tě.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli. Přes Rádia CZ. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: Osmá hodina, krátké zprávy a David Jošt. Získat hypotéku je stále složitější, průměrná mzda na ní stačí už jen v Ústí nad Labem. Kvůli rostoucím cenám nemovitostí se hypotéka na pořízení třípokojového bytu stala obtížně dostupnou i pro žadatele s průměrnou výplatou. Ve většině krajských měst pomůže, pokud o úvěr žádá dvojice, například v Praze a Brně by už ale nestačily ani dva průměrné příjmy. Spokojenost s vládou Andreje Babiše klesá, a to především u voličů SPD. Ještě v březnu bylo podle průzkumu spokojeno se současným kabinetem 78% voličů této strany, teď v květnu je to už jen 62% dotazovaných. Nejvíc příznivcům koaliční strany SPD vadí, jak se vláda staví k životním nákladům občanů. Jižní Korea bojuje proti daňovým únikům, tamní vláda proto jednorázově najala na 9,5 tisíce úředníků. Ze státního rozpočtu si proto vyhradila 3 miliardy korun, počítá totiž s tím, že od dlužníků vybere ještě víc. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Chomutovské muzeum získalo třetí místo v cenách Gloria Musealis v kategorii muzejní publikace roku 2025. Podle pořadatelů třetí místo získala kniha o nástěnných malbách v kadaňském františkánském kostele. Zvláštní ocenění získala také Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích za výstavu s názvem Pařížanky a další zvláštní ocenění putovalo do oblastního muzea v Ústí nad Labem za dokumentární projekt Království mídlových bublin o rodině Šichtů. Na severu Čech bude dnes převážně velká oblačnost, odpoledne se objeví i déšť, teploty 18 až 21 stupňů Celsia.
4: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sport areálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků, sport areál Klíny.
5: Dobré ráno, šampione.
6: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
7: jsme tady pro tebe.
6: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
2: Hezkou středu přejeme.
8: Ahoj, krásný dobrý ráno.
9: Snídaně šampionů.
2: Pustili jsme se do třetí třetiny středeční snídaně. Děkujeme, že tady jste s námi.
8: Snad jste probraný. Buďte s náma i tuhle tu hodinku, protože budeme mít zajímavé hudební hosty.
2: Dorazí k nám opravdu výjimečná návštěva. Prozradíme to už teď. Takhle, bude se tady zpívat a bude nás tady fakt hodně. Tak nechoďte daleko od rádia. Teď Michal Šulte a Rehab. Hezké ránko.

0: Michal Schulte a Rehab na Hit Rádiu v 8 hodin 5 minut. Pojďte si něco představit. Představte si, že máte doma romantický večer. Všechno jede tak, jak má jet. A ve chvíli, kdy se blížíte do finále, tak se ze zdi ozve řvoucí kojenec, anebo zvuk cirkulárky. Nejsme, ty se tomu směješ, bavím se o tom, protože to je opravdový příběh. Tohle zažívá jeden pár, kterému se soused mstí za moc hlučné milování.
1: Tak jako vlastně na jednu stranu to chápu, já jsem taky mývala takovýhle sousedy. A ono to někdy jako příjemný není, když je to too much.
0: No jenom, že on to prostě vytunil tak, že si dal právě na svoji seť nějaký zařízení, který má v sobě čidlo hluku, a jakmile ten hluk je nad nějakou úroveň, tak to právě spustí buď řev dítěte, anebo zvuk cirkulárky, nebo zvuk stavby, jo, aby vlastně to těm sousedům vrátilo. A to mi, říkám si, je to příběh ze zahraničí a říkám si vlastně, že mi to dost sedí jako i tady na nás, na Českou republiku, jo, že...
1: Já jsem se takhle mstila jako ťukancema maximálně, jako, ale to i když v koupelně někdo dělá bordel, jako, tak skrz ten panel.
0: Ťukat taky, jo?
1: Ne.
0: Rozumím. Rozumím, no. Ne, jako doma je násadou prostě.
1: Ne, že ťuknu do té stěny, zaklepu, prostě trošku sklidněte se tam, děcka. No, ne, Michal.
0: No ne, no takže, když to představíte, nebo představíte spíš, jestli třeba něco takového zažíváte, jo, ať jde o jakýkoliv hluk, ať se dostaneme tady od toho konkrétního, tak jestli to třeba vašim sousedům nějako vracíte.
1: Jak se mstíte teda?
0: Jak se mstíte, no, bude to taková pozitivní desetiminutovka tady na Hit Rádiu, tak dejte nám vědět, budeme moc rádi, když nám to nahrajete jako hlasovku, myslíme teda to, jak se mstíte, na 777-937-777 přes WhatsApp, a nebo když nám to pošlete normálně jako zprávu. Vrátíme se k tomu, teďka k vám posíláme další parádní hity, který vás budou bavit, Pink Fucking Perfect, a taky tohle, to je Verona, Endless Day na Hit Rádiu, 8 hodin 7 minut, hezké ráno.

0: Bude 8:45 za minutu, posloucháte Hit Radio, tohle je snídaně šampionů. A Pink, krásné ránko. Máme tady spor o hlučné milování, který vygradoval do technologické pomsty. Naštvaný soused, připomeneme, namontoval na svoji zeď senzor hluku, který při zvýšené hladině hluku spustí různé zvuky, jako křik dítěte nebo třeba cirkulárku. Za mě je to teda jako ultimátní antikoncepce, jo, ale vlastně si říkám, že ten soused nejenom teda, že škodí těm vedle, ale vlastně, když ten kravál je u něj v bytě, tak bude asi větší než u těch sousedů, jako, že to vlastně nedává úplně smysl.
1: Nedává. Koukneme, co vy na to, napsal Luky. Ahoj šampioni, ano, takové sousedy máme taky. Náš soused si pořídil bubny a dal si je do patra, takže samozřejmě se zvuk těch bubnů rozléhal úplně všude. Kdyby alespoň uměl hrát, no strašné. Začal hrát vždy kolem 20. hodiny večer, což mého bratra, který má malé miminko, které v tu dobu chodí spát, začalo štvat. A když to nešlo po slovní domluvě, zahájili jsme odplatu v podobě silného vzduchového klaxonu, co bývá na lokomotivách. Soused rád přes stal, tak to je skvělé.
0: Vidím toho borce, si koupil bicí, je to jeho vysněný životní nástroj, který se chce naučit. Jo, jo. Nejde mu to prostě a tam... Taky píše Renata, přeji vám krásné ráno. Náš soused velmi rád ruší, když máme pod pergolou návštěvu. Často jde sekat i trávu, která je posekaná. Jednou takto večer byl pod mě velký hluk. Syn se jde z patra podívat, jak může ve tmě sekat, a on tam chodil s čelovkou na hlavě. A to není samozřejmě vše, co vyvádí. Tak si ráda teď poslechnu nějaký tip na mstu. Prima soused, no. Tak myslím si, že největší msta je ta, jestli soused poslouchá Hit Radio, že se možná teďka právě poznal.
1: A snad se stydí,
0: přesně. Za co my se nemusíme stydět? Je skvělá muzika.
1: No to ne.
0: To vás pobaví. Ray Dalton, Blood Runnin' na Hit Radio, minutu po 8:45. Tak pojďme na to, hezké ráno.

0: Takhle vám hraje středeční hit rádio Ray Dalton Blood Runnin' v 8 hodin 19 minut. Na co se můžete těšit za malou chvíli je tohle. Cyril Stamlinin, taky Linkin Park a už za malý moment taky speciální hosté. Kdo to je, na to rozhodně počkejte. No a samozřejmě myslíme i na vás, kdo nás ladíte za volantem. Přidáme aktuální dopravu. Hezké ráno.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Vážení přátelé, srdečně vás zvu do Teplic na slavnostní zahájení 872. lázeňské sezony. Poslední květnový víkend od 29. do 31. května. Naše město znovu ožije hudbou, setkáváním a jedinečnou atmosférou. Přijďte si užít Teplice s rodinou i přáteli. Těším se na vás. Jiří Štábl, primátor města.
3: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na ter.cz.
4: Já z tebe snad vykvetu.
5: To je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
6: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
7: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
8: Milovníci kávy pozor! Café Bascucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Bascucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
9: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
10: Jo, ještě beton.
11: Přepočítávám trasu. Pokračujte rovně. Po 5 metrech. Ústracené obednění odbočte vlevo. Na skružovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace. Po 2 metrech váš cíl je vpravo.
12: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus, když se to má podařit.
13: Přijď si to s námi užít naplno. V neděli 24. května od 13.30 na Hippodromu Most pořádáme tradiční dostihový den cenu první dámy České republiky. Čeká tě napětí na dráze, skvělá atmosféra, program pro děti i dospělé a bohatý stánkový prodej. Fandíš dostihům nebo si chceš jen užít krásný den s rodinou a přáteli? Tady budeš správně. Hippodrom Most. Neděle 24. května od 13.30. Těšíme se na tebe.
14: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
15: Tak dobře poslouchejte.
14: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
16: House Running.
17: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
14: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
17: Budete viset 101 metrů nad zemí.
14: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
18: Maminko!
17: Prostě pořádnej adrenalin.
14: Tenhle zážitek najdete pouze na
19: firma na zážitky.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Bourá se na Semilsku, poblíž obce Stružinec se srazil bagr s traktorem. S opatrností tam projedete. A pozor taky v Děčíně, kde hlásíte nehodu osobního auta v Tyršově ulici.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Nord Music.

0: 8.31, tohle je středeční Hit Radio snídaně šampionů, krásné ráno, a co se to tady ve studiu děje, to je neuvěřitelný, to je neuvěřitelný. Ahoj Leo.
1: Ahoj, dobré ráno.
0: Dobré ráno, s náma je tady Lea Děndější, naše skvělá kolegyně, která má na starosti hlavně víkendové vysílání, je tak, a my o tobě víme, že máš početnou rodinu, ale že sem do studia dovalíš 40 lidí, to je naprosto neuvěřitelný, je tady spousta tvých kamarádů a... Kdo to je? Pověz nám, kdo to je.
1: Tak s námi ve studiu ještě jednou hezké dobré ráno je gospelový sbor The University Singers z Texasu, protože nás tady čeká pár koncertů v České republice a oni už byli teď v Evropě, v Polsku na koncertech, kam byli pozváni, a já jsem strašně ráda, že přijali i naše pozvání sem k vám do snídaně.
2: Já jsem koukala, že vy za sebou máte University Singers 24 zahraničních turné, tak kde to publikum bylo úplně nejdivočejší?
3: I'm looking at how many tours you've had, the 24 tours. Can you tell me which one was the wildest one?
4: Dobrý ráno. Good morning, Jack.
1: Jonathan.
4: Well, we've been fortunate to travel so much, as you've mentioned.
3: My jsme velice rádi, že jsme mohli tolikrát cestovat, jak jste říkala.
4: And one of the things I always tell the singers is the best tour is always the next tour.
3: A vždycky říkám mojim zpěvákům, ta nejlepší túra bude ta příští.
4: But when we traveled to South Korea, we had a wild tour in a sense that we had 15 concerts in 10 days.
3: Ale když jsme byli v Severní Koreji, tak jsme měli 10 koncertů. 15 koncertů za 10 dnů.
1: Hezký, neskutečný.
0: Hezký. Já jenom musím říct, teďka vlastně posluchači, oni nevědí, jaká tady je atmosféra, protože ještě se nikdo neprojevil, tak mohli byste pozdravit, so could you say hello? Ty bláho, 40 lidí na 20 metrech čtverečních, řekneme vám, musíme vám říct, je to tady trošku tuleníčko teda dneska. Nicméně, kde bylo to publikum úplně nejdivočejší teda, to, co jste navštívili?
3: Where was the public the most?
4: Oh, well, actually, in 2022, after the pandemic, we had the opportunity to travel once more.
3: V roce 2022, když zrovna končila ta epidemie,
4: We had a chance to go to England, and we had a chance to sing at Westminster Abbey in London, which was incredible. All of the people, the history, it was just a once-in-a-lifetime opportunity.
0: No a kdybyste měli nám, našim posluchačům vlastně představit, jak vypadá to, ta logistika, to stěhování tolika lidí po těch koncertech, protože vlastně vy jste všichni z Texasu, celá ta banda,
1: jasně,
0: která tady
1: jenom jedna
0: je.
1: Maďarka.
0: Jedna Maďarka a všichni z Texasu, tak jak vypadá ta logistika, protože jako 40 lidí, to je jako náročný, ne, to převíst.
1: Je to strašně náročný, když si jezdí na koncerty, tak určitě máme autobus, ale když letí letadlem, Marcelko, je to náročný.
3: So when you're traveling, how difficult is it? There's sleepless nights, especially when you're traveling by plane.
4: Yeah, well, of course, we're in a room with a bunch of musicians that happen to be friends. And so that makes everything a lot easier because we enjoy our time together. It is busy, but it's what we love to do, which makes a big difference.
3: My cestujeme hodně, ale nejlepší je, že všichni v tomhle pokoji jsou kamarádi.
2: Já se zeptám, máte teda plány teďka v České republice, kde vás můžou posluchači slyšet tady v Česku?
1: Ano, zrovna dneska nás čeká koncert v Kulturním domě na Žebráku. Žebrák je nádherný památeční místo. Ještě pár lupenů je, takže se posluchači můžou podívat a dostat se a budeme tam společně zpívat, dělat radost tou gospelovou hudbou a zítra v Pražském divadle Apollo.
0: No a co kdybychom teďka tu radost tou gospelovou hudbou udělali teda i všem posluchačům Hit Rádia v celé republice? Co
2: a tě navnadíme i na
0: to. A tě navnadíme, tak naladit odkašlat, já se třeba přidám. Tak můžeme na to, Leo, odstartuješ nám to?
1: Určitě, tak pojďme si udělat radost gospelovou písní Joshua Fiddlebird Love Jericho.
4: Okay. And this is a brand new composition. It was just composed for this choir 2 months ago.
1: Super, tak jdeme na to.

0: To jste se zbláznili, ne? You are crazy guys, it was awesome, awesome.
1: Naprosto
0: dokonalý.
1: Já mám slzy, fakt mi
0: vyhrkly slzy. Mě vyhrkly slzy přes husí kůži teda. My to máme jinak, chlapi, no. Tak my vám strašně moc děkujeme.
1: My děkujeme.
0: Děkujeme, bylo to úžasný. A kdybychom se o vašem gospelu chtěli dozvědět něco někde víc, je možnost?
2: 100% stačí se podívat na Instagram Lea Giongiosi, na gospel, na The University Singers Instagram. Samozřejmě dneska zazní i písničky jako Oh Happy Day, Hallelujah, spousty dalších skvělých songů, Amazing Grace a tak dále. Takže těšíme se dneska na Žebráku, zítra v divadle Apollo. A děkujeme, že jsme tady s váma.
1: My děkujeme.
0: Ahoj. Ahoj. Děkujeme moc. Ať se daří, mějte se.
1: Děkujeme.
0: Ahoj.
1: Děkujeme.
0: Ahoj.

sama pořád jsou, tak pojďme, come on!

0: dneska padly na Hit Radio. 8.45, no a dost možná jste i vy dneska šli do práce dřív, abyste dřív mohli zmizet.
1: No jo.
0: No jo, důvodem je hokej, dneska hrajeme v 16.20 s Itálií. S Itálií. To bude pohoda.
1: No tak to říkají všichni, pohoda, slabý soupeř, ale viď, ale.
0: Já jsem, včera jsem se o tom s někým bavil a říkáme, bavíme se o tom, že teda budeme hrát s Itálií a on, no tak Itálii, ty nic neumě. A říkám, hele kamaráde, víš, jak jsme v sobotu dopadli se Slovenskem. Jo, že jako někdo by měl možná prověřit, jestli v soupisce nemají Taliáni taky nějakýho zapomenutýho Čecha, jako Slovenci, no, v bráně, jo, Horáka.
1: No, tak oni tam mají v týmu hlavně hromadu Kanaďanů, takže a víme, Kanada.
0: Ale já bych ty Taliány úplně nepodceňoval. Nicméně, 16.20.
1: No ne, to bylo právě jako, že dobrý.
0: Jo, takhle, jestli, jo. 16.20 Itálie a já už vidím, jak vy se vidíte, až vypadnete z práce, budete tam vyrazit na tu předzahrádku a dáte si to doma se sousedem prostě na zahradě. To bude bomba. Tak pojďme se domluvit společně hromadně a chci slyšet od vás, kdo nás posloucháte, odpověď. Budeme fandit Česku? Jo, já to viděl.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
3: V drogerii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Megle bezlaktozové mléko 1 litr za 34,90 a Dr. Edgar Pudding Premium za 14,90. Byla. To dobré začíná u nás.
5: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
6: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
7: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pozování na foseň. Za granulé, jdu na vycházku ráda. Prostě jaro, jak má být.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbk.cz a přesvědčte se sami. bbk.cz, specialista na kočárky a autosedačky.
9: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v jednom jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
10: Ústecký kraj vás zve na Den pěstounství. V pátek 23. května vás na Mariánské louce v Děčíně čeká den plný zábavy pro celou rodinu. Akce probíhá v rámci oblíbeného dřevosochání a nabídne soutěže pro děti, pestrý program i setkání s pěstouny a odborníky. Přijďte poznat silné životní příběhy a podpořit náhradní rodiny. 23. května Mariánská louka v Děčíně. Den pěstounství Ústeckého kraje. Protože každé dítě si zaslouží domov.
11: Tedy nyní dvakrát v Děčíně. Tedy slaví velké zahájení prodeje se skvělými nabídkami, jako jsou výrobky na tvoření od 30 korun nebo naše kufry za neuvěřitelných 260 korun. Zahájení prodeje Tedy. Dnes Ústecká 1905/8 Děčín. Tedy hýří nápady.
12: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
13: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
14: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
15: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
16: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
17: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: Tommy Cash, Espresso Macchiato na Hit Radio. 8.57. Espresso Macchiato. A to znamená, že středeční snídaně je ve finále, my se s vámi jdeme rozloučit.
1: Jdeme se rozloučit, ale slyšíme se zase zítra v tomhle čase od 6 do 9 a děkujem, že jste byli s náma u toho dneska.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zvládněte středu, odpoledne fandíme 16.20, Česko-Itálie a těšíme se zítra.
1: Ahoj.
0: Čau.
3: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na dálnici D8 na 25. kilometru směrem od Lovosic na Prahu. Leží tam v pravém jízdním pruhu sražená srna. A ještě na trase Most Plzeň na průtahu Žatce v Plzeňské ulici bude v pravém pruhu probíhat údržba. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
5: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
7: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
8: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
7: Kaufland.
9: Mami, proč máme všechno od konceptu?
10: To jen se zeptej, tatínka.
11: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
12: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: On air.
13: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
3: 9 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Česko se připravuje na přijetí Američana s podezřením na nákazu virem Ebola. Bude převezen do fakultní nemocnice Bulovka v Praze. Podle ministerstva zdravotnictví Američan nepředstavuje pro českou veřejnost riziko. Může bez symptomů.

0: Další šok, který přinesla sobotní porážka v prodloužení se Slovinskem. Češi mají ve skupině B 7 bodů z 9 možných a třetí výhra by znamenala další krok směrem ke čtvrtfinále. Duel začne 16:20.
1: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
2: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků? Sportareál Klíny.
3: Na severu Čech bude dnes velká oblačnost, během odpoledne a večera se místy vyskytne déšť, ojediněle i bouřky, později večer se ale bude vyjasňovat. Teploty 19 až 22, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Takové bude počasí a teď už startuje naše dopolední show. Hele zde, Lucka s Danem připravený, jdeme na to?
4: Hezky se směješ.
3: No jak vrzla tady, víš?
4: Vypadá. Lucka.
5: Mě mržou kolena už.
4: Vypadá to, že přijde humor teda, asi.
3: Tak jdeme na to. Hit Radio
5: North Music. Krásné dopoledne, přátelé, přesně tak je tady s váma vaše LSD. Lucka s Danem, jsme uprostřed týdne. Je na co se těšit, překlopíme se dneska a blížíme se k víkendu.
4: Překlopíme, zaklopíme, samozřejmě vy s námi společně, díky, že jste u rádi, že posloucháte, přejeme všem krásný den a teď už ty největší hity UDG, Eva Max, anebo John Newman.

0: s vámi ve středu Hit Radio Nord Music. Tohle byly UDG, jejich novinka Odlétáš. Vy nikam neodlétejte, zůstaňte s námi. Tady je dopolední show LSD, Dan Rakacký, Lucie Schläger. A nyní se s námi stávají bořiči mýtů.
1: Přesně tak, přátelé, žena je totiž ta, co rozhoduje. Pojďme si to ujasnit tady jednou provždy.
0: Bylo vždycky.
1: No pojďme vyvracet ten mýtus, protože jestli vy muži si myslíte, že vaše spermie je ta nejrychlejší, ta, která oplodnila to vajíčko, byla ta vaše nejrychlejší, tak se pletete, pánové.
0: Ano, to je ten mýtus.
1: To je ten mýtus, protože to máme zažitý v sobě celý život, bych řekla.
0: Říká se to,
1: že nejrychlejší spermie
0: oplodnila. Já jsem byla nejrychlejší spermie. Ano.
1: A není to vůbec
0: není
1: tak,
0: to
1: přátelé. Spermie sami o sobě do vajíčka proniknout nedokážou a to vajíčko si aktivně vybírá, kterou spermii pustí dovnitř. Jo, je to takový složitý proces, prostě zkrátka my jsme chytrý holky,
0: ty ne,
1: rozumíš?
0: Ty ne. Ty pojď.
1: Já si myslím, že máme chytřejší tělo, než si vůbec myslíme.
0: Jo?
1: A zase je to o tom, že ve finále je to o té ženě.
0: Tak to se říká od jak živa. Prostě, za vším hledej ženu.
1: Jak ti žena nepustí, tak se nedostaneš.
0: Samozřejmě. Hele, a já jsem si tady našel jenom nadpisy na internetu o tomto problému. Přečtu pár jenom. Lidská vajíčka si mezi spermiemi vybírají. Partnerský vztah nehraje roli. Vajíčko si pro početí samo vybere tu spermii. Překvapení při oplození. Ženská vajíčka si spermie vybírají. První být nestačí. Spermie musí projít záhadným výběrem. No.
1: Takže holky, až budete nadávat na ty svoje děti, můžeme si za to sami. Vybrali jsme to tak,
0: jo? Sami jste si zavinili.

0: jste správně, tady je Hit Radio Nord Music a jedeme na vlně dobrý nálady Pitbull Cash a Timber a dobrá nálada to je taky dopolední show LSD, Luzka Šlégr, Dan Rakacký, krásnou středu.
1: A přátelé, společně tady boříme mýty, protože jsme se dotkli takového citlivého tématu. Všichni muži si myslí, že nejrychlejší spermie oplodní vajíčko. A zjistili jsme, že tomu tak není,
0: ne.
1: Že vajíčko si vědomně vybírá, kterou spermii pustí dovnitř a žena si to teda vybírá, my si to vybíráme. No a pozor, reagovala nám Maruška z Teplic. Krásné ráno LSD. Tak to moje vajíčko se úplně zbláznilo. Všichni tam pouštějí jednu spermii a moje tělo si vybralo rovnou dvě na jednou. A máme krásná dvojčátka, i když jsem unavená jako blázen, jsou vymodlený.
0: I to se stává.
1: Maruško, obrovská gratulace. Já jsem vždycky říkala, stačí přežít první tři roky. Mám kamarádku, která má dvojčátka, říkala mi, že si první tři roky vůbec nic nepamatuje, má všechno v mlze. Že jak byla unavená, že ho nevyspala, tak jenom jedeš prostě zákonitě, jenom jedeš tak jako stroj a říkala, moc si toho nepamatuju, moc to nevím, ale teď už je to dobrý. Takže Maruško, vydržať.
0: Vydržať, pianěr. A jenom mi napadá, tak Maruško, pořád lepší jako dvě od jednoho, než dvě od každého jiného.
1: Může jako jo?
0: No, takhle no, jsem to myslel. Děkuju. To je ta lepší volba.
1: Já věřím, že Maruška byla slušná holka. Protože je Teplic, že jo?
0: Ano,
1: já.
0: Jako ty. Hit Radio. Hit Radio. Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. 90ky non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia.cz a nově také v DABu.
2: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz. Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinsa na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
3: Existují oslavy, na které se jen tak nezapomíná. A pak jsou oslavy, na které se chodí. Toyota Gosei Czech slaví 25 let a otevírá dveře všem přímo v Klášterci nad Ohří. Sobota 13. června, Open Air Festival. Like it, 100 zvířat, David Koller. Zábava pro děti, atmosféra pro dospělé, den pro všechny. A vstup neřešíš, je zdarma. Toyota Gosei Czech slaví 25 let. Buď u toho.
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grilů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít. Bauhaus, když
6: se to má podařit. Život je pěkná jízda, cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
7: Přijď si to s námi užít naplno. V neděli 24. května od 13.30 na Hippodromu Most pořádáme tradiční dostihový den cenu první dámy České republiky. Čeká tě napětí na dráze, skvělá atmosféra, program pro děti i dospělé a bohatý stánkový prodej. Fandíš dostihům nebo si chceš jen užít krásný den s rodinou a přáteli? Tady budeš správně. Hippodrom Most. Neděle 24. května od 13.30. Těšíme se na tebe!
5: Toto je.
8: Dobravárt, vezeme vám pračku.
5: A co teď?
8: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
5: No tak to si rozumíme.
6: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 54,90 a rajčata šery 250 gramů za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
10: Randíte?
11: A tohle znáte?
10: Bylo to fajn, ozvu se.
11: Sestěhujem se hned?
10: Zapomněl jsem peněženku.
11: Uděláme si selfiečko?
10: Promiň, volá manželka.
11: Mrkneme do pařížský.
10: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
9: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
11: Elite Date, seznamka pro vztah.
6: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
11: Elitedate.cz
6: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Na vlně romantiky.
1: To mi rádi,
0: ano, ženy. Ano, pro vás ženy. Lady Gaga, Bruno Mars, s vámi Lucie s Danem, dopolední show LSD a teď vás vezmem do úplně jiného světa. Poznáváte? No jasně, to už musíte vědět. To je Sandra tohleto.
1: To je Sandra.
0: To je Sandra.
1: A Sandra bude brzy u nás, přátelé. Protože už tuhletu sobotu se můžete na Sandru těšit a vydat se do Třebívlic, vinařství Johan V., kde probíhá koncert právě týhletý legendy.
0: No je to v rámci celého projektu, který se jmenuje Legendy v Třebívlicích. Mm. Kromě Sandry ještě třeba Lou Bega, taky hlas Model Talking, nebo jeden ze členů Model Talking, to se jmenoval, teď nevím, oni jsou dva, Dieter Bohlen, Thomas Anders, a teď to byl Thomas Anders, to bude, ano.
1: Každopádně, my vás na Hit Radio Nord Music dostaneme přímo do Třebívlic, přímo na Sandru, protože my pro vás umíme zařídit dva lupeny zdarma, a to v odpolední show u našeho Kamila a u naší Káti, jsem chtěla říct.
0: Ano.
1: Prostě u našich kolegů a my vám ty disky prostě dáme, no dáme, musíte něco umět.
0: Musíte poznat, co je hvězdný text horoskopu a co je hvězdný text Sandry. A takhle to probíhalo včera. Gábina z Ústí si lísky vyhrála. Easy, jak dva špízy.
2: Ahoj, tady Gábina.
0: Ahoj, Gabčo. Kam tě zdravíme? Do jakého města?
2: Ústí nad Labem.
0: Ústí nad Labem.
1: Sousedka.
0: Čeká tě jenom jeden soutěžní úkol. A to sice poznat písničku Sandry. Mm-hmm. My jsme totiž zjistili, že tyhle světové hvězdy skládají občas texty, na kterýma zůstává rozum stát. A připomínají nám horoskopy.
1: Ano.
0: A tak jsme si řekli, že dáme do placu písničku Sandry a nějaký horoskop. A ty musíš poznat, co je ta písnička Sandry. Rozumíš pravidlům?
2: Určitě.
3: Výborně. Takže text číslo 1. Tvá aura dnes září, ale trochu podezřele. Jako když něco zapomeneš v troubě. Kontrola je dnes tvým přítelem. A nebo text číslo 2. Nejsi připraven užít si mou lásku. V žáru noci ztratil si kontrolu a prodal svou duši.
0: Oh. Tak jaká si myslíš, že je správná odpověď?
2: Správná odpověď je číslo 2.
0: Číslo 2 je podle tebe písnička od Sandry?
2: Ano.
0: A je to správně. No a je to.
1: To bylo krásný, Gábina z Ústí samozřejmě si užila dva, nebo užije si teprve Sandru tuto sobotu v Třebívlicích, vinařství Johan V. a její koncert. A pokud i vy chcete se na Sandru dostat a nechcete úplně tak spolíhat na soutěž a chcete mít takovou jistotu, že se tam podíváte, dostanete tak na www.legendyvtřebívlicích.cz, tam se ženete lupeny.
0: No a samozřejmě v ceně lístku máte taky ochutnávku vína, protože vinařství Johan V. to je především vinařství, takže popijete a abyste mohli pít bez starostí a nemuseli jezdit autem, tak budou posíleny i vlakový spoje do Třebívlic, takže se ničeho nebojte a už v sobotu si můžete v pohodě užít víno i Sandru.
1: No a dneska odpoledne od 15 hodin si zase můžete zasoutěžit o dva lístky na tenhle ten báječný koncert.

0: To je Dad, dneska nám to hraje, hraje do noty, snad i vám, to dělá dobrou náladu. S vámi Hitrádio Nord Music, 9.43 a užíváte si dopolední show LSD, Lucka Schlegr, Dan Rakacký.
1: A já mám teďka tip na rande, vlastně dalo by si
0: říct. To chceme.
1: Protože žijeme tady v Ústeckém kraji, kolikrát furt někam cestujeme, rozumíš, za hranice toho Ústeckého kraje, myslím, i byť zůstáváme v České republice, ale furt máš pocit, že někde je ta tráva zelenější, rozumíš? A není to tak, já jsem si prostě, zjistíte, že všechno krásné máte vlastně tady před nosem doslova.
0: Za barákem.
1: Za barákem, já jsem si totiž, přátelé, vyjela na Hněvín. To jako, rozumíš, jezdíš kolem toho mostu, mezi Litvínovým mostem, jezdíš tam 100krát, nevyjedeš si nahoru. Hmm. A tak jsem vzala malýho a říkám, tak pojď, zastavíme se, tam je taková ta krásná nová vyhlídka.
0: Je to tam pěkný, ano.
1: A už tam byl na té nové vyhlídce?
0: Ne.
1: No, vidíš to.
0: Ale viděl jsem fotku.
1: Máš tip na rande. Krásná vyhlídka přímo na jezero Most. Hmm. Taková ta opravdu panoramatická, jak máš třeba v Alpách rakouských, jo? Takový ten trošku styl. Takže jsme si to tam prostě oběhli, obešli. Bylo to nádherný. Člověk zjistí, jaký že je krajině, koukáš na to český středohoří. Ani ta chemička ti tam nevadí. Je to prostě krása. Krása stříhá nádheru. Ale výborná restaurace. Krásný prostředí, nová vyhlídka.
0: Výborný kopec, když si chcete protáhnout.
1: Pozor, já vyjela, jako měla jsem malýho, takže jsem jela autem, ale viděla jsem paní, která to teda vyběhla. Já jsem s obdivem teda smekla před ní, koukala se na hodinky ještě polemě, za kolik to má. No taky je to dobrý na fyzičku samozřejmě.
0: Tak můžete si tam dát i křížovou cestu, která tam je, to jsme viděli v seriálu Most, že tam jdeš nahoru podél a můžeš jako si to užít, tou křížovou cestou.
1: Ne? Takže prostě tam mě na Hněvín, protože na Hněvíně.
0: To je taky zvláštní slovo, Hněvín, víš?
1: Hněvín, jako,
0: tam byl asi někdo nahněvaný, než když tam vylez, tak byl nahněvaný, takový kopec, za který udělám Hněvín.
1: Ale pak se rozhlídl a řekl si, starý, já se nemůžu hněvat. Rozumíš?
0: To je dobrý point, pokud se nechcete hněvat, běžte na Hněvín.
2: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz
3: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
4: Fakt? A kam pojedeme?
3: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
4: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
6: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
7: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
6: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
8: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
9: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
10: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás, v nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech a s dopravou zdarma. Když sedací soupravu, tak tu nejlepší. Nejlepší-nábytek.cz.
11: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
12: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
11: Kaufland.
13: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
14: Chomutovské slavnosti letos 23. a 24. května. Nenechte si ujít císařské manévry, řemeselný trh a vyprávět bude sám generál Laudon. Vystoupí kejklíři, tanečníci, šermíři, sokolník a další. Chybět nebudou atrakce a soutěže pro děti, dobové kolotoče a střelnice.
15: Zve vás statutární město Chomutov
14: a generální partner Severočeské doly AS Chomutov.
15: Více na chomutov.cz.
16: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
17: Aha.
16: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
17: A co SSB?
16: SSB? Co je SSB?
17: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
16: A to je nějaká nová investice?
17: To je stavební spoření od Buřinky.
16: Aha, a kde se to dá stáhnout?
17: No normálně v Georgii.
18: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
19: Hele, vyšla nová kaplinka.
20: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
19: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
20: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
19: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
21: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
22: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
23: Řešení je úvěr od Acema.
22: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
23: Acema. Jde to i bez banky.
24: Hit Radio Nord Music.
25: Zlepši si náladu.
24: Zlepši si náladu.

0: legendární Queeni, k tomu Parta 5, s vámi je Trádo Nord Music. Je tady 10. hodina, už je tu Robert, pojďme se podívat na silnice.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na trase Most Plzeň na průtahu Žatce v Plzeňské ulici. Bude v pravém pruhu probíhat sečení křovin. A ještě na trase Řehlovice Teplice u Bystřán bude probíhat čištění vozovky. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
3: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
7: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás, v nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech a s dopravou zdarma, když sedací soupravu, tak tu nejlepší. Nejlepší-nabitek.cz.

0: využívá k tomu statistická data, více prozradí mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
1: Interaktivní aplikace je dostupná online na webu ministerstva školství a obsahuje také metodické materiály a analytické komentáře. Ministerstvo chce tímto pomoci obcím, krajům i státu lépe plánovat kapacity mateřských škol s ohledem na probíhající demografické změny a rozhodovat se na základě dat.
0: Kvůli nízké porodnosti bude v následujících letech volných míst ve školkách více než dost. Tým z Fakulty životního prostředí na Ústecké univerzitě pomocí dronu naskenoval kostel Na nebevzetí Panny Marie v Mostě, který je známý přesunem kvůli těžbě uhlí. Vzniklo jeho digitální dvojče. Kostel posloužil pro testování nové technologie, kterou chtějí využít v centru Ústí nad Labem, kde chtějí zmapovat šikmý kostel nebo divadlo. No a fotbalisté Freiburgu a Aston Villa dnes obstarají první velké pohárové finále končící klubové sezony. Na stadionu Bešiktaše v Istanbulu se utkají o triumf Evropské lize. Finále začne v 9 večer.
2: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků? Sportareál Klíny.
0: Na severu Čech bude dnes velká oblačnost, během odpoledne a večera se místy vyskytne déšť, ojediněle i bouřky, později večer se ale bude vyjasňovat. Teploty 19 až 22 stupňů Celsia.
3: To byl náš Robert, zprávy počasí, no a samozřejmě pokračuje vaše LSD Lucka s Danem, 10. hodina.
4: Hit Radio North Music.
5: Larsson, Erikson, Klakson. Ne, nešitláme, takhle to je správně, za chvíličku se na to podíváme.
3: Čo šišikal?

0: Tom Grennan, Don't Break the Heart na Hit Radio Not Music posloucháte. Dopolední show LSD, tady Luzka Šlégr, Dan Rakacký.
1: No pojďme, přátelé, za hokejem. Jak je možné, že jsme ještě o něm od rána nemluvili, Dane? Pojďme na mistrovství světa do Švýcarska. Dneska hrajeme s Itálií poprvé v odpoledním čase, a to v 16 hodin.
0: Konečně.
1: 20 minut.
0: Konečně to nebude do noci.
1: Přesně.
0: Ale já bych se ještě chtěl vrátit k jedné události, kterou taky řeší hokejový svět a fanoušci a vůbec všichni, co koukali v pondělí na zápas Česko-Švédsko, že se při hokeji začalo šišlat, protože jsme si všimli, že byl Larsson, jo, Eriksson, Persson a tak dále. A vlastně zavedl to Robert Záruba.
2: První puk má švédská obrana Ekholm a Jakob Larsson. Už jste si asi všimli, že jsme změkčili podle všeobecného úzu výslovnost některých švédských jmen. Samozřejmě je to i tohle trochu nezvyk, ale budeme se držet originálu v tomhle případě té neúplně spisovné, ale převažující švédské výslovnosti. První offside, první technické přerušení, díváme se na Jakoba Larssona.
0: Larsson, my jsme zvyklí na to Larssona pořád,
1: Larsson,
0: že jo?
1: Larsson, Larsson, Persson. No, takhle, začala to řešit všichni na sociálních sítích dneska, jak se můžou ke všemu vyjadřovat, tak se to samozřejmě začalo velmi řešit, že nám berou jako zvyky a ano, tradice, že jsme zvyklí Larsson, Persson. A Robert Záruba dneska prozradil, že od toho ustoupěj.
0: A přitom tady říkal, že se toho budou držet, no, nohu mu to nevydrželo. Otočil. A vždycky, když se něco zkusí novýho a nějak se to nepovede, tak je taková obvyklá věta, veřejnost na to není připravena.
1: No,
0: to řekl Robert Záruba, takže se vrátíme zpátky k Larssonu, Klaksonu, Erikssonu.
1: No, jestli měl Robert Záruba problémy se Švédy, tak nevím, co bude dělat dneska s tou italskou sestavou, protože my s Danem tady na Hit Radio Nord Music, my už ji pochopitelně známe.
0: Jdeme to sestavili tady.
1: Jdeme se na ní podívat, jo.
0: Tak pojď.
1: Gigi Carbonara, Marco Espresso, Alessandro Mortadella, Giorgio Gorgonzola, Luca Lamborghini, Pietro Prosecco, jo, Mario Macchiato, Luigi Lasagne a Fabio Fettuccine. Takže se těším, pěkně si pošmákneme, doufám, na těch Italech.
0: No, chtěl jsem si říct, že to říct, víš, už to tam přenáší, už šla mi tady. Chtěl jsem tím říct, že dnešní zápas Česko-Itálie bude pěkný žrádlo.

0: Dneska už velice legendární song a legendární parta, jmenuje se Chumba Wamba. S vámi Hit Radio Nord Music, taky dopolední show LSD, Lucka Schläger, Dan Rakacký. A všem přejeme krásnou, nádhernou středu.
1: A pojďme si teda připomenout ještě ten dnešní hokej jednou. V 16.20 poprvé v odpoledním čase hrajou naše hokejisté proti Itálii. No a já se přiznám, že sleduju, nebo snažím se sledovat každý ten přenos. Když už nejsem doma, tak ho mám na telefonu.
0: Ne, jasně, jsi hokejka.
1: Prostě.
0: Ty musíš.
1: No, dobře. A já jsem velká faninka prostě od malička. Moje maminka mě k tomu vedla, máme to v rodině, to fandění tomu hokeji. A chci se vrátit tomu, že když se pojáš na to třeba studio, tak já jsem si uvědomila, v zápasu proti Slovinsku, kde za Slovinsko chytal Lukáš Horák, což je golman, který vyrostl v Litvínově, hrál v Mostě, v Bílině, takže vlastně takový náš Severočech. A já jsem tam seděla ti takhle v ložnici, koukala jsem na tu televizi. A teď jsem si uvědomila. Jirka Schläger, můj manžel, zrovna mluvil do televize.
0: To jsem viděl.
1: Jo, tam měl nějaký svůj rozhovor. Rozhovor s ním dělal Ondra Zamazal, což je sportovní komentátor, a to je kluk tady od nás z Mostu,
0: wow,
1: který tam vlastně sedí v tom studiu. A na soupisce Slovinska byl golman Lukáš Horák, taky od nás. Hele. Tak jsem si říká, ty hele, to je tak hezký, já jsem vlastně byla hrozně pyšná na to, jak tady ta naše vesnice prostě malá, jak je vlastně světová, jak prostě tam jsou kluci, který fakt vyrostli u nás a že jsme takovou líhní.
0: Je tady líheň talentů, bych řekl. Jako.
1: No.
0: Určitě, nebal bych
1: to
0: se
1: hezký,
0: to říct.
1: Je to hezký,
0: a buďte,
1: na co pyšní.
0: Buďte, milí posluchači, hrdí a pyšní na to, že pocházíte tady od nás ze severu, protože sami slyšíte sama velká jména. Dodám ještě dvě. Lucka Schläger, Dan Rakacký a je to komplet.
2: Hit Radio. Hit Radio. Každý má svoji srdcovku. Hit, který ho naučil milovat hudbu.

0: každý všední den od 12 se na tebe těší srdcovky Hit Rádia. 5 megahitů v řadě pro tvoji lepší náladu a jeden podle tvého výběru. Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář. Každý pracovní den od 12.
1: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
1: Kaufland.
3: Yamaha Experience. Někdy nemusíte vlastnit. Stačí si vybrat a odjet. Ať milujete město, zatáčky nebo nekonečné dálky, u nás si vybere každý. Prémiová půjčovna motocyklu Yamaha. Více informací naleznete na www.yamaha-unl.cz. Yamaha Experience. Nejen jízda, zážitek.
4: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky. Vaše jistota za volantem. Více na ter.cz.
5: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
6: Přijď si to s námi užít naplno. V neděli 24. května od 13.30 na Hippodromu Most pořádáme tradiční dostihový den cenu první dámy České republiky. Čeká tě napětí na dráze, skvělá atmosféra, program pro děti i dospělé a bohatý stánkový prodej. Fandíš dostihům nebo si chceš jen užít krásný den s rodinou a přáteli? Tady budeš správně. Hippodrom Most. Neděle 24. května od 13.30. Těšíme se na tebe.
7: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Trenírkárna.cz.
10: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
9: Trenírkárna.cz.
11: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
12: Tedy nyní dvakrát v Děčíně. Tedy slaví velké zahájení prodeje se skvělými nabídkami, jako jsou výrobky na tvoření od 30 korun nebo naše kufry za neuvěřitelných 260 korun. Zahájení prodeje Tedy. Dnes Ústecká 1905/8 Děčín. Tedy hýří nápady.
0: Hit Radio. Když led hoří pod bruslemi, rodí se ty největší momenty. Rychlost, tvrdost, euforie. Prožij mistrovství světa s hokejovým servisem Hit Rádia. Mega hokej, mega emoce. Hokej je lepší s Hit Rádiem.
13: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayment.cz.
0: Hit Rádio.
14: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Alec Benjamin, Let Me Down Slowly, s vámi Hitrádio Nerd Music, dopolední show LSD, Lucka Schlager, Dan Rakacký a Alec Benjamin navodil atmosféru, která se hodí, protože máme tady teď takové ženské téma.
1: Musíme si holky trošku, teďka naložíme si, jo. Teď se naložíme, protože holky, pokud chcete udržet tajemství, neříkejte to kámoškám.
0: No, říkám vždycky, jako. To je jasná věc.
1: No prostě je to prokázaný, že ženy udržejí tajemství a to pouhý dva dny. Opravdu.
0: Já tohle to říkal vždycky jinak. Pokud chceš, aby to věděli všichni, řekni to kámošce. Takhle, úplně jednoduše.
1: Fakt, přesně tak to je. Dva dny to dokážeme v sobě tutlat, než to prostě někomu jako upustíme, jo.
0: A čím to je?
1: Já nevím, máš prostě neustálou potřebu.
0: To vysvětli teda, proč?
1: Já to třeba, jako já jsem se to v životě teda naučila, že tajemství. Já se přiznám, že to umím, ale já nejsem typická žena, jsem takový poloviční chlap, říká můj manžel.
0: To seš, takže... no, potvrzuju.
1: Ale já třeba pak naopak nejsem třeba vůbec ráda, když mi to tajemství jako někdo řekne a já, ježiš, tak to jsem neměla vědět, rozumíš, teď se to někde to bude to vypadat, že jsem to řekla já.
0: Se to provalí a bude to na tebe.
1: To, já jsem takhle tenkrát letěla s Dianou Kobzanou, když byla ještě čerstvě s Michalem Frolíkem, s hokejistou, letěli jsme s nima v letadle a ocitli jsme se prostě společně na dovolení, oni nás pozvali tam na nějaký apartmán k sobě, něco a najednou, a Diana Kobzaná byla vždycky dlouhá čára, že jo, hubená, 30 kilo z postelí. A ona, já si z toho nevšimla, tady. A já, co je, rozumíš, a ona, já jsem těhotná, rozumíš, ona vypadala, když já mám zaryšaný prdy, že jo, tak takhle ona vypadala v pátém měsíci, a já říkám, ježiš, a teď jsem říkala, to jsme tam neměla ani, to jsem pak říkala Jirkovi, říkám, ty to mi neměla vůbec říkat, teď se to někde provalí, bude to vypadat, že to řekla nám, že my jsme to někde pustili, jo. Takže já jako nerada přijímám tajemství, nejsem z toho úplně jako nadšená, ale musím, že mám osobní radu pro všechny ženy. Co jako, jak si s tímhletím, jak na to jako vyzrát, jo?
0: Mohou poslouchat i muži?
1: Mohou poslouchat i muži, aby mohli poradit svým manželkám.
0: Tak poslouchejte.
1: Tak přátelé, my jsme s mým mužem měli svatbu. A my jsme si strašně přáli, aby byla komorní, aby byla naše, aby se tam nedostala žádná média, aby se to prostě neprovalilo ven. Takže jsme apelovali všude možně, aby se to samozřejmě neprovalilo. Myslím, že vím, na jakých patřičných místech jsem tuto žádost vyřkla. A samozřejmě jsem šla k oltáři a všude plno kanonů, fotografů, auta, telefonáty od novinářů. A prostě to nebylo hezký. Takže já jsem holka šikovná, já jsem se poučila, důležitý je se v životě vždycky poučit, říct si po naučení. A když jsem byla těhotná se třetím synem, svým mužem, tak jsem řekla na patřičných místech, ježiš, já se tak těším, až to ty novináři zjistěj, až to budu moc říct, oni mě určitě oslovějí, abych nafotila nějaký titulky magazínů, jo. To bude skvělý, ta prezentace toho těhotenství. Hele, a nikdo se to nedozvěděl.
0: Nekecej.
1: A ono to normálně funguje. Takže na patřičných místech jsem sehrála tuhle tu komédii, protože jsem si samozřejmě přála, aby to bylo, já už jsem byla stará, nebo jsem byla i mladá matka, byla jsem i stará matka, nebo jsem i stará matka, takže do poslední chvíle, do porodu a tak dále, já jsem byla velmi úzkost, nebo velmi, prostě jsem se bála, aby to všechno dobře dopadlo, byla jsem na začátku na udržování, nebylo to úplně jednoduchý, takže to těhotenství pro mě byla celý křehká záležitost, tak jsem to vzala z opačného prostě úplně konce. A takhle jsem to rozhlásila, že si strašně přeju, aby se to všichni dozvěděl a nikdo se to nedozvěděl.
0: To je dobrá metoda. To je super metoda.
1: Takže taková rada pro vás, holky. Řekněte kámoškám to, co chcete, aby řekli, neříkejte, a jo. To, co nechcete, aby řekli, říkejte.
0: Dobrá rada na zlato. Díky.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdát.

0: Tohle byla parta Mira i taky DJ z Polska Trips. Do kolečka dokola s vámi Hitrádio Nord Music, posloucháte dopolední show LSD, Luzka Schlegr, Dan Rakacký, všem krásnou středu.
1: No a přátelé, středa hosta je třeba a ani dneska tomu nebude jinak. Máme tady dalšího vzácného hosta a představte si, že už dokonce přišel do studia, přišel s předstihem a to je majitel vinařství Třebí Vilice, taky finančník, uhlobaron, miliardář a úplně obyčejný kluk z Ústí nad Labem, Honza Dinstl.
2: Zdravím všechny Ústečáky.
0: Ahoj, Honziko. Dobrý den.
1: Já budu říkat ahoj potom během rozhovoru, protože
0: kamarádi.
1: My se známe s Honzikem, tak nebudu se tvářit, jako kdyby jsme se nikdy neviděli. Takže já budu tykat, no a samozřejmě probereme nejenom Třebí Vilice, ale s hudbu na Vinicích, ale taky legendy v Třebí Vilicích, protože už tuto sobotu tam bude koncert Sandry, o kterou taky samozřejmě soutěžíme u nás v odpolední show u Káti a Vpadla.
0: Ano.
1: Odpolední show od Dva lupeny, takže zůstaňte s námi. Všechno to společně už za chviličku s Honzou Týnclem probereme.
3: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
4: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu, nebo občerstvení na svatbu, nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě, až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termíny na www.bistroustí.cz.
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
9: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
10: Domov důchodců Bystřany hledá všeobecnou zdravotní sestru. Čeká vás příjemný kolektiv, stabilní práce, benefity ve formě odměn, sick days, parkování v areálu a další. Pošlete váš životopis na e-mail účetní@dd-bystrany.cz a ještě jednou e-mail účetní@dd-bystrany.cz. Práce, která dává smysl.
11: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
12: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
11: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
13: Ústecký kraj vás zve na Den pěstounství. V pátek 23. května vás na Mariánské louce v Děčíně čeká den plný zábavy pro celou rodinu. Akce probíhá v rámci oblíbeného dřevosochání a nabídne soutěže pro děti, pestrý program i setkání s pěstouny a odborníky. Přijďte poznat silné životní příběhy a podpořit náhradní rodiny. 23. května Mariánská louka v Děčíně. Den pěstounství Ústeckého kraje. Protože každé dítě si zaslouží domov.
14: Radíte?
15: A tohle znáte?
14: Bylo to fajn, ozvu se.
15: Sestěhujem se hned?
14: Zapomněl jsem peněženku.
15: Uděláme si selfiečko?
14: Promiň, volá manželka.
15: Mrkneme do pařížský.
14: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
16: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
17: Elite Date, seznamka pro vztah.
18: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
17: elitedate.cz.
18: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky Dove. Více na tetadrogerie.cz.
19: Hit Radio North Music.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: vámi hit rádio Not Music, je tady 11. hodina a už je tu Robert, pojďme na silnice.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na průjezdu mostem směrem na Chomutov. U sjezdu do centra bourala dvě nákladní auta. Místo nehody je průjezdné a prý bez držení. A ještě na hlavním tahu směrem na Teplice u Řehlovic stojí porouchané auto. Pozor na něj. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
3: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Pozor! Důležitá změna! Tradiční chabařovická pouť se letos kvůli opravám náměstí přesouvá na letiště v Ústí nad Labem. Již tento víkend vás čeká 31. ročník s více než 40 atrakcemi, stánky, občerstvením a parkováním zdarma přímo v areálu.
5: Housebrand Café per favore? Si, signora.
6: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
1: 11 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. U Oseka na Rokycansku dnes ráno havaroval do příkopu autobus s dětmi. Podle prvotních informací hasičů utrpělo několik lidí lehká zranění. Na místě nebyla zjištěna žádná vážná zranění. V autobusu cestovalo 33 dětí, dvě učitelky a řidič. Litevská armáda dnes dopoledne vyhlásila vzdušný poplach a vyzvala obyvatele, aby vyhledali úkryt. Ministerstvo obrany oznámilo, že litevský vzdušný prostor narušil dron. Zasahuje proti němu letecká mise NATO. Otevření šikmé věže v Ústí nad Labem letos můžete podpořit i vy, a to hlasováním v anketě. Sbírka se objevila v krajském kole Ústeckého kraje a může postoupit do celostátního finále soutěže Máme vybráno. Ta se zaměřuje na záchranu a obnovu památek. Hlasování běží online a vy tak můžete pomoci, aby se věž po letech znovu otevřela veřejnosti. Hlasovat můžete na stránce mamevybrano.cz. No a Italové budou dnes čtvrtým soupeřem českého týmu hokejistů na mistrovství světa ve Friburgu. Češi mají ve skupině B 7 bodů z 9 možných a třetí výhra by

0: protože máme středu, je jasné, že máme tady taky hosta a pojďme si říct, už jsme o něm mluvili, že to je finančník, majitel vinařství Třebívlice, taky Uhlobaron a hlavně Severočech, Honza Dinsl. Dobrý den.
1: Dobrý den všem.
2: Ahoj Honziku, ještě jednou. Tak Honzo, Daniel tady na tebe připravil takovou speciální otázku, já ti úplně nechci brát, takže klidně pojď.
0: Tak řekli jsme a už to ví posluchači, jste v podstatě zabezpečený člověk. Kdyby se šel po chodníku a ležela na chodníku 5 koruna, zvednete ji nebo ne?
1: No okamžitě.
0: Hezky.
2: Proto je Honza tak zabezpečený, že jo?
0: Jenom ještě dodám, že na to vůbec nevypadáte, prostě když nejsedí takhle bohatý člověk. Úplně, aby to do vás neřekl. Jsem úplně překvapený, takový skromný, kouká.
2: Pojďme dál, pojďme se samozřejmě dostat na Třebívlice, o kterých jsme mluvili, ano. Protože Honza je především majitelem vinařství Třebívlice. Probereme koncerty, probereme zábavu, hudbu, víno, tak vydržte s námi Hit Radio Nord Music.

0: užíváte si Hitra do Nord Music, tohle byl Dermon Kennedy Kiss Me, s vámi taky dopolední show LSD, Dan Rakacký, Lucie Schläger a samozřejmě máme dnes ve středu hosta.
1: No a tím je finančník a majitel vinařství Třebí Vilce Honza Dinsl. Honzo, pojďme se na to podívat napřed trošku k tobě, do tvého života. Přece jenom byl jsi ve stovce Forbesu nejbohatších Čechů. Jaký to je

0: se klukovi s Ústí nad Labem podaří takovýhle úspěch a vidí se tam a přečte si to.
1: Ale je to vlastně, ten první pocit je úžasný, ale pak vám vlastně dojde, že to je prostě úplně jedno. Že ta podstata je to, co děláte a to, kde seš prostě, to, co tě baví, a spousta lidí dělá věci, které nebaví, já jsem celý život dělal to, co mě baví, takže tohle je spíš výsledek než cíl. Mm-hmm. Takže ta cesta byla v tom, jako dostat se k tomu, od 90. let dělám s Prima Partou, prostě, když si to celá řada lidí nemyslí, tak jsme do dneška kámoši a ta spolupráce a to, že jsme spolu, nám prostě pomohlo v tom, že jsme se dostali tam, kam jsme se dostali. No.
0: Říká se, peníze jsou-li všechno, nejsou-li všechno, seš z masa a kostí. Pojďme se podívat na tvoje sny, jsou nějaký, který jsi třeba nesplnil?
1: Hele, to asi vždycky jsou nějaký sny, ten sen je třeba to vinařství, který se bude budovat, to znamená, ten si plním, ale jeden takový národ na východě říká hrozně hezky, jsou dvě prachy, jedny jsou na osobní spotřebu, ty jsou radost, a druhý jsou na biznis a ty jsou starost, jo? Takže je potřeba rozdělovat tady ty dvě peníze a já jsem rád, že si užívám těch peněz pro radost a radost si dělám, mám rád dobrý víno, rád cestuju prostě, mám spoustu přátel, takže z tohohle toho pohledu se mně to líbí. A ty druhý peníze, to jsou starost a od toho já pomalu odcházím, že jo? Od těch starostí. Mm-hmm.
0: Na 3 7 3 9 9 5 8 se můžou samozřejmě ptát i naši posluchači, pokud je cokoliv zajímá ohledně Třebíjovic, Honzy Dinstla, hudby na Vinicích a tak dále, legendy v Třebíjovicích. A měli jsme tady jeden takový dotaz od ženy, což mě vlastně je to
2: Prostě žena.
0: Ano. Jak se dá zbalit miliardář? Naši posluchačku, pokud se samozřejmě, ano, pokud se dá zbalit.
1: Tak to je těžká otázka, to musím říct, že nevím. No, myslím si, že musí to být žena, že prostě určitě miliardáři nechtějí chlapi, že jo. To znamená jako...
0: Ale pozor, jedno na severu tady máme, z Děčínska.
1: Abys mě rozuměla. Ne, já myslím, že jakoby miliardáři chtějí ženy, ve smyslu, aby to byly ženy, aby jim neříkali a nedělali mužské věci a tak dále. Mm-hmm. To znamená, že chtějí tu ženskou energii. Že většinou ty úspěšní a bohatý chlapi mají toho v práci dost.
0: Jasně.
1: Mají tam tu mužskou energii, prostě musí tam dělat velet a tak dále a doma chtějí odpočívat. A doma si chtějí jako užívat a nechtějí doma řešit problémy a poslouchat vlastně to samé, co tam je. Jo. To znamená, jestli zbalit, tak stát se ženou a stát se fakt ženou jako přirozenou ženou. To bych poradil.
0: Takže uznáváme takový ty role. Zbytečná emancipace je moc navíc.
1: Ne, to nemá s emancipací nic společného. Žena je emancipovaná jak CF, ne vůbec, ale jde o to, aby to byla žena. To znamená, aby tam byl ten pár tvoří ty vyvážené energie. Prostě chlap má nějakou energii, buduje, dělá a žena je klidná, prostě dává tyhle ty věci. A to si myslím, že je dohromady. Může to fungovat i obráceně, ale ten miliardář je většinou extrémně v té mužské energii, takže potřebuje to vyvážení té ženské energie. Ty se ptala na to, jak zbalit miliardáře, jak zbalit člověka třeba, který je v klidu chlap, umělec a tak dále, no tak to si zase myslím, že ta žena musí být víc jako v tomhle. Já myslím, že tam musí být to vyvážení, aby to dlouhodobě fungovalo.
0: Já se teda ptala se naše posluchačka, ale
1: ano, já se ptala ráda naše posluchačka.
0: Ráda si to poslechnu.
2: Mě jenom ještě zajímalo třeba z pozice miliardáře. Já třeba, kdybych byl miliardář, tak si řeknu, už nemusím chodit do práce, je to v pohodě. Je to pravda nebo to není pravda, když je člověk takhle jako za vodou takzvaně?
1: No, ono to má dvě roviny. Jednak vy vždycky vidíte aktiva, to znamená, vy vždycky vidíte jenom ve Forbesu tak, kolik kdo má peněz jako na účtě, ale nevidí pasiva, nebo kolik má majetku, nevidí pasiva, to má kolik dluží. To je to je jedna věc. Druhá věc, která je to, co vás přivedlo k tomu bohatství, to se nedá vypnout ze dne na den. To není tak, že si to jako ráno zapnu, že si prostě 1. června letos prostě zapnu, že budu bohatý a za 2 roky si to vypnu. Prostě to je váš životní postoj. Jo, jeden můj kolega prostě říká, teď já umím jenom vydělávat ty peníze, nic jiného. A teď se snaží najít něco jiného. Ty lidi většinou jsou zaměření na nějakou věc, tady jim extrémně DT bavím, tady přinese ty peníze, ale když ji vypnou, tak přestanou to být oni. Oni prostě pak přestanou mít smysl života. Jo, to znamená, nejsou smyslem života ty peníze. To jsou důsledkem toho, co oni dělají. Takže to nejde takhle udělat. Určitě.
0: Ty už 15 let se věnuješ vinařství v Třebíjovicích, víno se stalo tvojí velkou vášní, tak zůstaňte s náma na Hit Ráno Nord Music s Honzou Dinslem, za chvilku probereme vinařství Třebíjovice.
3: Hvězdy nejen Ústeckého kraje, to jsou středeční hosté na Hit Rádiu Nord Music.

0: Gigi D'Agostino, italská klasika, ta bude dneska v hokeji, snad to teda vyjde. Posloucháte jitra do Nord Music, tady do polední show SD, Lucka Schläger, Dan Rakacký a taky Honza Dinsl, majitel vinařství Třebídlice, Johan V. je to a pojďme se bavit dál.
1: Honzo, jaká byla cesta od toho tvrdého biznisu, toho uhlobarona, k vínu?
2: No někdy v roce 2000 jsem se potkal s jedním výborným vinařem z Moravy, s Pavlem Springerem, trošku jsme popili nebo trošku víc a já jsem mu zkritizoval víno a on mi řekl, když jsi takový chytrák, tak si to vyzkoušej sám. Tak jsem přijel do Třebídlic a zkusil jsem to tam vysadit, tak to je úplně ten začátek a ta první motivace. To bylo čistý ego.
0: A proč zrovna Třebídlice?
2: Protože jsem tam vlastně začal budovat nějaký rodinný sídlo a v okolí kdysi dávno byly vinice, byly tam od roku 1056, ale na přelomu 19. a 20. století je zničil Revokas, tak se mi líbila ta historie, tak jsem se rozhodl, že to obnovím.
1: A splnili vína Johan V. to, co si od toho očekával?
2: Hele, první 10 let jsem si kousal nechty a škubal vlasy a první 2 údory jsem vylil a třetí jsem přepál na kořalku a tak. Ale po 10 letech jsem měl slzy v očích a prostě v roce 2012-13 ten ročník, tak to bylo víno, který jsem si přál a dneska jsem z těch vín úplně nadšený.
1: Zkusil jsi třeba i ty sám fyzickou práci na té vinici, že bys tam prostě šel?
2: Ne, ale díval jsem se mnohokrát.
0: A co určuje tu kvalitu vína? Protože tak hodně mají lidi spojený vinařství s Moravou. Málo kdo by řekl, že tady na severu Čech to taky může být. Tak co určuje tu kvalitu vína, aby bylo dobré?
2: Tak já bych prvně našim tady severočeským a řekněme severním kolegům a lidem, co tady žijou, řekl, že víno se tady pěstuje 1000 let. Víno vždycky bylo tady. A tady jsou proto super podmínky. Jednak je to daný počasím a podnebím, to znamená, jak to tady je, byť se to v nějakém čase trošku mění, a jednak je to podložím, to znamená to, kde to víno roste. A tady jsou naprosto unikátní podmínky. Před druhou světovou válkou tady byly Roudnice, Mělník, Řenoseky. A celý středověk bylo Litoměřicko druhou největší vinařskou oblastí v Českém království. Takže tady to má dlouholetou tradici.
1: Jak dlouho to trvá, než si člověk vyrobí to dobrý víno?
2: No dlouho. Jakoby jeden vinař, když jsem byl u něj ve Francii, mi řekl, hele, tak u toho vinařství největší problém je prvních 50 let. Takže já už jsem 25 let mám za sebou, tak ještě 25 let a pak to bude ono.
1: A co vinaři mezi sebou? Je tam nějaká rivalita, závidíte si nebo umíte se třeba naopak jako pochválit?
2: Hele, všude ve světě to je tak, že mají družstva nebo spolupracují, u nás to moc není, ale není to ani tím. Já si myslím, že je to tím, že v Čechách ty vinaři i na Moravě hodně bojují o život. Že prostě je to fakt těžká řehole, vůbec to nezávidím a každý, kdo to dělá, tak mu to přeju, ale moc se ten nespolupracuje.
1: A v čem jsou tvoje vína nebo vaše vína Třebídlický, Johan V., jiný, čím se odlišují od těch ostatních?
2: Hele, odlišují se podle mě třema věcma. První věc, která je, že se snažím to dělat tak, jak se to dělá dneska v cizině, to znamená maximální péče tomu hroznu, co roste prostě na té vinici. Říká se, že to víno vznikne na vinici a tím lepší vinař, čím méně ho zkazí. Druhá věc, která je, že se snažím tomu vínu dávat čas, to znamená, nemáme moc mladý vína, byť teď jako děláme třeba půlku produkce mladých, ale velká část našich vín jsou fakt vína, které tam zrou v tom sklepě dlouho. A třetí věc je, že se snažíme ty vína dělat úplně bez cukru a bez takový jedné kyseliny, která tam je, to znamená, jsou ty vína úplně suchý.
1: Jako
2: jsou
1: bio?
2: Ne, bio se říká, že stříká v noci, jo, ale to jako bio spíše ten problém v tom, že ty vína jsou jako udělaný jako s nějakou péčí, samozřejmě nedáváme tam chemii, nedáváme tam síru, ale že ty vína děláme jako dlouho. To znamená, to víno odpočívá v tom sklepě, tak jak to prostě v těch starých řeckých bájích je, že v tom sklepě to vzniká dlouho. Jo, nejsou, jako třeba teď o víkendu budete pít vína i z roku 22-23, ale mám tam i vína z roku 15-16, který teprve teď dáváme na trh a to máš prostě 10-11 let starý vína. Že?
1: To znamená, že člověk, co má vinařství, musí být velmi trpělivý, asi předpokládám.
2: Ano, velmi trpělivý. Je to jedna ze základních vlastností vinaře. Fakt je ta trpělivost. Reálně, když osadíš hrozen, tak sklízí za 3 roky, takže 3 roky čekáš, ale to víno začne mít fakt dobrý po 7, po 8 letech, jo. A fakt dobrý třeba po 20, jo. To prostě fakt je dlouhá.
1: Řekl jsi někdy za tu dobu, že to nebyl dobrý nápad, tahle cesta?
2: Každý druhý den, bude první 10 let, jako 100krát nebo 1000krát. Furt jsem si to říkal. No.
1: A umějí ti lidi víno do očí pochválit i zkritizovat? Zažil jsi třeba už i ty negativní
2: stránky? Hele, tak jakoby jak kdo, že jo? Jsou lidi, kteří mi to řeknou do očí, řeknou mě prostě, hele, to se nedá pít. Mm-hmm. A říkali mi většinou, ale v tom minulém čase říkali, hele, jako před těma 5 lety to se fakt nedalo pít a dneska to je super. Tak uvidím, co mi řeknou za 5 let.
1: Jo, takhle,
2: jo. Řeknou za 5 let, ale před 5 lety došlo to. Ale jako objektivně ty vína mají nějakou razy, nějakou cestu a prostě našel jsem si tu cestu, kterou prostě hledáš, máš jeden pokus za rok, že jo? Takže ty si to můžeš zkusit jednou za rok, takže mám tu řadu opravdu těch jednoduchých vín k bazénu a pak mám těch těžkých, složitých vín třeba do té gastronomie.
1: S náma ve studiu Honza Dinsl, majitel vinařství Třebívlice. Třebívlice se pojí nejenom s vínem, ale i s hudbou a na to se podíváme za chviličku, tak zůstaňte s námi.

0: Emma Drobná na Hit Radio Nord Music, s váma vaše OSD. Lucka, zdravím, přejeme vám krásný den a středa, hosta je třeba. A dnešním naším hostem je majitel vinařství Třebívlice, Honza Dienstl a taky Severočech, Ústečák. A to já vždycky ráda říkám, protože jsme tady od nás ze severu a jsme patrioti. Honzo, jsi patriot?
1: Jsem, no, samozřejmě. Do dneška mám trvalý byt ještě pustí.
2: No a jdeme k té muzice, protože vinařství Johan V je taky známý tím, že se tam pořádají hudební akce, hudba na vinicích a teď nově legendy v Třebívlicích. O co jde, na co se můžeme těšit?
1: No, my jsme připravili s jedním takým významným producentem Liborem Zajíčkem, jsme připravili čtyři legendy, které přijdou do Třebívlic. Je to Sandra, ta je teď v sobotu, pak je Bonnie Tyler, Loubega Stacy a Mother Talking. A vlastně chtěli jsme do Ústí vlastně dovést tyhle ty hvězdy a tak, aby vlastně si je lidi užili jiným způsobem, než běžně na koncertech.
0: Mm-hmm. My tomu říkáme, do Třebívlic.
1: Do Třebívlic, to znamená, dotkněte se hvězd. Mm. Prostě v relativně malém amfiteátru 1000 až 1200 lidí, prostě, který tam jsou, spojený s velkou party, která začne ve 3 hodiny, prostě takovou akci, kdy prostě lidi přijdou, popijou víno, pojedí, snědí nějaký maso, prostě uslyšejí disc jockey a pak si prostě tu legendu, samozřejmě, kterou jsme my, starší generace, prostě obdivovali v Bravíčku a všude možně, tak ji nejenom uvidíme naživo a můžeme se jí v úvozovkách dotknout.
0: To se chci právě zeptat, proč jako první jste si vybrali Sandru? No, protože samozřejmě je krásná, že jo? To je jako já, jako žena, musím uznat, že je nádherná.
1: No to všichni moji přátelé, kteří přijedou a známí, říkali, hele, prostě Sandru jsme všichni měli jako nad postelí prostě vylepenou.
0: Pravda.
1: Plagátek z Bravíčka, prostě to byla povinnost. To byla povinnost.
0: Jak je těžký dostat ty zahraniční hvězdy právě do Třebívlic?
1: No, ono to je paradoxně stejně těžký, jako přesvědčit naše lidi, že ty hvězdy opravdu přijedou, jo. To znamená, jakoby ty vlastně musíš přesvědčit o tom, že fakt tam jako ty lidi přijdou, že jim to zaplatíš, to vystoupení, že to má nějaký smysl. Stejně jako musíš přesvědčit lidi tady, že to jsou fakt ty hvězdy, že to nějaký revival nebo nějaká, nevím, namaskovaná Sandra nebo něco takového. Takže je to těžký a je to vždycky těžký, jakoby ten první ročník. Hmm. My se možná potom dostaneme k hudbě na vinici, kde to třeba vysvětlím, prostě kde bylo taky těžký ty kapely sem dostat, ale z nějakého důvodu. Tehdy to byl covid, tak teď to je prostě, my se snažíme ty lidi přesvědčit o tom, že to tak bude a myslím si, že druhý, třetí, čtvrtý ročník už prostě to bude mnohem jednodušší. Jak pro ty hvězdy, nebo jak ty hvězdy sem dostat, tak ty lidi vlastně dostat na ty koncerty.
0: Zeptám se taková Sandra třeba, jo, bude tam i spát v těch Třebívlicích, nebo jde do Prahy, do 5 hvězdičkového hotelu, nebo jak je to jako naplánovaný? Dan by rád počkal až do rána, šel by se na snídaní se Sandrou třeba.
1: No tak já nevím, jestli to tady jako můžu říct, ale Sandra samozřejmě spí v Ústeckém kraji.
0: Dobře.
1: Nespí přímo v Třebívlicích, spí v jednom nemenovaném lázeňském městě, v jednom nemenovaném krásném hotelu Prince Delin, prostě přímo na náměstí.
2: Má nějaký speciální požadavky? Chystáte pro něco speciálního, jako abyste jí udělali pomyšlení, Sandře?
1: Hele, určitě vlastně, úplně nechci do detailu, on to není tajný, samozřejmě lázně ráno, potom nějaký vlastně příprava, respektive jako zkouška, která je potom kadeřník, masáž prostě a řekněme vůbec celý to pochystání od toho pátku, řekněme do té neděle, tak aby vlastně to byl i pro ní tak trošku jakoby hezký víkend, že prostě si to užije, odběhne si zaspívat do prostě do hezkého prostředí prostě a vrátí se zpátky, ráno si dá bránč a prostě.
0: Takže bude mít veškerý servis
1: přesně
0: v podstatě.
1: Tak, přesně tak.
0: Může se stát, že se Třebívlice stanou takovou mekou jakoby těch evropských hudebních legend do budoucna? Rádi byste
1: to
0: v tom pokračovali?
1: Hezký, že jako třeba Rolling Stones a tak, tak to nevím, ale takhle, určitě bych v tom chtěl pokračovat a budu a chtěl bych to samozřejmě rozšířit na divadla a na vážnou hudbu a tak dále. Já bych chtěl, aby se Třebívlice staly mekou jako ústeckýho, řekněme ústecký kultury v těch letních měsících. To znamená otevřená scéna, taková, která tady není, která bude mít jako naplnění prostě od toho, já nevím, prvního týdne, druhého týdne v dubnu do posledního týdne v září a budou tam prostě každý víkend a o prázdninách klidně každý druhý, třetí probíhat velký hezký akce, aby se lidi tam zvykli jezdit.
0: Jak přišel ten nápad spojit hudbu, víno a krásné prostředí Ústeckého kraje, to si řekneme už za chviličku na Hit Radio Nord Music. Zůstaňte s námi, s náma taky Honza Dienstl, majitel vinařství Třebívlice.
2: A ještě řeknu jednu věc, pro jednoho z vás tady máme taky 2 lístky na Sandru na sobotu.
0: Tak nikam neodcházejte.
2: Buďte s náma, budete moc vyhrát.
3: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
4: Páry krmí umělou inteligenci screenshoty od naštvaných protějšků a chtějí po ní odpověď, která je zachrání, aniž by přiznali chybu. No tak mě napadlo, že bychom to tady zkusili. Tak třeba zpráva od ženy, jo? Dělej si, co chceš. Tak chlapská reakce přes AI filtr by měla být. Chápu, že mi tím dáváš prostor, ale tvoje spokojenost je pro mě přednější. Raději to vyřešíme spolu, až budu doma. A realita bez cenzury, jo. Tak tohle je pasta na medvědy. Pokud v tuhle chvíli opravdu uděláš to, co chceš, podepsal jsi vlastní ortel. Tak zpráva od něj. Miláčku, zdržel jsem se na schůzce, dorazím o hodinu později. Nečekej na mě s večeří. Jak by měla vypadat ženská reakce? Pořádku pracuji. Večeři tě nechám v lednici, já už půjdu spát. Jaká je realita? Ta schůzka má pravděpodobně pinu, sedí u ní dalších pět chlapů a řeší se tam buď fočus, nebo hokej, nebo ženský. A žena to ví. Ta lednice bude prázdná a v ložnici bude teplota na bodu mrazu.
3: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
6: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
7: Já z tebe snad vykvetu.
8: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
7: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
9: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
10: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
9: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
11: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
12: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
13: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
14: Bauhaus, když se to má podařit.
15: Pozor, důležitá změna. Tradiční chabařovická pouť se letos kvůli opravám náměstí přesouvá na letiště v Ústí nad Labem. Již tento víkend vás čeká 31. ročník s více než 40 atrakcemi, stánky, občerstvením a parkováním zdarma přímo v areálu.
16: trenirkarna.cz.
17: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
16: trenirkarna.cz.
18: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
19: Já.
18: Protože jsou spolehlivé?
19: Já, natyrli.
18: A se zárukou na 5 let zdarma?
19: Já, Zicha.
18: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
20: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
21: Tedy nyní dvakrát v Děčíně. Tedy slaví velké zahájení prodeje se skvělými nabídkami, jako jsou výrobky na tvoření od 30 korun nebo naše kufry za neuvěřitelných 260 korun. Zahájení prodeje Tedy. Dnes Ústecká 1905/8 Děčín. Tedy hýří nápady.
22: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
23: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
3: Hit Radio.
24: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: vámi hit rádio Nerd Music, to byl Disturb, The Sound of Silence, tady taky dopolední show LSD, Lucka Schläger, Dan Rakacký a teď pro vás máme pecku.
1: Přesně tak, s náma ve studiu je majitel vinařství Třebí Vilice, vinařství Johan V, Honza Dinstl a my jsme se tady domluvili, protože Honza je štědrý muž, tak přišel s nápadem, že bychom dali do placu dva lístky na Sandru na tuto sobotu do Třebí Vilic, koncert legendy v Třebí Vilicích, takže kdo by měl chuť, může právě teď zavolat na 47 522 14 15 a dva lístky na legendární zpěvačku Sandru, kterou všichni chlapi milovali, můžou být
0: a ženy vaše. Třeba, proč ne? Jako
1: já
0: ženy.
1: Taky mám ráda Sandru, o tom jako žádná. Ale
0: ty jsi neřekla ještě ani to číslo, už to tady zvoní.
1: 47
0: ještě než ho řekla, už to zvonilo, takhle, to jsem chtěl říct. Tak, a jdeme na telefon. Halo, halo, hit rádio Not Music, kdo se dovolal?
2: Hinek, ahoj.
0: Hinek,
1: Hinku,
0: odkud,
1: ahoj.
0: Odkud Hinku?
2: Zdeněk.
0: Jo, Zdeněk. Tak Zdenku, odkud?
2: Litvínov.
0: Zdeněk z Litvínova. Zdravíme do Litvínova.
1: Zdravíme Zdenu do Litvínova. Zdendo, co ty a Třebí Vilice v první řadě a pak co ty a Sandra. Tak pojď.
2: No tak Sandru miloval snad každý, že jo? Mně je 52, takže čerstvě od včerejška. Takže...
1: Blahopřejeme.
2: Sandra tam mě provázela vlastně celý mým mládí.
0: Takže to je vlastně pro tebe dárek k narozeninám.
2: Ano.
0: Pecka.
1: To je krásný.
0: A teď ještě otázka, už jsi byl ve vinařství Johan V někdy?
2: Nebyl, ale dělal jsem tam kousek od Třebí Vilic zkoušky na myslivost a projížděl jsem do školy do Litoměřic na ekonomku, když jsem tam dělal střední školu.
1: Výborně.
0: Takže to znáš, víš, kam jet, to je v pohodě.
2: Ano.
1: Zdendo, řekni nám, koho vezmeš sebou, máš dva lupeny, tak kdo bude ten druhej?
2: No samozřejmě přítelkyni.
1: Dobře děláš.
3: Tak v tom případě ještě nabízím, když jsi měl narosky, tak tam budeš mít od nás flašku našeho nejlepšího vína.
0: Hezky.
2: Ježíš, děkuju.
0: Výborně. Vyplatil se za vás. Takže Zdendo, gratulujeme, my se ti ozveme a my jdem dál pokračovat rozhovoru. Měj se krásně, díky.
2: Dobře, děkuju,
1: a gratulujeme. Užij si Sandru samozřejmě.
0: Ahoj, užij si to v sobotu.
2: Jo, užiju, ahoj. Díky,
1: a rande.
0: Taky rande. Tak a my jdeme dál.
1: Tak pojďme dál, pojďme se podívat samozřejmě na hudbu na Vinicích, která už několikátým rokem v Třebí Vilicích probíhá. Ty jsi tady, Honzo, naznačil, že vám trošku pomohl možná covid, tak pojď nám to vysvětlit.
3: Je to tak, my jsme vlastně při prvním lockdownu, který byl, vlastně seděli s producentama, který byli úplně nešťastní z toho, protože vlastně, nevím, jestli si to ještě pamatujete, ale tam bylo vlastně umožněno, aby byly veřejné akce nejdřív do 500 lidí a pak do 1000 lidí, což znamená, že vlastně žádný velký koncerty nemohly být a ty velké kapely v těch velkých sálech nebyly schopny to ufinancovat. Tak jsme se domluvili, že vlastně to uděláme u nás a ten první rok nám tam přijeli fantastický kapely. 19 koncertů, Lucie, David Koller samostatně, Migové, tam dokonce hráli dva dny za sebou a ty kapely byly nadšený. To znamená, naučili se k nám jezdit, zjistili, že i do Třebí Vilic stojí za to, ty koncerty byly natřískaný prostě a od té doby vlastně už tam vznikla taková tradice, která díky covidu v podstatě pokračuje do dneška.
1: Funguje to tak, že lidi přijdou na hudbu a objeví víno, nebo třeba opačně, splnilo to vlastně třeba i to očekávání?
3: Ale splnilo absolutně, na koncertu se vypijou 2 až 3 palety vína, jo. To znamená, to je opravdu, byť my tam máme i samozřejmě točený pivo, máme tam jako kořálku všechno, ale to víno je tam stěžejní prostě, takže ty lidi tam objevují to víno, kupují si ho a já si myslím, že v dnešním složitém světě, kdy ten trh vínem je velmi, velmi, velmi jako konkurenční, tak prostě nejlíp se to víno prodává tam a to splnilo úplně 100%.
1: A máte nějaký koncert, nebo ty máš osobně třeba nějaký koncert, který předčil tvoje očekávání, který byl za tebe úplně jakoby top.
3: Když si myslíš jako za celou historii?
1: Za celou historii.
3: No já zní to divně, ale pro mě nejlepší koncert, který já jsem jako atmosférou byl Mirai prostě. Ty byli, to bylo, tam bylo narváno, ty kluci si udělali ještě takovou jako tu stage, jako do toho publika, skákali do publika, prostě bylo krásný počasí, lidi pili, hodovali, prostě to bylo fantastický.
1: Kdo ti třeba jako pomáhá s výběrem vlastně těch interpretů, to je tvůj vlastní nápad, nebo máš kolem sebe nějaký tým lidí, co to tvoří?
3: No legendy, to děláme se s Zdenkem Zajíčkem a s Liborem Zajíčkem. Zdeněk Zajíček je prezident hospodářské komory, promiň. Tam to vlastně dělá taková produkce hudby na vinicích, což je taky Ústečák. To je zajímavý prostě, že jo, to je vlastně Džugi, to je kluk z Ústí, který vlastně produkuje a dělá to asi na 5 nebo 6 místech po celé republice a vlastně vozí ty kapely po těch vinařstvích a dělá tam tuhle tu zajímavou atmosféru.
1: Řekni nám, Honzo, když stojíš za takovouhle velkou věcí, co třeba ty rád posloucháš za muziku?
3: Já mám nejradši heavy metal z 80. let, takže...
1: To je jako vážně?
3: Iron Maiden, Judas Priest, prostě Metallica, prostě tohle jsou moje kapely, no, prostě to je... Ale pozor, proto jsem tak strašně se těšil prostě na Bonnie Tyler, která bohužel je nemocná.
4: Ano,
3: prostě,
4: jsem chtěl říct, že teď momentálně je indisponována, ale pořád je v plánu, pokud se vyzdraví,
3: přesně
4: že
3: tak,
4: bude.
3: Přesně, že bude na podzim,
1: to když znamená,
3: se to povede.
1: 6.6. měl být koncert 6. června teďka Bonnie Tyler a je zrušen.
3: A je zrušený a jednáme o tom, jestli bude nějaký náhradní termín a koho, na podzim nebo jestli přijede ona.
4: S námi tady dneska Honza Dinsl, majitel vinařství Johan V. Za chvilku pokračujeme.

0: Katy Perry na Hit Radio Nord Music, s váma vaše LSD, Lucka s Danem, středa hosta je Třeba a pochopitelně dneska další vzácný host, Honza Dinstl, majitel vinařství Třebívlice, taky velký finančník, severočech a patriot.
1: Jdeme do finále dnešního rozhovoru, jsme úplně na konci, tak máme tady teď na dopisy diváků, takzvaně, máme tady dotazy posluchačů a Zdeněk se ptá, jaké jsou tři nejdůležitější slova ve vašem životě? Tři nejdůležitější slova.
2: Já myslím, že úplně nejdůležitější slova, podle mě, aspoň z mého pohledu v každém životě, já bych řekl, že to je láska, radost a spolupráce. To je to, co dělá dneska tým.
1: Ano.
2: Tým prostě lidí.
0: Dobrých lidí, kvalitních.
2: Mých, přesně tak. To, co nám dneska hodně chybí. Korporátech a vůbec, ale tohle to je prostě věc, která funguje v Třebívlicích, která funguje v mých firmách a to
0: láska,
2: si myslím, že
0: radost a spolupráce. Pamatujte si to, přátelé. Jsou to důležitý pointy.
1: No, určitě.
0: Je v tom hodně schováno, hodně, hodně dobrýho. Pojďme teda ještě na, samozřejmě na Třebívlice, na koncert, který se blíží teďka úplně nejdřív a to už je tuto sobotu. Sandra, legendy v Třebívlicích, vystoupí tam. Sexbomba, dalo by se říct, vlastně sexbomba Sandra. Pojďme pozvat všechny naše posluchače, kteří třeba zvažujou, že by, možná teďka jsme je naladili, že by rádi šli, kde si můžou koupit lístky.
2: V podstatě, já se na ten koncert strašně těším, je to prostě první koncert legend, my jsme to tam celý předělali, připravili, takže si myslím, že to bude zajímavý, bude to party, nebude to jen koncert, bude to vlastně celý odpoledne od 3 hodin, lístky se dají koupit i na místě, ale samozřejmě lepší si je koupit prostě na www.legendyvtřebívlicích.cz nebo na našem webu www.johanv.cz a tam se lidi dozví všechny informace o dopravě, o tom, jaký bude program, o tom, jak to tam vlastně vypadá, co se tam dá a nedá dělat a tak dále a tak dále. A na všechny se budu moc těšit, protože ty tři slova, které jsem řekl, tak ty jsou tam prostoupený, ten tým se na to chystá prostě dlouhý měsíce a já si myslím, že to bude pecka.
0: Co ta doprava? Ty jsi tady zmínil, máme my informace, že mají být posílen dokonce vlakový spoj do Třebívlic.
2: Je to tak?
0: To bude vždycky během těch koncertů nebo vždycky během těch legend?
2: Tak naším váženým partnerem je firma ŽD, která tam provozuje švestkovou dráhu, což je, kdo ji nezná, přátelé, famózní věc, prostě jaký malý švestkový vláčky jezdí prostě mezi Litoměřicema přes Lovosice až do Mostu a zpátky. Ty budou posíleny samozřejmě na všechny koncerty, jak tam i zpátky, to se prostě můžete podívat, všechny ty informace tam jsou. Mm-hmm. Je to velmi roztomilý, samozřejmě pak tam jezdí autobusy, dá se tam i parkovat, by to parkování na takhle velkých koncertech je omezený, ale dá se tam prostě tím vlakem, je to asi nejlepší přijet, projdete se prostě 300-400 metrů k vinařství prostě a uvidíte celou tu nádhernou krajinu prostě takovýho toho krušnohorského zlomu, že jo, prostě ty kopečky, když se tam zvedají a to je úplně, úplně unikátní.
1: Já bych to řekl tak, že vlastně nechte auta doma, protože se bude pít víno, tak přesně asi to všichni užijou, dostanou se tam vláčkem, autobusem, popijou, budou se mít fajn a nepřijdou o řidičák.
2: Přesně tak.
0: Tak on čas je neúprosný, přece jenom ještě, co by si vzkázal všem našim posluchačům, kteří třeba ještě nebyli nikdy ve vinařství Třebívlice a neochutnali víno Johan V.
2: Tak já bych je chtěl co nejsrdečnější pozvat. Pozvat je vlastně do toho areálu, který vlastně vzniká nějakých 25 let prostě proto, aby vlastně se do Ústí a v Ústí dalo hezky být. Já mám takový heslo, takovou myšlenku, kterou jsem do toho chtěl dát. Já říkám, přijďte tam a odpojte se od Matrixu. Každý z nás je v nějakém Matrixu, prostě doma, rodina, práce, složitý věci, problémy a tak dále. Ale pokud se vám povede na 2, na 3 nebo na 5, na 10 hodin se vypnout, odpojit od toho Matrixu, tak vám bude týden, 14 dní, měsíc dobře. A to je přesně vinařství v Třebívlicích.
1: Honzo, my moc děkujeme za návštěvu. Přejeme, ať se vinařství, ať se tam daří, ať se dělá dobré víno, ať se podaří koncerty, všechny, hlavně ta sobota, Sandra. A zase někdy se na vás těšíme teda na návštěvu.
2: Díky moc. Děkuji.
0: Děkuji za pozvání. Děkujeme za návštěvu.
2: Děkuji za pozvání a mějte se krásně.
1: A my se taky loučíme, končí LSD, Lucka s Danem jdou domů a zítra.
0: Ale zítra zase v 9 hodin na značkách. Krásný
2: ahoj.
0: Den.
2: Na shledanou.
3: Bezpečnost má zelenou od kooperativy a neb kyberbezpečnost pro každého.
4: Víte, jaké je nejpoužívanější heslo na světě? Ano, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Přitom stačí jeden únik dat nebo slabé heslo a hacker vám ovládne bankovní účet. Co s tím nám poradí bezpečnostní expert David Pec? Dobrý den.
5: Dobrý den, tak základem je mít pro každou službu unikátní a silné heslo. Nemusíte si ho pamatovat, o to totiž existují správci hesel. Asi nejdůležitější je mít u e-mailu a banky takzvané dvoufaktorové ověření. To totiž sníží úspěšnost útoku hackera až o 99%.
4: Děkujeme moc a konkrétní návody na správné zabezpečení najdete na bezpečnostmazelenou.cz.
6: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 125 gramů za 24,90 a výběrové špekáčky ze zníku v talíř 600 gramů za 69,90. Penny.
7: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
8: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
9: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v KIK. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
10: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
11: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
12: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
13: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
12: Kaufland.
14: Hausbrand Café per favore?
15: Si, signora.
16: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkava.cz.
17: Hit Radio. Tři dny, jedna trať a tvoje závodnický já v extázi. Vyhraj v soutěži Rychlá pětka dvě třídenní gold vstupenky na MotoGP v Brně. Nastartuj svoje motory každé všední ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
18: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.
19: Hit Radio Nord Music.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.
20: Hit Radio.
19: Hit Radio Nord Music.
20: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
2: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na hlavním tahu směrem na Teplice u Řehlovic, stojí tam porouchané auto. A ještě na trase Most Plzeň na průtahu Žatce v Plzeňské ulici bude v pravém pruhu probíhat sečení křovin. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
3: Vážení přátelé, srdečně vás zvu do Teplic na slavnostní zahájení 872. lázeňské sezony. Poslední květnový víkend od 29. do 31. května naše město znovu ožije hudbou, setkáváním a jedinečnou atmosférou. Přijďte si užít Teplice s rodinou i přáteli. Těším se na vás. Jiří Štábl, primátor města.
4: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
5: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
6: Hi, it's me, Rita Ora.
7: I'm Macklemore.
6: I'm Dua Lipa.
8: Mami, proč máme všechno od konceptu?
9: To jen se zeptej, tatínka.
10: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
11: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
12: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Nová aplikace umí předpovídat budoucnost, ví, kolik dětí bude za 5 nebo 10 let potřebovat místo ve školce. A není to žádná magie, ale statistická data. Popisuje mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
13: Interaktivní aplikace je dostupná online na webu ministerstva školství a obsahuje také metodické materiály a analytické komentáře. Ministerstvo chce tímto pomoci obcím, krajům i státu lépe plánovat kapacity mateřských škol s ohledem na probíhající demografické změny a rozhodovat se na základě dat.
12: Kvůli nízké porodnosti bude v následujících letech volných míst ve školkách přibývat. Vláda rozhodne o složení delegace, která pojede na červencový summit NATO v Ankaře na jednání 8. června. Po dnešní schůzce s ministrem obrany Jaromírem Zunou to potvrdil premiér Andrej Babiš. Jaké bude složení delegace, nechtěl předjímat. Ministra Zunu zároveň požádal, aby připravil mandát delegace. Teď se podíváme k nám.
2: Chomutovští kriminalisté obvinili dva muže z podvodu. Podle policie prodávali padělané vstupenky na fotbalové utkání Ligy mistrů Slavia Barcelona. Jeden z mladíků je navíc stíhan pro trestný čin vydírání a hrozí mu až 8 let vězení. Druhému muži hrozí 5letý trest. Celková škoda přesahuje částku 1 milion korun. Poškozených je více než 70.
1: Hokejový servis Hit Radio.
14: Čeští hokejisté jdou dnes na mistrovství světa znovu do akce. Čeká nás papírový outsider Itálie. Naši po úvodní výhře nad Dánskem nečekaně klopítli a padli se Slovinskem v prodloužení. Pak ale dokázali porazit silné Švédsko. Češi tak mají ve skupině B 7 bodů z 9 možných a třetí výhra by znamenala další krok směrem ke čtvrtfinále. Dnešní duel Česko-Itálie začne v 16:20.

0: a Jirka Pelnář.
1: Je 12 hodin, 3 minuty k tomu, krásné poledne přeju, taky dobrou chuť k obědu. Pokud teprve na oběd půjdete, vemte si deštník, protože místama už nám začalo i pršet. Jestli vám tohle počasí zkazilo náladu, tak tada, jsou tady dnešní srdcovky, které vám tu náladu 100% zlepší. Dáme si hned srdcovku číslo 1, tu první z pěti, který mám připravenou. A je to srdcovka s velkým S. Legendární Backstreet Boys. Je něco lepšího z těch 90. Mimochodem, tohle je rok 1996. Tomuhle hitu je 30 let. Teď si říkám, kolik je nám?
0: Hit

0: Jsou legendy na Hit Rádiu, yeah, Backstreet Boys.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: To je úvod srdcovéky, jak se na Hit Rádiu sluší a patří. Dneska máme středu, doufám, že se máte dobře. Doufám, že máte i něco dobrýho k jídlu, nebo že si zajdete na nějaký dobrý oběd. Takhle v polovině pracovního týdne to potřebujeme úplně všichni, o tom žádná, trochu energie. Já tady budu dál servírovat fantastický hity, takhle k tomu našemu polednímu menu. Mám tady připravenou před sebou teď zpěvačku a její hit z 80. let.

který mě přivádí na zásadní myšlenku. Je něco, kdybyste měli stroj času, je něco, co byste si chtěli ve vašem životě z těch 80. nebo 90. let zopakovat? Máte nějaký takový jeden zážitek? Dejte vědět na 777-937-777, co to bylo. Pojďte se pochlubit, jo, něco, co prostě jste prožili jenom jednou a říkáte si, já bych chtěl nebo chtěla ještě jednou v životě tohle zažít, nebo ochutnat, nebo vyzkoušet, nebo prostě něco, co by to bylo. Pište zprávy, volejte hlasovky a my si dáme share a píseň, ve který o tom právě zpívá. Kéž bych tak mohla vrátit čas. Rok 1989. Právě teď.

night.

0: Rok 1994, kolik vám bylo? Hit Energizer v podání umělce Hit The Floor je přesně čtvrt na jednu, posloucháte srdcovky.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Ta druhá srdcovka dnešního dne byla píseň od zpěvačky Cher z roku 89, která tam zpívá o tom, co by všechno mohla udělat, kdyby mohla vrátit čas. Co byste udělali vy? Co byste chtěli znovu zažít? Kdybyste mohli vrátit čas a mohli byste se vrátit do jednoho speciálního životního okamžiku, tak to je otázka do dnešních srdcovek. Píšete na 777-937-777 a mám tady několik zpráv. Například Jitka píše, ahoj do rádia, já bych chtěla ještě jednou zažít svůj novomanželský tanec. Bylo to v roce 1999, bylo to nádherné, tančili jsme na louce u rybníka, byl západ slunce a já se cítila jako v pohádce. To je krásná představa, to je, věřím, že tohle je nádherný životní okamžik. Ještě prosím, napiš mi, jaká to byla píseň, na co jste tančili, to mě zajímá hodně. Třeba to dneska bude i v srdcovkách na přání, která nás ještě čeká. Uvidíme. Další zpráva. Ahoj Jirko, já bych se chtěl vrátit na základku do 8. třídy. Vyhráli jsme s klukama školní fotbalový turnaj a připadali si jako mistři světa. To je zážitek, co bych si opravdu rád zopakoval. Dobrý. Další, ahoj, já bych si chtěl zopakovat dovolenou ve Španělsku rok 2001. Byl jsem poprvé u moře a pamatuju si ten první pohled na moře a pocit, jak se mi zabořily nohy do písku. Teď už je to normální, ale rád bych znovu zažil to poprvé. Ty jsi romantik, pájo, teda. Díky za tuhle zprávu. Další zpráva, ahoj, super rádio, já bych chtěl políbit spolužačku. To byla chyba, už nemůžu. Ahoj, D. Jo, takhle. Jakože lituješ, že jsi to neudělal. No to víš. Tak to je úplně jiná věc. Kdybychom měli stroj času, to jsou věci, které jsme neudělali v životě, kterých litujeme. A kolikrát jsme měli extrémně zlomený srdce. Tak hele, já jsem teď chtěl hrát něco úplně jiného, ale pokud máte podobný zážitek, že jste tenkrát někoho nepolíbili, že jste se nevyznali z lásky a dodnes toho litujete, tak pro vás tady teď vybírám úplně jinou srdcovku. James Arthur v roce 2013 tak nahrál hit, který se jmenuje Recovery a je to hit, který by vám mohl pomoct, jo?

James Arthur z hitem Recovery, tedy zotavení pro vás, kdo jste měli zlomené srdce a nebo litujete, že jste někomu kdysi nevyznali lásku. Tak to je srdcovka, jsem netušil, že ji dneska budu hrát a jsem rád, že nakonec jsme se k ní dostali. No a teď pojďme do roku 94. V tom roce Joe Cocker tak předělal původní verzi, tu originální z roku 66, je to Summer in the City a je to skvělý.

0: 94, Joe Cocker, Summer in the City, nádherná verze originálu ze 60. let.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Summer in the City, tedy léto ve městě, přijde. Příští týden tady máme třicítky. Tak než přijde ještě tady to léto, tak do té doby stihneme i srdcovku na přání. Já jsem se dneska ptal, kdybyste měli stroj času, co byste si chtěli zopáknout z 90. a 80. let, a myslím si, že úplně nejlíp to na našem WhatsAppu 777-937-777 shrnul tady Koudy, který píše každopádně znovu celé 90. Tam můžu říct jenom amen. A ještě navíc mě baví tvoje přezdívka Koudy, protože samozřejmě my jsme vyrůstali na seriálu Krok za krokem a tam Kouďák byl, takže Koudy dokonalý. Krásný. Díky moc za tuhle zprávu. Co byste teda chtěli slyšet dneska? Já nevím, jak je to možný, ale středeční srdcovky na přání utekly strašně rychle. Mám pocit, že zatím asi jako nejrychleji v dějinách srdcovek. Je to pryč? Všech pět už je za námi. Čeká nás pouze ta poslední šestá. Ta je na vaše přání. 777-937-777 je číslo, kam mi posílejte vaše přání, co byste chtěli slyšet za srdcovku, to ani neřeknu, mi to líto, že už to končí. Za srdcovku už za chvíli, tady na Hitrádiu.
3: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz
4: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
5: Fakt? A kam pojedeme?
4: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
5: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Šediny? Zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu
7: Existují oslavy, na které se jen tak nezapomíná. A pak jsou oslavy, na které se chodí. Toyota Gosei Czech slaví 25 let a otevírá dveře všem přímo v Klášterci nad Ohří. Sobota 13. června Open Air Festival. Like it, 100 zvířat, David Koller. Zábava pro děti, atmosféra pro dospělé, den pro všechny. A vstup neřešíš, je zdarma. Toyota Gosei Czech slaví 25 let. Buď u toho.
8: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
9: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
10: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
11: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 54,90 a rajčata sherry 250 gramů za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
12: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz
13: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
12: Zafido.eshop.cz Partner pro vaši zahradu.
14: Rodiče z Bystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
15: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek.
1: Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Imagine Dragons na Hit Radio, je 12 hodin 38 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Před námi je poslední šestá srdcovka, která je na vaše přání a já tady tak jako projíždím ty zprávy na WhatsAppu Hit Radia na čísle 777-937-777. Jestli jste poslali zprávu, moc za to děkuju, jestli ne, tak můžete zase zítra. A takhle to projíždím, čtu si tady ty přání, které máte a najednou tady vidím SMSku od Věry, kde je prostě jenom napsáno, co takhle Doors? A to je celý. Já říkám, ježiš, no jasně. No jasně. Já až se stydím, že se mi do srdcovek ještě sám nezařadil. Doors vždycky. Doors je přesně ta skupina, že buď vám jsou její písničky úplně jedno, anebo je milujete. Tam není nic mezi. Takže jestli máte rádi Doors, ruku nahoru, levou, prosím. V dnešní době nikdy nevíte, kdo vás vyfotí. No je nás hodně. No tak jo, tak Doors pro vás. Vybírám hit z roku 1967. Příští rok tomuhle hitu bude 60 let. Dáme si hity z důchodu. Doors Light My Fire na Hit Radio.

0: Rádia.
1: Máte rádi Doors? Tak nemáte zač. Light My Fire, rok 1967. Páni, to byla doba, kdy opravdu tu hudbu uměli udělat, co? Skvělý. A teď si vemte, že to všechno natáčeli v době, kdy nebyli jako počítač, jako mají dneska, že jo, nic digitálního. Tohle je prostě to skutečné umění. Tak díky moc za tohle přání. Byla to srdcovka na přání od Věry. U nás na Hit Rádiu za chvíli. Něco trošku moderního. Walk the Moon, Shut Up and Dance. Mimochodem je to píseň, která se objevila v novém muzikálovém zpracování na Broadwayi, muzikálu Moulin Rouge. Je 12 hodin 43 minut, s vámi Hit Radio, taky Jirka Pelnář. Srdcovky jsou za námi, další si dáme zítra v pravé poledne, ve 13 nejnovější zprávy a do té doby další hity. Proč? Protože jsme Hit Radio.
2: Vážení přátelé, srdečně vás zvu do Teplic na slavnostní zahájení 872. lázeňské sezony. Poslední květnový víkend od 29. do 31. května. Naše město znovu ožije hudbou, setkáváním a jedinečnou atmosférou. Přijďte si užít Teplice s rodinou i přáteli. Těším se na vás. Jiří Štábl, primátor města.
3: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu. Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinca na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
4: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
5: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého hřbetu je svět větší. Tak nasedat! U nás v zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
6: Kaufland.
8: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
9: Aha.
8: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
9: A co SSB?
8: SSB? Co je SSB?
9: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
8: A to je nějaká nová investice?
9: To je stavební spoření od Buřinky.
8: Aha, a kde se to dá stáhnout?
9: No normálně v Georgii.
10: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
12: Randíte?
13: A tohle znáte?
12: Bylo to fajn, ozvu se.
13: Sestěhujem se hned?
12: Zapomněl jsem peněženku.
13: Uděláme si selfiečko?
12: Promiň, volá manželka.
13: Mrkneme do pařížský.
12: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
14: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
15: Elite Date, seznamka pro vztah.
16: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
15: Elitedate.cz.
17: Hit Radio. 3 dny. 1 trať. A tvoje závodnický já v extázi. Vyhraj v soutěži Rychlá pětka 2 třídenní gold vstupenky na MotoGP v Brně. Nastartuj svoje motory každé všední ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
18: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Hit Radio. Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: The Moon, Shut Up and Dance, poslední hit mezi 12. a 13. hodinou. Před námi zprávy.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na hlavním tahu u Řehlovic směrem na Teplice, stojí tam porouchané vozidlo, jeďte tam hodně opatrně. Ještě D8 mezi 48. a 92. kilometrem směrem na Drážďany bude v pravém pruhu probíhat oprava telematiky. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
4: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
5: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
6: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
5: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
6: No to bych to pěkně zvoral. Jarní slevy uhlí z Uhloterii platí do konce května i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
2: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Muž po kontaktu s nakaženým ebolou přiletí soukromým letem z Ugandy na letiště Václava Havla dnes večer. Poté si amerického lékaře převezme zdravotnická záchranná služba a transportuje ho do pražské fakultní nemocnice Bulovka. Potvrdil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
8: Jsme domluveni s americkou stranou, že veškeré náklady, které jsou spojeny s touto hospitalizací, uhradí Spojené státy. Takže v tomto směru skutečně by mělo být vše urazeno. Jasné, že to nebude úplně ani levná záležitost. Ta karanténa, ta izolace bude trvat 3 týdny.
7: Podle ministra americký lékař nepředstavuje pro obyvatele žádné zdravotní riziko. Posílit ochranu dětí před domácím násilím, týráním a dalšími riziky má při rozhodování soudu o svěření do péče senátorská novela občanského zákoníku. Horní komora by se materiálem měla zabývat příští týden. Nová elektrická Škoda Epiq se začne prodávat nejprve v silnější verzi za cenu 779 tisíc korun. Slabší model se základní cenou zhruba 619 tisíc přijde na trh ke konci roku. Výroba začne v červnu a objednávky jsou možné ode dneška. Teď ještě pohled k nám.
1: Cesta mezi Louny a Prahou zrychlí. Dobrou zprávu pro řidiče oznámilo ředitelství silnic a dálnic. Postupně bude otevírat nové úseky. Jako první zmizí průjezd poslední vesnicí na trase Praha-Chomutov. Obec Lotouš začnou řidiči objíždět. Po nové části dálnice tam začnou šoféři v režimu 1+1 jezdit na začátku prázdnin.
9: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků. Sport Areál Klíny.
1: Na severu Čech bude dnes velká oblačnost, během odpoledne a večera se místy vyskytne.

0: pokud byste to jako zvládli, tak to jste skuteční hokejoví fančmekři. Po 7 dlouhých letech čekání proti sobě budeme hrát. Na co si u Italů musíme dát pozor, to řeknu za chvíli.
1: Hit Radio North Music.

0: jsme struny.
1: Hodiny z item dívej, je 13 hodin 15 minut, posloucháte Hit Radio. Dneska je hokej, hrajeme proti Itálii a doufám teda, že se jako budete dívat. I když, no vlastně my hrajeme v 16.20, že jo? A to je podle mě zbytečně brzo. Jak to máte udělat vlastně, když jste v práci, nebo vyzvedáváte děti ze školky, nebo trčíte někde na D1 v koloně? Tak říkám, zbytečně brzo. Poslouchejte Hit Radio, protože naše odpolední show určitě hokej sledovat bude i za vás, takže veškerý aktuální informace budete mít z první ruky, jak se říká. Italové na rovinu. Měl by to být velmi snadný soupeř, zápas by měl být tak jednoduchý, jako když hrajete piškvorky s dětma. Na turnaji zatím dali jeden jediný gól a ještě nikdy v historii se nestalo, že bychom je neporazili. A to je právě ten největší problém. Podcenění soupeře. Tak snad budou mít naši kluci trošku jinak nastavený hlavy než proti Slovinsku, protože prohra se Slovinskem by nás taky nikdy předtím nenapadlo. To byl šok, to bylo překvapení. To bylo stejné překvapení jako výslovnost Roberta Záruby švédských hráčů v tom zápase o víkendu. Tak možná, že i to je třeba velké lákadlo pro dnešní zápas, jestli nám Robert prozradí výslovnost italských hráčů, o které jsme doteď nevěděli, jak se to vlastně správně vyslovuje. No, letošní šampionát je plný překvapení, tak snad to překvapení velké dnes pro Itálii nebude. Taylor Swift na Hit Radio.

0: ta píseň, která vám vžene slzy do očí. A ještě navíc, pokud jste vyrůstali v 90. na filmu Zachraňte Willyho. Michael Jackson, Will You Be There, ve 13 hodin 26 minut. Když jsem vzpomněl na toho Willyho, tak vlastně něco podobného se nám v reálu odehrávalo ještě před pár dny. Akorát tady tamto pro Timmyho nakonec nedopadlo dobře. Posloucháte Hit Radio, za chvíli z našich hitů nabídnu například Selenu Gomez, bude taky Neil Diamond, no a pojďme si připomenout i to, jaká byla dnešní snídaně šampionů.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: A to je vždycky. A já nemám co na sebe a teďka vidíš tu skříně, říkáš si, ty tam to třeba čtyřikrát tolik než minulý měsíc a nechápu, no. Aha.
3: Takže ty s tím zkušenost máš, co se týká partnerky, ale ty necháváš něco takového? Neprozrazuješ cenu svých koníčků?
2: Kolik je hodin, jestli nejde do školky už,
4: no. Je takhle málo, jo.
2: Cože? No.
3: Strašný.
4: Hele, já jsem si vzpomněl na příběh mýho strejdy.
2: To nezajímá už, to povědej.
4: Ten si před svojí manželkou, můj tetou, vymyslel, že ten drahej stan, který měli na dovolenou, si půjčil od svého bratra, jo, aby nemusel říkat, kolik stál. No, střih za dva měsíce, rodina oslava, teta se přibližuje k bratrovi a říká, Milane, moc díky za ten stan, co jsi nám půjčil. A on říká, proč jaký stan, já žádný stan nemám.
1: Ty jsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
5: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
6: Já z tebe snad vykvetu.
7: To je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
6: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
8: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu nebo občerstvení na svatbu nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
9: Domov důchodců Bystřany hledá všeobecnou zdravotní sestru. Čeká vás příjemný kolektiv, stabilní práce, benefity ve formě odměn, sick days, parkování v areálu a další. Pošlete váš životopis na e-mail účetní@dd.bystrany.cz a ještě jednou e-mail účetní@dd.bystrany.cz. Práce, která dává smysl.
10: Chcete čekat na auto celý rok? Nečekejte a vyberte si v Ačkách. U nás ho máte hned.
11: Zde ve vašem regionu nabízíme více než 1000 vozů i hned k odběru a garantujeme vám férovou cenu. Stavte se na pobočkách v Chomutově, Ústí a Teplicích nebo volejte 800 110 800.
12: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
13: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď. Suchý beton ST-Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
14: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
15: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
16: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na VOZP.cz.
17: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
18: Hit Radio.
19: Víš, jak chutná hokej? Jako sevřené ruce. Jako napjaté ticho. Jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hit Radia. Hokej je lepší s Hit Radiem.
20: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
21: Hit Radio. Hit Radio.

0: nejnovější hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Selena Gomez a Marshmallow na Hit Rádiu ve 13 hodin a 38 minut. Dneska v 16.20 hrajeme, OK? Pokud ale nejste úplně jako hokejoví fanoušci nebo faninky, moc vás to nebaví, tak mám pro vás plán B a je to jako skvělý plán. Doporučuji YouTube, tam zadejte do vyhledávače Vypalovačka a okamžitě se vám tam objeví náš videopodcast, který dávají dohromady naši kolegové z Hit Rádia 90. A má náš podcast Vypalovačka venku nový díl. Je to už 6. díl, který se věnuje áčkovým hvězdám Hollywoodu 90. let. To znamená naši oblíbení herci jako Brad Pitt, Julia Roberts, Tom Hanks, Bruce Willis, Keanu Reeves a další. A jenom jako perličky, jo, tak se mimo jiné dozvíte například proč, nebo ne proč, ale co se schovávalo v krabici na konci filmu 7, jo? Nebo proč nám Jim Carrey připomíná Luďka Sobotu? Proč Sharon Stone málem nikdy nebyla hvězdou? A nebo jak třeba Keanu Reeves rozdal část honoráře lidem ze štábu Matrixu? Bude toho mnohem víc, doporučuju, pojďte na náš YouTube ještě jednou. Podcast Vypalovačka našich kolegů z Hit Rádia 90. Stojí to za to?
1: Tohle vám hrajeme nově.

I tento hit od Mirai na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.

0: Trocha romantiky v podání Huba Steng, Hit the Reason, je 13 hodin 46 minut. Do 14. nabídnu ještě například Bruno Marze, nebude chybět ani Avicii. No a jedna taková zajímavost, jo. 2 ze 3 Evropanů si prý nosí práci domů. Mě na tom překvapilo to, že celá třetina z nás si ji domů nenosí. Patříte mezi ně? Všechno stihnete v práci? Opravdu v práci tak jako makáte, že potom máte už doma volno? Není to zbytečný se takhle jako přemáhat v té práci? Pokud je to váš případ, tak zkuste taky dneska trošku zvolnit, jo? Teď je teprve středa, máme na to ještě pořád spoustu času, to se zvládne, a když ne, no tak to děláte doma, ne? Buďte jako my ostatní 2/3, to je obrovský číslo. Za chviličku tedy další hity, no a po 14. hodině, a na to já se těším moc, když je středa, čeká nás ruleta českých dvojsmyslů.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
2: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
3: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
4: Yamaha Experience. Nikdy nemusíte vlastnit. Stačí si vybrat a odjet. Ať milujete město, zatáčky nebo nekonečné dálky, u nás si vybere každý. Prémiová půjčovna motocyklu Yamaha. Více informací naleznete na www.yamaha-unl.cz. Yamaha Experience. Nejen jízda, zážitek.
5: Novoveská.cz. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská.cz. Novoveská.cz.
6: Housebrand Café per favore?
7: Si, signora.
8: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
9: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
10: Přijď si to s námi užít naplno. V neděli 24. května od 13.30 na Hippodromu Most pořádáme tradiční dostihový den cenu první dámy České republiky. Čeká tě napětí na dráze, skvělá atmosféra, program pro děti i dospělé a bohatý stánkový prodej. Fandíš dostihům nebo si chceš jen užít krásný den s rodinou a přáteli? Tady budeš správně. Hippodrom Most. Neděle 24. května od 13.30. Těšíme se na tebe!
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
12: Hele, vyšla nová kaplinka.
13: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
12: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
13: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
12: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Rose a Bruno Mars krátce před 14. hodinou. Pocelé, Ed Sheeran, Matafix, Ala Henderson, taky naše ruleta dvojsmyslu. Ovšem ještě předtím Lucie a nejnovější zprávy. Máme pro vás info také z dopravy.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na D8 mezi 35. a 18. kilometrem ve směru na Prahu. Budou u Kranice probíhat údržbové práce a ještě na trase Řehlovice-Teplice u Bystřan bude probíhat čištění vozovky. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
3: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
4: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
3: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
5: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
7: Toto je.
8: Dobravárt, vezeme vám pračku.
7: A co teď?
8: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
7: No tak to si rozumíme.
9: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datárt, opravdový elektrospecialista.
10: Hey, I'm Dua Lipa.
11: Hi, I'm Lenny Kravitz.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
10: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
12: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Lidé si zatím objednali české státní dluhopisy za 22,5 miliardy korun. Zájem tak překročil původní emisní plán 20 miliard. Ministryně financí Alena Schillerová rozhodla, že se budou dluhopisy republiky prodávat i po překročení emisního plánu, a to až do odvolání. Původní plán byl do 28. června. Na udělení nejvyššího státního vyznamenání by sněmovna mohla prezidentu Petru Pavlovi navrhnout jeho předchůdce Miloše Zemana. Sněmovní kandidáty na další varianty ocenění by mohly být Marek Eben nebo Patrik Šik. Předběžný seznam čítá 151 jmen. Léto a dovolené nebo výlety už máme na dosah. Na Berounsku nebo v Brdech už teď chystají druhý ročník takzvané digitální návštěvnické karty, která tyto oblasti propojuje. Šéfka destinační organizace Berounsko Hana Hajková.
13: Digitální návštěvnickou kartou mohou návštěvníci za víkend ušetřit až několik set korun. Pokud si aplikaci aktivovali v loňském roce, automaticky mají nárok slevy využívat i letos. V letošním roce jsme pro návštěvníky rozšířili nabídku slev a získali nové subjekty ke spolupráci. Vyberou si jak rodiny s dětmi, tak aktivní páry či seniori.
12: Digitální karta funguje prostřednictvím mobilní aplikace. No a teď ještě pohled k nám.
1: V Litoměřicích chtějí vytvořit nový rekord. U příležitosti Mezinárodního dne dětí se chtějí pokusit o vytvoření rekordu v setkání co největšího počtu lidí se zvířecím příjmením. Na pokus o rekord bude v sobotu 30. května v bývalé umělecké škole dohlížet agentura Dobrý den z Pelhřimova. Podobný rekord zatím agentura v České republice neeviduje.
14: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků, sportareál Klíny.
1: Na severu Čech bude dnes velká oblačnost, během odpoledne a večera se místy vyskytne déšť, teploty 19 až 22, na horách tam to bude do 17 stupňů Celsia.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Jsme v polovině pracovního týdne a zároveň v druhé kratší polovině pracovního dne. 2 hodiny, 3 minuty. Přeju pohodový odpoledne s Hitrádiem a je na čase, abychom se taky trošku pobavili a popustili uzdu naší fantazii, protože je tady naše oblíbená středeční roleta dvojsmyslů. Už za chviličku. Doufám, že se zapojíte i vy, pokud se to ještě nikdy neudělali. Tak dneska je ten den D. Připravte si mobilní telefony, budete potřebovat číslo 777 937 777.

0: Posloucháte Hit Radio, s vámi Jirka Pelnář. Kolik máme hodin? 14 hodin 6 minut. Ideální čas na to, abychom roztočili naši roletu dvojsmyslů jako každou středu ve 2 hodiny odpoledne. Takže pokud jste si nás naladili právě teď, tak věřte, že je to ten nejlepší čas, kdy jste to mohli vychytat. Opět pravidla jsou jednoduchá. Na 777 937 777 vy budete psát prostě to, co vás první napadne, jo? A já to nejlepší potom přečtu live do vysílání. No tak jdeme na téma. Roztočíme ruletu.
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: A když se peče pizza, nebo když jíte pizzu. Jo, dneska hrajeme hokej proti Itálii, tak je to trošku symbolický, takhle to vybírám. Co může tedy zaznít v ložnici a když se jí pizza, nebo peče pizza? 777-937-777 je telefonní číslo, sem ke mně do rádia a já čekám na první zprávy. Tady už... Takže já to koukávat, to nemůžu ventilovat hned úplně. Jako první. Dobře, tak tuhle scenzuruju a jdeme na další. Sakra, vyndal jsem to pozdě. Výborně. To taky nemůžu. Dobře, tak já to udělám jinak. Já vám dám teďko čas dva songy. Já to tady trošku proberu a pak dám, jo. Ale tohle je třeba hezký. Chutnalo ti? OK. Tak jo, tak za chviličku.

0: Ed Sheeran, Zitem Perfect, tady u nás na Hit Radio, a perfektní jsou taky i vaše zprávy do dnešní rulety dvojsmyslu. Je to strašně těžký to tady jako scenzurovat. Ptal jsem se, co může zaznít v ložnici, a když jíte nebo pečete pizzu, jo? Tak a vaše zprávy zní například. Monika píše, ať už je v troubě. Ne, kecap, sorry, a už je v troubě, jasně? Lucka, vezmi to rukama. Andrea, už je pěkně rozpálená, hoď to tam. Jinak jsou to pořád samý ženy. Pánové, pojďte taky, jo. 777-937-777. Další zprávy. Bože můj, ty to tam neumíš šoupnout. Utři si pusu, máš to všude. Luboš píše, chce to trochu okořenit. Pavel, okraje máš okoralý. Okraje máš... Ježišmarja. Jdu dál. Tady další zpráva. Šunku ne, dej mi tam klobásu. Ježiš, to je uchylný. To je uchylný. Radši dáme hlasovku.
1: Ahoj Jirko, tady Pepa. Co se dá říct, když v ložnici a když dáš pizzu? Strč to tam hluboko, jak se to pořádně prohřeje. Ahoj.
0: Protože tak jsem to moc nevylepšil. Pojďme si dát radši nějakou píseň a vy můžete psát dál 777 937 777. Teď Damiano David.

0: Je 14 hodin 21 minut. Možná taky netrpělivě čekáte ještě na další dvojsmysly v rámci naší středeční rolety. Pokud jste si nás naladili právě teď, tak jsme ve finále. Dneska v naší ruletě tak máme téma, co může zaznít v ložnici a při pečení pici, nebo kdy se jí pizza, prostě kdy se dělá jako pizza. Já to tady dávám dohromady všechno z našeho WhatsAppu 777-937-777. Hodně věcí jsem scenzuroval. Nebudu lhát, že 70% zpráv, co mi píšete, tak se většinou týká kečupu, síra, nivy a olizování prstů. Nemusím k tomu říkat nic víc, jo? Ta naše představivost funguje výborně. Ale našel jsem tady jednu zprávu a tu beru jako dneska vítěznou. Napsal jí Jirka, s okolností. Jirkovi posílám naší rádiovou verzi Člověče nezlob se. Pojďme to udělat tak, že vždycky ve středu ten nejlepší tak z vás od nás něco dostane. A Jirka napsal na otázku, co může zaznít v ložnici a při jezení nebo pečení pici, zprávu: ananas tam nepatří, ale patří. Jiřino, gratuluju. Těch ananasových zpráv tady jako moc nebylo. Tahle je top. A jak to je, patří tam nebo nepatří teda? No, hele, zkuste to použít třeba dneska večer, teď je středa.
1: Ústecký kraj vás zve na Den pěstounství. V pátek 23. května vás na Mariánské louce v Děčíně čeká den plný zábavy pro celou rodinu. Akce probíhá v rámci oblíbeného dřevosochání a nabídne soutěže pro děti, pestrý program i setkání s pěstouny a odborníky. Přijďte poznat silné životní příběhy a podpořit náhradní rodiny. 23. května Mariánská louka v Děčíně. Den pěstounství Ústeckého kraje. Protože každé dítě si zaslouží domov.
2: Existují oslavy, na které se jen tak nezapomíná. A pak jsou oslavy, na které se chodí. Toyota Gosei Czech slaví 25 let a otevírá dveře všem přímo v Klášterci nad Ohří. Sobota 13. června Open Air Festival. Like it, 100 zvířat, David Koller. Zábava pro děti, atmosféra pro dospělé, den pro všechny. A vstup neřešíš, je zdarma. Toyota Gosei Czech slaví 25 let. Buď u toho.
3: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
4: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
5: Chomutovské slavnosti letos 23. a 24. května. Nenechte si ujít císařské manévry, řemeselný trh a vyprávět bude sám generál Laudon. Vystoupí kejklíři, tanečníci, šermíři, sokolník a další. Chybět nebudou atrakce a soutěže pro děti, dobové kolotoče a střelnice. V sobotu hudební večer s kapelou Čtvrtá cenová a ohnivá show.
6: Zve vás statutární město Chomutov. Podrobný program na chomutov.cz.
7: Randíte?
8: A tohle znáte?
7: Bylo to fajn, ozvu se.
8: Sestěhujem se hned?
7: Zapomněl jsem peněženku.
8: Uděláme si selfiečko?
7: Promiň, volá manželka.
8: Mrkneme do pařížský.
7: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
9: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
10: Elite Date, seznamka pro vztah.
11: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
10: Elitedate.cz.
12: V drogérii Teta je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
13: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
14: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
15: Já.
14: Protože jsou spolehlivé?
15: Já, natürlich.
14: A se zárukou na 5 let zdarma?
15: Já, sicher.
14: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
16: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Na Hit Radio naše novinka Rehab s hitem In My Head. Je 14 hodin 35 minut. Já jsem se před chvíličkou zase dozvěděl, co je ve vašich hlavách a ve vaší fantazii v rámci dnešní rulety dvojsmyslů. Měli jsme téma, co může zaznít v ložnici a kdy se dělá pizza, no, kdy se jí nebo peče a tak. Vyhrál to teda Jirka a jeho zpráva s ananasem a chodí na to strašně moc reakcí, jo, jako třeba tahle. Je to teda asi už jenom info jako pro mě, ale já se omlouvám, pustím to prostě živě do vysílání.
1: To mě úplně dostalo s tím ananasem, to je fakt jako top. Ani se nedivím, že to vyhrálo. A co můžu jako k tomu ne... Já se spíš divím, že ti to vůbec dovolili, tohleto jako vysílat živě a tohleto, ale jako je to dobrý, člověk se aspoň pobaví. Tak snad to nezakážou, no.
0: já v to taky doufám. Snad mi tu ruletu nezakážou a upřímně taky se divím, že mi to povolili, ale ona je jako pravda spíš taková, že já jsem se vlastně jako na to neptal, no. Já se občas v životě řídím a to je možná i rada pro vás, někdy, když se potřebujete rozhodnout pro nějaký fakt jako blbý nápad, tak já se občas řídím pravidlem, že v životě je někdy lepší se omluvit, než se ptát na povolení. A tím bych to dneska uzavřel. Za chvíli odpolední show.
2: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na severu Čech.
3: Tento týden pro vás máme vpadla na Hit Radio Nord Music hvězdu hudební a hvězdy na nebi.
4: Propojí se energie Venuše a záře diskokoule.
3: Schválně, poznáte rozdíl mezi hitem Sandry a horoskopem?
4: Tak vyhrajte dva lístky na legendy v Třebívlicích.
2: Dej si tu nejlepší náladu na severu Čech.

0: Red Hot Chili Peppers na Hit Radio s hitem Snow, tedy sníh, ačkoliv to vůbec nemá nic společného se zimním počasím. Je 14 hodin 42 minut, koukám z okna, tam to taky zatím nemá nic moc společného s tím letním počasím, které nás čeká už na konci tohoto týdne. A příští týden 30. Zítra ve 12 hodin, 30 ještě asi nebude, ale 100% zítra ve 12 hodin budou další srdcovky Hit Radia. Chystám je pro vás, těším se na to strašně moc. Opět si dáme 5 legendárních hitů, které půjdou hned po sobě a 6. srdcovka bude na vaše přání. Do zítřka ještě času dost, do té doby vás čeká spousta legrace s Hitrádiem, od 15 hodin navíc ve společnosti naší fantastický odpolední show. No a v 16.20 hrajeme hokej, tak věřím, že i odpoledne na Hitrádiu se dozvíte, jak si vedeme proti Itálii. Já jsem Jirka Pelnář, přeju pohodový zbytek středečního dne a zítra ve 12 se těším na slyšenou, tak se smějte.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Jo, ještě beton.
5: Přepočítávám trasu. Pokračujte rovně. Po 5 metrech. U ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skružovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace. Po 2 metrech váš cíl je vpravo.
6: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus. Když se to má podařit.
7: Přijď si to s námi, užijte naplno! V neděli 24. května od 13.30 na Hippodromu Most pořádáme tradiční dostihový den cenu první dámy České republiky. Čeká tě napětí na dráze, skvělá atmosféra, program pro děti i dospělé a bohatý stánkový prodej. Fandíš dostihům nebo si chceš jen užít krásný den s rodinou a přáteli? Tady budeš správně. Hippodrom Most. Neděle 24. května od 13.30. Těšíme se na tebe!
8: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
9: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
8: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
10: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
11: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
10: A tak to bude drahé.
11: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
12: Ústecký kraj vás zve na Den pěstounství. V pátek 23. května vás na Mariánské louce v Děčíně čeká den plný zábavy pro celou rodinu. Akce probíhá v rámci oblíbeného dřevosochání a nabídne soutěže pro děti, pestrý program i setkání s pěstouny a odborníky. Přijďte poznat silné životní příběhy a podpořit náhradní rodiny. 23. května Mariánská louka v Děčíně. Den pěstounství Ústeckého kraje. Protože každé dítě si zaslouží domov.
13: Tedy nyní dvakrát v Děčíně. Tedy slaví velké zahájení prodeje se skvělými nabídkami, jako jsou výrobky na tvoření od 30 korun nebo naše kufry za neuvěřitelných 260 korun. Zahájení prodeje Tedy. Dnes Ústecká 1905/8 Děčín. Tedy hýří nápady.
14: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
15: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
16: trenirkarna.cz.
17: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
16: trenirkarna.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Přejeme pohodové odpoledne všem řidičům za volanty. Pozor na nehodu v Chomutově v Lipské ulici. U křižovatky Střebíského máme tam dvě osobní auta v sobě. Na místě blokovaný jeden jízdní pruh. Pozor taky na D8, 57. kilometr ve směru na Drážďany. Tady stojí porouchaný vozidlo. 33. kilometr ve směru z Lovosic na Prahu. Tady stojí pro změnu porouchaný nákladák. A bacha taky na trase Zloun na Chomutov. U čerpací stanice u Březné leží na silnici nárazník, takže tady bacha. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
4: Pozor, důležitá změna. Tradiční chabařovická pouť se letos kvůli opravám náměstí přesouvá na letiště v Ústí nad Labem. Již tento víkend vás čeká 31. ročník s více než 40 atrakcemi, stánky, občerstvením a parkováním zdarma přímo v areálu.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
5: Kaufland.
7: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
8: To jen se zeptej, tatínka.
9: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: On air.
11: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Nord Music.
12: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Česko se připravuje na přijetí Američana s podezřením na nákazu virem Ebola. Bude převezen do fakultní nemocnice Bulovka v Praze. Podle ministerstva zdravotnictví Američan nepředstavuje pro českou veřejnost riziko. Muž je bez symptomů a do Česka by měl dorazit dnes večer. K dopravní nehodě autobusu u Oseka na Rokycansku vyjížděli záchranáři krátce po 9. hodině. Z místa bylo nahlášeno větší množství zraněných a proto byla situace vyhlášena jako mimořádná událost. Jak to vypadalo na místě, ví mluvčí záchranné služby Karolína Korčíková.
13: Na místě se nacházelo celkem 36 osob, z toho 13 dětí mladšího školního věku a jedna dospělá osoba. Byly transportovány do zdravotnických zařízení převážně s lehkými poraněními hlavy a dolních končetin. Zbývajících 18 nezraněných účastníků bylo odvezeno autobusem hasičského záchranného sboru. Dvě děti byly odvezeny zákonnými zástupci.
12: Další dvě osoby nepotřebovaly ošetřit a zůstaly tak na místě. No a litevská armáda ve středu ráno vyzvala obyvatele ve Vilniuském kraji, aby se uchýlili do krytů poté, co byl na hranicích s Litvou spatřen dron. Do krytu se uchýlil například prezident Nauséda a členové prezidentské kanceláře. Úřady také uzavřely vzdušný prostor nad Vilniusem.
1: Hokejový servis Hit Radio.
12: Obránce hokejové reprezentace Jan Ščotka vyvázel po vyloučení na 5 minut a do konce utkání v pondělním duelu se Švédy na mistrovství světa ve Freiburku bez dalšího trestu, jen s dodatečným napomenutím. Na oficiálním webu o tom informovala Mezinárodní hokejová federace. Trenéři tak mohou s Janem Ščotkou počítat do sestavy. Česká reprezentace dnes vyzve od 16:20 ve svém čtvrtém duelu na šampionátu Itálie.
14: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
15: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků? Sportareál Klíny.
16: Ve středu odpoledne se nám na obloze na severu Čech honí mraky a pozor, do večera podle meteorologů může ještě někde sprchnout. Jinak teploty opět docela vysoko, 19 až 23. No a zítřek bude podobnej, polojasno až oblačno, přehánky jenom ojedinělé a znovu 19 až 23 stupňů Celsia.
1: Hit Radio North Music.
0: No a jsme za půlkou, kamarádi. Středeční padla odpolední show padla na Hit Radio North Music. Je tady s vámi. 3 minutky po 3. hodině se hlásí Káťa Haplová.
16: A krásný odpoledne vám přeje taky Kamil Bílský. Za hodinu a 20 minut začnou vyhrávat naši hokejisti. Mm-hmm. No a už za chvilku může vyhrát jeden z vás, Sandru v Třebívlicích. Tak držíme palce.
0: It's my life a Bon Jovi právě teď.

0: Jak je? Co doma, co vaši?
1: Dobrý, díky za voptání.
0: Doufám, že už jste taky na cestě domů, co kamarádi? Ava Max na cestu s We But Psycho na Hit Radio Nord Music. S vámi odpolední show padla.
1: Je nám jasný, že celý národ bude žít dneska odpoledne hokejem, ale bacha, my tu máme fotbalovou aktuálku.
0: Ale opravdu aktuálku.
1: Přátelé, ústečtí fotbalisté nedostali licenci na druhou ligu.
0: Oni se tam sotva do ní dostali, že jo?
1: Je to A
0: už ji nedostali. Jak je tohle možné? Jak se tohle může stát?
1: Šok, spadla mi brada, málem jsem vomdlel, když mě tady vomili, propleskli a znovu jsem se vrátil k počítači, tak jsem zjistil, že podle majitele FK Viagem Ústí nad Labem, pana Přemysla Kubáně, to má být jenom administrativní zádrhel, administrativní chybička, prostě takovej šotek, který půjde prej okamžitě domluvit, dojednat a napravit na město a hnedka, jak se to napraví, tak se znovu zažádá a tu licenci ten ústecký fotbal jako dostane.
0: Jo, takže je to opravdu jenom nějaká jako byrokracie.
1: No, doufejme, doufejme, protože co si budem povídat, ústecký fotbal téměř umřel, pak přišel Přemysl Kubáň, nakopnul ho, my jsme postoupili z pralesa právě do druhé ligy a máme šanci být možná nejúspěšnějším nováčkem v historii druhé ligy, protože nám se hnedka v první sezóně podařilo obsadit aktuálně čtvrtý místo, takže jenom kousínek nám chyběl k tomu, aby jsme bojovali o nejvyšší ligu. A teď by to mělo skončit?
0: Teď by to mělo skončit. Takový práce jim to dalo klukům, že jo?
1: To ani náhodou. Takže jestli nás někdo poslouchá na fotbalové asociaci České republiky, my si ten fotbal vybojujeme.
0: Jinak seš u mě mrtvej, holka.

0: Všude je fajn, jelen všude zdejší hit Radio North Music. Kde bude ale úplně nejlíp, tak to bude v Třebívlicí.
1: Za tři dny. Přátelé, za tři dny je to tady. Za tři dny dorazí sem k nám na sever Čech, a to konkrétně do vinařství Johanvé v Třebívlicích, hudební legenda Sandra.
0: Ano, tahle německá popová hvězda 80. 90. let bude mít v Johanvé v Třebívlicích už tuhle sobotu svůj koncert. Koncert s podtitulem Everlasting Wine.
1: Wow.
0: Wine.
1: Wine, žádný Everlasting Love,
0: ne,
1: ale
0: ne.
1: Everlasting Wine, tedy věčný víno, tam se bude jenom pít, zpívat a tančit.
0: Přesně tak. Vinařství známe velice dobře, takže kromě toho, že se tam užijete naprosto prďácký koncert Sandry, tak si užijete taky luxusní dávku těch nejlepších víneček.
1: Bude to otevřeno už od 15 hodin, následuje ochutnávka vína, grill, gastrozóna, koktejlovej bar, pak bude taky opening party, kde zahraje DJ Martin Hrdinka, bude tam i stand-up show s hosty, samozřejmě samotný koncert, after party, a co je na tom nejhezčí, že až budeme mít všichni vypito, jak se to říká slušně, prostě až zábava skončí,
0: prepití a prejásaní,
1: tak nám zajistili i odvoz, protože České dráhy s akcí počítají a každý z nás se z Třebívlic dostane spojem zase domů.
0: Doufám, že nás taky České dráhy doprovodí vysloveně až do té postýlky, protože...
1: A přikrejou.
0: A přikrejou.
1: Dobrou noc.
0: Tohle bude fakt jako totální nářez.
1: Hele, ale teď jsi mi dala myšlenku.
0: No.
1: Že bychom mohli prásknout jedno tajemství.
0: Mm-hmm.
1: Kde bude spinkat Sandra?
0: To je dobrý nápad. Kamarádi, vy nejenom, že můžete Sandru vidět v sobotu v Třebívlicích, ale vy ji můžete dokonce potkat už v pátek v Teplicích.
1: Cože?
0: Jo!
1: A je to venku. Je logický, že Sandra musí někdy přijet, tak protože jsme hrdý mediální partner Legend v Třebívlicích, tak vám prozradíme, že Sandra dorazí na sever Čech už v pátek 22. května a ubytuje se v Teplicích v hotelu Prince Deliň. Kdybyste chtěli pod okny mávat, tančit a zpívat.
0: Je to na Zámeckém náměstí, takže tam to najdete. Vždycky tam většinou přespává i fotbalu a reprezentace, takže holka to bude mít úplně jednoduchý.
1: A wow. Teď na vás. Kdo to chce všechno zadarmo? Kdo chce právě teď vyhrát? Kdo chce dva lupeny na Sandru v Třebívlicích? Tohle všechno, co jsme slíbili, můžete mít úplně zadarmo, když teď jako první vytočíte 47 522 14 15.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: A to je vždycky. A já nemám co na sebe a teďka vidíš tu skříně, říkáš si, ty je tam to třeba čtyřikrát tolik než minulý měsíc a nechápu, no. Aha.
4: Takže ty s tím zkušenost máš, co se týká partnerky, ale ty necháváš něco takového? Neprozrazuješ cenu
3: koukám,
4: svých chodíčků?
3: Kolik je hodin, jestli nejde do školky už.
5: No. Mě takhle málo, jo.
3: Cože? No.
4: Strašný.
5: Hele, já jsem si vzpomněl na příběh mýho strejdy.
3: To nezajímá. No, povědej.
5: Ten si před svojí manželkou, můj tato, vymyslel, že ten drahý stán, který měli na dovolenou, si půjčil od svého bratra, jo, aby nemusel říkat, kolik stál. No, střih za dva měsíce, rodina oslava, teta se přibližuje k bratrovi a říká, Milane, moc díky za ten stán, co jsi nám půjčil. A on říká, prostě, jaký stán, já žádný stán nemám.
2: A když si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
6: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
7: Já.
6: Protože jsou spolehlivé?
7: Já, natürlich.
6: A se zárukou na 5 let zdarma?
7: Já, sicher.
6: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
8: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky. Vaše jistota za volantem. Více na ter.cz.
9: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás. V nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech. A s dopravou zdarma. Když sedací soupravu, tak tu nejlepší. Nejlepší.nábytek.cz.
10: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. držíme zakázky v pohybu.
11: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
12: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
11: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a u loterie. Volejte ihned 602 489 489.
12: No to bych to pěkně zvoral. Jarní slevy uhlí z Uhloterii platí do konce května i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
10: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
13: V našich pořadech ze Zooparku Zelčín se pravidelně ptáme, co je nového. Dnešním tématem jsou zvířata a Zoopark Zelčín jako takový. U mikrofonu je Luboš Koník. Pane Koníku, na co k vám pozvete naše posluchače?
14: Na zážitky jsme volnočasový areál určený především pro rodiny s dětmi, ale myslím, že si u nás všichni najdou to své, co je zaujme. Chováme více než 200 kusů zvířat od hospodářských po exotické a jsme největší kontaktní zoopark v Čechách. Ale není to u nás jen o zvířatech. Zoopark Zelčín budujeme od roku 2004, takže letos slavíme 20. výročí a každý rok u nás návštěvníci najdou vždy něco nového. Trampolíny, hrací prvky pro děti, akce pro děti, koncerty. Už několik let nabízíme i splutí Klidné Vltavy, která teče okolo nás.
13: Je toho dost, ale skutečně mohou návštěvníci i doohrat?
14: No určitě, to je hlavní myšlenka Zooparku Zelčín. Kontaktní zoopark. Říkáme, že všechna naše zvířata v Zooparku Zelčín jsou kontaktní, ale některá jen za přítomnosti ošetřovatele. Proto nabízíme i komentované prohlídky, kde si třeba děti mohou pohladit, nakrmit klokany nebo pštrosy emu. Každopádně se děti do světa mohou pomazlit s ovečkami, kůzlátky a podobnou drobotinou. A když budou chtít mít zvířátko jenom pro sebe, můžou si vzít třeba kozu nebo mini prasátko na procházku.
13: Takže za zvířátky do ohrádky zooparkzelčin.cz.
10: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčin.cz.
15: Přijď si to s námi užít naplno. V neděli 24. května od 13.30 na Hippodromu Most pořádáme tradiční dostihový den cenu první dámy České republiky. Čeká tě napětí na dráze, skvělá atmosféra, program pro děti i dospělé a bohatý stánkový prodej. Fandíš dostihům, nebo si chceš jen užít krásný den s rodinou a přáteli? Tady budeš správně. Hippodrom Most. Neděle 24. května od 13.30. Těšíme se na tebe.
10: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Hear Me Now. Další pecka v odpolední show padla na Hit Radio Nord Music v 16:30. Krásný odpoledne.
1: No, nejvyšší čas zase něco rozdat, samozřejmě. I dneska odpoledne máme pro vás v odpolední show padla další dvojici vstupenek na sobotní koncert Sandry v Třebívlicí.
0: Wow, tomu říkám horký zboží, tomu říkám cenný zboží, tomu říkám drahý zboží, ale vyhrát ho může jenom nejrychlejší z vás, takže halo, halo, kdo je dneska na telefonu jako první?
2: Lenka.
1: Lení.
0: Čověče,
1: Lenka,
0: to byla vizitka.
1: Lenka je dračice, jsem slyšela.
0: Lenka je dračice ze Štětí a vypálila to ze sebe, že už mi chybí jenom občanka a rodnej list.
1: Hezky, Leni, ahoj, krásné odpoledne.
0: Krásný, přejeme. Ahoj.
2: Ahoj.
0: Teda takhle, máš tam taky krásný odpoledne, protože tady se to honí, tady to fouká a tady bude pršet. Co ty?
2: No, tady asi pršet nebude, i když by to chtělo, ale... Je to taky zatažíno.
1: Mm-hmm.
0: Dobrý, tak co kdyby zapršeli dva lístky na Sandru do Třebívlic? To by mohlo být, ne?
2: No, snad jo.
0: Snad jo? No je to na tobě.
1: Přesně. Ty jsi svého štěstí strůjcem, Leni, dneska odpoledne.
0: Máme tady hvězdnou zpěvačku a hvězdný horoskop. Musíš poznat, co je co. Takže máme pro tebe dva texty a ty musíš uhodnout, který text je písnička od Sandry a který text je právě horoskop. Jseš připravená?
2: Ano.
0: Tak jdeme na to.
1: Hvězdy dnes přejí zdravému životnímu stylu. Odpoledne se ale přistihnete, jak jíte rohlík nad dřezem a přemýšlíte, jestli se kečup počítá jako zelenina.
0: Tak tohle mohla být písnička od Sandry. A nebo je tady ještě jedna varianta?
1: Zavři své oči a řekni si tím vyvoleným. Necítíš-li to stejně? Nebe může počkat.
0: Tak, která varianta je písnička od Sandry, číslo 1 nebo číslo 2?
2: Určitě číslo 2.
0: No počkej, určitě. Myslíš, no, že Sandra nemůže, myslíš, že Sandra nemůže zpívat o kečupu?
2: No, to si myslím, no.
0: A myslíš si to správně?
1: Ježiš, to je výborný.
0: A máš to doma, tak teď už je to jistota, zapršeli ti dva lístky do Třebívlic, takže na tuhle sobotu už si 100% nic neplánuju, protože ještě s někým si užiješ fantastický odpoledne, kde bude dobrý jídlo, dobrý pití, zábava a ještě uvidíš úžasný koncert Sandry naživo.
2: No, děkuju moc, děkuju.
0: Nemáš vůbec zač?
1: Leni, užij si to.
0: Měj se hezky, ahoj.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
1: No tak nevím, jestli Sandra může nebo nemůže zpívat o kečupu, ale asi bychom si měli dát důkaz místo slibu.
0: Ano, že? Pojďme si dát důkaz, že ta písnička opravdu o kečupu není.
1: Nebe může počkat.
0: Tak to byl dnešní text, který jsme přeložili do češtiny a dali do placu.
1: No a jaký vybereme zase zítra s nějakým tím fajnovým horoskopem na zítřejší den? Zase zítra v odpolední show padla po 15. hodině.
0: Držíme palce.

0: Leon jak zpívá Don't Worry, nebojte se, nemusíte dneska už zalejvat. To není horoskop pro dnešní den, pro dnešní odpoledne, to je prostě krutá realita, že jo?
1: Prší, prší, jen se leje. To nebudeme hrát, ale to se aktuálně děje na severu Čech. My tady z okna koukáme do letního kina v Ústí nad Labem, kam hodně pejskařů chodí venčit svoje pejsky a před chvilkou jsme viděli pána, který by rád venčil, ale ten pejsek nechce.
0: On, jak se mu nechtělo, tahalo zpátky domů, se zbláznil do takového deště. Ty.
1: Takže nejdřív jsme viděli psa, pak dlouho, dlouho nic. A pak utíkal ten pán. Takže kdo může, skovejte se, prší, ale nejsme z cukru.
0: Přesně tak, něco vydržíme. Pro vás za chvilku, aby vás ten déšť taky nedostihnul, tak třeba Miley Cyrus a nebo Imagine Dragons, to by šlo. S vámi Hit Radio North Music.
2: Čau, já jsem Honza. Už 12 let jezdím u Sambuláru a jsem tu fakt rád. Mám vlastní auto, vejplatu vždy včas. Jo, a taky každý rok zvedají plat. Takže jestli máš CE, neváhej a přidej se k nám. Mrkni na sambular.cz. Tak čau.
3: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
4: Já z tebe snad vykvetu.
5: To je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
4: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
6: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
7: Fakt? A kam pojedeme?
6: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
7: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
9: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčín.cz.
10: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
11: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
12: Byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fernečtok půl litru za 99,90 a švarcvaldskou šunku při koupi od dvou kusů za 24,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
13: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
14: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
15: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
16: Já.
15: Protože jsou spolehlivé?
16: Já, natürlich.
15: A se zárukou na 5 let zdarma?
16: Já, sicher.
15: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
17: Hit Radio. Když led hoří pod bruslemi, rodí se ty největší momenty. Rychlost, tvrdost, euforie. Prožij mistrovství světa s hokejovým servisem Hit Radia. Mega hokej, mega emoce. Hokej je lepší s Hit Radiem.
18: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayment.cz.
17: Hit Radio North Music.
19: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: tohle Miley Cyrus End of the World na Hit Radio Nord Music. S vámi odpolední show padla.
1: Ajajaj. A na severu Čech už nám to nejede. Přátelé, nevíme, jestli za to může počasí nebo jiný zádrhel, ale máme tady teďka kouř z kamionu na D8, což způsobuje velký komplikace.
0: Ano, měla by být podle našich informací dokonce D8 zavřená před tunelem Libouchec, takže samozřejmě tuhle situaci pro vás budeme dál sledovat, protože za chvilku už si řekneme kompletní dopravní informace.
1: Ale vy nám samozřejmě můžete píchnout, pokud jste právě na D8, ladíte Hit Radio Nord Music a víte přesně, co se děje, klidně využijte naší bezplatnou dopravní linku a volejte 800 900 952. Za chvilku vám to info naservírujeme až pod volant.
0: Tak šťastnou cestou.

0: Filmart Music.
1: Zlepši si náladu.
2: Pondělí ráno odvezu děti, pak půjdu makat zhruba do pěti. Sedět v práci, jako mnozí, se šéfem, co se po mně vozí.

0: já to taky řeknu, ty vole, ať už je pátek. Konečně. To byl Marek Ztracený, Modlitba za pátek. S vámi Hit Radio North Music. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech, pohodový odpoledne přejeme. V Ústí nad Labem v Děčínské ulici u sjezdu z Mariánského mostu máme nehodu osobního auta s trolejbusem. V ulici sociální péče směrem do centra u Masarykovy nemocnice máme naopak nehodu dokonce 3 osobních aut, takže tady určitě počítejte se zdržením. Na vjezdu z Chomutova na Březno, na křižovatce na Nezabilice je další nehoda a pozor taky D8, 84. kilometr. Ve směru od Prahy na Drážďany zasahují hasiči u požáru a kamionu. Dálnice je tady uzavřená a kolona má zhruba 2 kilometry. Tak pokud možno, pevný nervy a šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900
1: 952. Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
2: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
1: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
3: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
4: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
5: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
6: Housebrand Café, per favore?
7: Si, signora.
8: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
9: Mami, proč máme všechno od konceptu?
10: To jen se zeptej tatínka.
11: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
12: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
13: On air.
14: Online.
13: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio North Music.
15: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. Lidé si zatím objednali české státní dluhopisy za více než 22 miliard korun. Zájem tak překročil původní emisní plán 20 miliard. Na síti X to uvedla ministryně financí Alena Schillerová. Zároveň rozhodla, že se budou dluhopisy republiky prodávat dál, a to až do odvolání. Lidé za nejlepšího porevolučního prezidenta České republiky stále vnímají Václava Havla. Ukázal to průzkum agentury STEM. Podrobné výsledky přidává z agentury Jan Burianec.
16: Jako druhý je Václav Klaus, třetí nejlepší je uváděn Petr Pavel a čtvrtou příčku zaujal Miloš Zeman. Současný prezident Petr Pavel je pozitivně hodnocen za způsob vystupování na veřejnosti či reprezentaci a obhajobu českých zájmů v zahraničí.
15: Podle dotazovaných by měla hlava státu zlepšit řešení sporů na tuzemské politické scéně. Americký senát postoupil k dalšímu hlasování návrh rezoluce o válečných pravomocích. Ta by ukončila válku s Íránem, pokud by prezident Trump neměl souhlas kongresu. Čím dál víc jeho spolustraníků v kongresu vyjadřuje nespokojenost s vedením konfliktu. No a Italové budou dnes čtvrtým soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa ve Freiburgu. Svěřenci kouče Radima Rulíka nechtějí dopustit další šok jako se Slovinskem. Češi mají ve skupině B 7 bodů z 9 možných a třetí výhra by znamenala další krok směrem ke čtvrtfinále.
17: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků? Sportareál Klíny.
18: Meteorologové vyhrožovali, že může odpoledne na severu Čech sprchnout a sprchlo. Takže předpověď vyšla, nicméně na teploměrech 19 až 23 je tam teploučko. No a zítra se to zase bude střídat polojasno až oblačno, opět ojediněle nějaká ta přeháňka a znovu 19 až 23.
13: Hit Radio North Music.
0: 4 minutky po 4. hodině nám pokračuje odpolední show Padla, tentokrát ve středu s vámi Káťa Haplová.
18: A Kamil Bílský. No a za chvilku vám praskneme hvězdu, která se tajně převlíká za sekury.

0: 6 odpoledne. Kapela Linkin Park, Up From The Bottom, 16 hodin 11 minut a vy ladíte středeční Padla na Hit Radio North Music.
1: A teď pozor, máme pro vás hvězdu převleků, která se tajně převlíká právě proto, aby mohla v pohodě vylíst mezi fanoušky a nikdo ho nepoznal. Poznáte ho vy? Tak kdo to je?
0: Jasně, máte pravdu. Kamarádi, tohle je Flo Rida. A tenhle týpek měl nedávno svůj koncert v obrovské aréně.
1: No, tak řekni, jak s tím naložil, co vymyslel a udělal tentokrát.
0: On se převlíknul za sekuriťáka, vylez před tu arénu a chodil prostě mezi lidma.
1: To je perfekt.
0: Je z toho samozřejmě naprosto úžasný video. Nejúžasnější na tom videu je, že ho absolutně nikdo nepoznal. Jako on měl na sobě prostě jenom ten mundur sekuriťácký.
1: Takže žádný paruky, žádný brejlek, dírky, něco takového.
0: Ne, normálně měl prostě kapucu, takový ty neonový barvy na sobě, jo, jako sekuriťák, ale prostě nikdo ho nepoznal. Normálně dokonce i na tom videu za ním přišla nějaká holčina a ptá se ho, kde je sektor B. Jako totální bomba, to nevymyslíš, jo. Takže jsi prostě totální hvězda, vyprodáš tu arénu, jdeš před ní mezi ty lidi, chodíš i vevnitř, prostě v tom ochozu a lidi tě absolutně nepoznají. To je bomba.
1: Geniální. Geniální. Připomíná to můj příběh z dětství, kdy my jsme bydleli na sídlišti a tam vždycky pravidelně každý týden, jako vždycky, jezdili popeláři. A já si to pamatuju, protože jsem jednak miloval to oranžový auto, jednak se mi líbilo, jak nakládají ty popelnice, ale hlavně na tom stupátku vzadu jezdil vždycky pán, který měl na hlavě ten pirátský šátek a na obličeji takový ty oholený fousky. A já jsem si říkal, ty to je Bohuš Matuš. A on to možná fakt byl.

0: Music. Na cestu domů vždycky samozřejmě to nejlepší podpolední show padla. 16 hodin 18 minut.
1: A nám zbývají poslední sekundy do zahájení dalšího mače na mistrovství světa v ledním hokeji. Česko-Itálie.
0: Dneska hrajeme s Italama, kluci už to tam rozehřívají, taky elektronická tuštička už se rozehřívá.
1: Ano. No ta už je rozehřátá asi půl hodiny. Já na to koukám, říkám, co oni tam rozebírají, když se hraje až 16:20.
0: To jako. Je pravda, no.
1: Ale pravděpodobně říkali, že puk je černý, hokejky dřevěný a že se bude dávat opět gol do branky. Prostě takový ty moudra, co potřebuje fanoušek vědět před startem utkání.
0: Odborné lékařské pindy.
1: Ovšem teď už se jde na to. No a doufejme, že Itali dáme, protože je to další z outsiderů, stejně tak, jako to byli Slovinci.
0: No právě.
1: A tam to úplně nedopadlo, takže přátelé, žádný pesimismus, věřit, fandit. Pojďme si to vyzkoušet. Pojďte všichni fandit. Češi! Češi!
0: Tak to by nám šlo včera.
1: No tak teď už to jenom pojďme odstartovat, můžeme spustit klaxon a jde se hrát zápas Česko-Itálie. 3, 2, 1, jdeme na to. Klaxon troubí.
0: Dobrý.
1: Stěna čestí.
0: Tak kluci do toho. Hit Radio. Hit Radio.
2: Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. Desátky non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Radia.cz a nově také v DABu.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Choceňské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
4: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
5: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď. Suchý beton ST Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Chomutovské slavnosti letos 23. a 24. května. Nenechte si ujít císařské manévry, řemeselný trh a vyprávět bude sám generál Laudon. Vystoupí kejklíři, tanečníci, šermíři, sokolník a další. Chybět nebudou atrakce a soutěže pro děti, dobové kolotoče a střelnice.
8: Zve vás statutární město Chomutov
7: a generální partner Severočeské doly AS Chomutov.
8: Více na chomutov.cz.
9: Domov důchodců Bystřany hledá všeobecnou zdravotní sestru. Čeká vás příjemný kolektiv, stabilní práce, benefity ve formě odměn, sick days, parkování v areálu a další. Pošlete váš životopis na e-mail účetní@dd.bystrany.cz a ještě jednou e-mail účetní@dd.bystrany.cz. Práce, která dává smysl.
10: Chcete čekat na auto celý rok? Nečekejte a vyberte si v Ačkách. U nás ho máte hned.
11: Zde ve vašem regionu nabízíme více než 1000 vozů i hned k odběru a garantujeme vám férovou cenu. Stavte se na pobočkách v Chomutově, Ústí a Teplicích nebo volejte 800 110 800.
12: Radíte?
13: A tohle znáte?
12: Bylo to fajn, ozvu se.
13: Sestěhujem se hned?
12: Zapomněl jsem peněženku.
13: Uděláme si selfiečko?
12: Promiň, volá manželka.
13: Mrkneme do Pařížský?
12: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
14: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande? Elite Date, seznamka pro vztah.
15: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
14: Elitedate.cz.
16: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6499 korun. Když něco, tak Allegro.
17: Tedy nyní dvakrát v Děčíně. Tedy slaví velké zahájení prodeje se skvělými nabídkami, jako jsou výrobky na tvoření od 30 korun nebo naše kufry za neuvěřitelných 260 korun. Zahájení prodeje Tedy. Dnes Ústecká 1905/8 Děčín. Tedy hýří nápady.
18: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
19: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
20: Hit Radio. Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: Dneska už klasika. Apologize. Timbaland, One Republic, padla na Hitrádiu Nord Music a s váma Káťa s Kamilem. Hezký odpoledne.
1: Krásné odpoledne všem. A já jsem dneska viděla svého prvního miliardáře v životě.
2: Ale nepovídej.
0: A jak to víš, že to byl miliardář?
1: Ty jsi to říkal.
0: Já jsem říkal, že sem přijde dneska do rádia miliardář. Takže ty si ho viděla tady u nás v rádiu, toho
1: takže
0: myslíš?
1: Takže ano, ten miliardář, který byl dneska samotně v rádiu. Dámy a pánové, kdo jste to neslyšeli, tak dneska u Lucky s Danem v naší dopolední show LSD byl Honza Dienstl, majitel vinařství Johan V. v Třebívlicích.
0: Prostě středa, hosta je třeba. A tak se stal dalším naším hostem. Samozřejmě nás zajímalo, jak si žije takový miliardář, jaký má názory.
1: Ježišmarja, kolik má žen?
0: Tak. Ale bacha, došlo i na jedno hodně důležitý téma, dámy, a to sice, jak zbalit miliardáře.
1: Mm-hmm.
0: No a odpověděl nám přímo miliardář, tak třeba se budete inspirovat.
3: Tak to je těžká otázka, to musím říct, že nevím. No, myslím si, že musí to být žena, že prostě určitě miliardáři nechtějí chlapi, že jo? To znamená jako...
1: Ale pozor, jedno na severu tady máme, z Děčínské.
3: Abys mě rozuměla, ne, já myslím, že miliardáři chtějí ženy, ve smyslu, aby to byly ženy, aby jim neříkali a nedělali mužské věci a tak dále, to znamená, že chtějí tu ženskou energii. Že většinou ty úspěšní a bohatý chlapi mají toho v práci dost, mají tam tu mužskou energii, prostě musí tam dělat velet a tak dále a doma chtějí odpočívat a doma si chtějí jako užívat a nechtějí doma řešit problémy a poslouchat vlastně to samé, co tam je. Jo. To znamená, jestli zbalit, tak stát se ženou a stát se fakt ženou jako přirozenou ženou.
1: Kamaráde.
0: Tak. A teď už víš, jak na to. Co s tím budeš dělat?
1: Mně se normálně změnil úplně žebříček hodnot v tuhle chvíli.
0: Jo.
1: Ano, smysl života a já jsem odteď žena.
0: Tak. Ale on už nepřijde. To smělo být už ráno, když ho potkal. Každopádně, jestli chcete slyšet rozhovor s miliardářem Honzou Dienstlem celý, tak mrkněte na náš web, kde máme podcast a právě tam najdete všechny středeční hosty Hitrádia Nord Music.
1: Jseš tak zlej.

0: Za chvilku 4:45. Letí to jak splašená herka, s vámi odpolední show padla na Hit Radio North Music, Coldplay a Beyoncé a taky Kamil a Káťa.
1: Česko-Itálie na mistrovství světa v ledním hokeji v půlce první třetiny stále 0-0.
0: Sledujeme to se zatajeným dechem. Jak to zatím hodnotíš?
1: Zatím to hodnotím, že dobýváme branku a ne dát gól. Ale pozor, navrhuju i recept, co udělat, aby na konci tohohle zápasu byl každý fanoušek spokojený.
0: Co udělat?
1: Vsadit si na Itálii.
0: A pak bude každý
1: to dělají,
0: spokojený.
1: Ano, tohle dělají většinou mý kamarádi, který prostě chtějí být vždycky na konci zápasu spokojený, takže vždycky vsadí na soupeře.
0: Jasně.
1: A ten výsledek je jasný, že jo? On totiž kurz na vítězství Itálie je dneska 30. Takže kdyby si vsadila, dejme tomu plácnu, ať se to jednoduše počítá 1000 korun, a Itálie opravdu dneska vyhrála a porazila nás, tak ty vyhraješ 30 000 korun.
0: To je hezký.
1: A to nemůžeš být smutná.
0: Ano, přesně.
1: A na druhou stranu, když vyhrajou naši, ano, ty nevyhraješ peníze, ale máš radost, že vyhráli naši. Takže no, nemůžeš být smutná. Co si vybereš?
0: Beru tu první variantu.
1: Prachy nesmrdějí.
0: Přesně.
2: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice, tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice, vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
3: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
4: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Milovníci kávy, pozor! Café Bascucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Bascucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
6: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. komfort@group.cz.
7: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
8: Ústecký kraj vás zve na Den pěstounství. V pátek 23. května vás na Mariánské louce v Děčíně čeká den plný zábavy pro celou rodinu. Akce probíhá v rámci oblíbeného dřevosochání a nabídne soutěže pro děti, pestrý program i setkání s pěstouny a odborníky. Přijďte poznat silné životní příběhy a podpořit náhradní rodiny. 23. května Mariánská louka v Děčíně. Den pěstounství Ústeckého kraje. Protože každé dítě si zaslouží domov.
5: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
9: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
10: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
11: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
10: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
12: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
13: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
14: Hit Radio.
15: 3 dny. 1 trať. A tvoje závodnický já.
14: extázy. Vyhraj v soutěži Rychlá pětka dvě třídenní gold vstupenky na MotoGP v Brně. Nastartuj svoje motory každé všední ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
15: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.
16: Hit Radio North Music.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Rockets přímo z Říma až k nám na sever Čech. To jsou Måneskin The Loneliest na Hit Radio Nord Music a s vámi středeční odpolední show Padla. Jsme rádi, že jste s námi.
1: No a do konce hodinky ještě určitě stihneme asi největší hvězdu roku 2026, Shakiru.
0: Shakira
1: má tu čest, že naspívala hymnu pro letošní mistrovství světa ve fotbale. Ano. A aby toho nebylo málo, tak poprvé v historii se ve finále mistrovství světa ve fotbale bude konat poločasová show. Stejně jako je Super Bowl během amerického fotbalu.
0: Halftime show.
1: A tam opět vystoupí právě Shakira a pozor, společně s ní i Madonna a korejská skupina BTS.
0: No nekecej. Jo, tak to bude dobrý.
1: Bude to velký,
0: Madonna.
1: Bude to velký. Jsem na to strašně zvědavý. Jediný, co mě štve, říká se, že ta show by měla trvat až půl hodiny. Mm-hmm. Což je jako nestandardní, protože normální přestávka mezi poločasy trvá 15 minut.
0: Ano.
1: Takže to bude poprvé, kdy fotbalista stihne o přestávce jít i na klobásu a pivo.
0: Tak si pojďme zazpomínat taky na jeden takovýhle. To byl evropský šampionát tohle?
1: To bylo Waka Waka, rok 2010, myslím.
0: Dobře, tak jo. Waka Waka, tady je Shakira.

0: vás na Hit Radio Nord Music doprovodil do 17. hodiny. Krásný odpoledne. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, v Ústí nad Labem v Hrnčířské ulici směrem do centra za křižovatkou s přístavní. Máme tady nehodu dvou osobních aut. Na místě už je policie a doprava tam v místě zpomaluje, takže tudy opatrně. A bacha taky na trase Řehlovice Teplice. U Sezemic tady se pohybují lidi ve vozovce, takže dejte pozor. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější. Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbik.cz a přesvědčte se sami. Bbik.cz, specialista na kočárky a autosedačky.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@e-shop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
2: Zafido@e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
4: Kaufland.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Nord Music.
8: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Muž po kontaktu s nakaženým ebolou přiletí na letiště v Ruzini dnes večer. USA platí pro jeho převoz z Ugandy soukromý let, řekl to ministr zdravotnictví Vojtěch. Americký lékař podle něj nepředstavuje pro veřejnost žádné zdravotní riziko, nepřijde do kontaktu s českými občany. Vláda rozhodne o složení delegace, která pojede na červencový summit NATO v Ankaře na jednání 8. června. Řekl to premiér Babiš po setkání s ministrem obrany Zunou. Kdo bude v delegaci nechtěl předjímat, ministra také dnes požádal, aby začal připravovat mandát delegace. Nemocnice Karlovy Vary projde velkou rekonstrukcí, a to konkrétně dětská jednotka intenzivní péče. Modernizace vyjde zhruba na 30 milionů korun. Co všechno přinese, prozradí mluvčí kraje Jitka Čmoková.
9: Nové prostory budou vybaveny vlastním sociálním zázemím a hygienickým zařízením. Součástí oddělení bude také samotný prostor pro doprovod hospitalizovaných dětí, který rodičům nabídne možnost odpočinku i zázemí pro práci díky dostupnému Wi-Fi připojení.
8: Práce potrvají zhruba 10 měsíců. Nijak ale neomezí péči o pacienty. No a tenistka Marie Bousková postoupila na turnaj ve Štrasburku do čtvrtfinále. Ukrajinka Oleksandra Olejnikovová duel za stavu 3-1 pro Češku vzdala. Nasazená osmička Bousková se v dalším kole utká s Američankou Ann Liovou.
10: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků? Sportareál Klíny.
11: Počasí na severu Čech si dál dělá, co chce, zatímco zhruba před hodinkou padaly provazy vody, teď už zase obloha téměř polojasná a vykukuje sluníčko, tak si vyberte. Každopádně teplo 19 až 23 a podobně bude i zítra. Polojasno, oblačno a 19 až 23 stupňů.
6: Hit Radio Nord Music.
0: No a poslední hodinka středeční odpolední show padla. Je tady s vámi stále Káťa Haplová.
11: A Kamil Bílský. Aktuální stav hokeje na mistrovství světa hraje Česko s Itálií po první třetině nerozhodně 0-0. Pořád čekáme na gol. Každopádně na co už nečekáme, jaký budou Vánoce na severu Čech. My už to víme a za chvilinku vám to řekneme.

0: Středa, 17.07 na hodinách, s váma padla na Hit Radio Nerd Music a teď taky Dua Lipa a Houdini.
1: A i já mám takovou svoji věšteckou kouli tady a vidím do budoucnosti a vím naprosto přesně, co bude za 7 měsíců.
0: Ale.
1: Mm-hmm.
0: Jsi těhotná? Máš to narodit? Prosinci, nekecej. Tak gratuluje.
1: Ty jsi ale, hele, a počkej, kolik mi bude psát lidí, teď známe, no nepovídej. Ne, prosím vás, nic takového sedít nebude. Budou Vánoce.
0: To budou, oni jsou každý rok v prosinci, ono to tak vždycky vyjde.
1: Ale tyhle budou o něco větší. Ústecký Vánoce 2026 budou o něco větší, o něco bohatší. A město Ústí nad Labem jim dokonce dodá ještě o 400 tisíc korun víc než loni. Takhle jsem to myslela.
0: Jakože 20. května už se ví, jaký budou Vánoce v Ústí nad Labem, jo?
1: Přesně tak. Já vím, že sotva vylezly ty teploty nad 20.
0: Klobouk dolů.
1: A my už tady mluvíme o zimě, ale protože ty letošní ústecký Vánoce budou opravdu o chlup větší než normálně.
0: Nějaký podrobnosti už se ví, anebo jenom zatím, že bude víc peněz?
1: Zatím, že bude víc peněz, zatím, že bude taky kluziště na Lidickém náměstí, úspěch. Bude víc stánků, bude bohatší, pestřejší program, více regionálních kapel a bude to mít hlavně všechno takový jednotný vizuál, tématem je naděje.
0: To je krásný.
1: Mm.
0: Tak my vám tady 20. května vyprávíme, jak bude v prosinci na severu Čech. No není to nádherný.
1: No je to
0: nadějeplný. Ještě se posluchači ptají, jestli bude na Vánoce sněžit, to už taky víš.
1: To tam ještě nemám, ne. Ty koule.
0: Prosím vás, my máme ty informace jenom do 23. prosince. 24. po nás fakt ještě nechtějte.

0: Ve čtvrt na šest perličky z našeho odpoledního playlistu Ed Sheeran a Sapphire na Hit Radio North Music. Odpolední show padla Káťa a taky Kamil.
1: Vypadá to, že máme dobrou náladu a vysíláme s úsměvem, ale Káťa je aktuálně naprdnutá a rudá vzteky, protože jí právě zrušili let.
0: A my jsme se o tom bavili, není to zas tak dlouho, jak se zdražuje prostě to palivo, tak samozřejmě se trošku zdražují i ty letní zájezdy. Ten, kdo si to koupí dřív, tak prej zaplatí míň, ale pak přijde třeba i tohle, já jsem si to koupila opravdu jako velice brzo dopředu, ale stejně prostě ty lety rušej. Možná taky díky tomu palivu, ale prostě stala se věc, že lety z Paříže od 1. července letěly podle letového řádu 3 denně.
1: Ano.
0: Lety Paříž-Praha. A teď to normálně zkrouhly na to leto na jenom jeden denně.
1: Jenom jeden.
0: Takže mě... A díky bohu teda, že jsem se podívala do aplikace, protože jinak bych to ani nezjistila, že mi ten dopolední let zrušili.
1: Takže ty jsi plánovala Paříž letadlem?
0: Ano.
1: Oni ti to zrušili?
0: Ano.
1: Takže jdeš pěšky, nebo jak to dopadne?
0: Ne, dopadlo to tak, dopadlo to výborně, jsem jen trochu v šoku. No, spravil by to na prstek. Ne, dopadlo to tak, že mi nabídli let buď den dopředu, anebo den pozdějc.
1: No, tak vidíš. No. Takže řešení to má.
0: Jako řešení to má, ale když už s tím počítáš, jo, tak tě to trošku to vyvede z míry.
1: Tak merci boku, vyřešilo se to. A vy, pokud počítáte se svojí dovolenou, ale tam letadlem, ověřte si radši, že to vaše letadlo fakt letí.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: A to je vždycky. A já nemám co na sebe a teď tě vidíš tu skříně, říkáš si, ty tam to třeba čtyřikrát tolik než minulý měsíc a nechápu, no. Aha.
4: Takže ty s tím zkušenost máš, co se týká partnerky, ale ty necháváš něco takového? Neprozrazuješ cenu svých koníčků?
3: Kolik je hodin, jestli nejde do školky už,
5: no. To je takhle málo, jo.
3: Cože? No.
4: Strašný.
5: Hele, já jsem si vzpomněl na příběh mýho strejdy.
3: To nezajímá. No, povědej.
5: Ten si před svojí manželkou, můj tato, vymyslel, že ten drahej stan, který měli na dovolenou, si půjčil od svého bratra, jo, aby nemusel říkat, kolik stál. No, střih za 2 měsíce, rodinná oslava, teta se přibližuje k bratrovi a říká, Milane, moc díky za ten stan, co jsi nám půjčil. A on říká, prostě, jaký stan, já žádný stan nemám.
2: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
6: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy a neb kyberbezpečnost pro každého.
7: Většina českých dětí tráví čas na internetu o samotě. Téměř každé páté dítě poslalo svoji intimní fotku, která ale z internetu nikdy nezmizí a může se stát nástrojem vydírání. Jak o těchto rizicích s dětmi mluvit, nám poradí Martin Kožíšek ze Safer Internet Centra. Dobrý den.
8: Dobrý den. Asi nejdůležitější je důvěra. Dítě se nesmí bát přijít za vámi, i když udělá chybu. A naučte děti naši krizovou trojčlenku. Za prvé, pokud se v komunikaci cítí nepříjemně, mají okamžitě ukončit. Za druhé, pořídit si screenshot jako důkaz. A za třetí, vše nahlásit vám, rodičům.
7: Děkujeme za radu. Podrobný manuál najdete na stránkách bezpečnostmazelenou.cz.
9: Vážení přátelé, srdečně vás zvu do Teplic na slavnostní zahájení 872. lázeňské sezony. Poslední květnový víkend od 29. do 31. května. Naše město znovu ožije hudbou, setkáváním a jedinečnou atmosférou. Přijďte si užít Teplice s rodinou i přáteli. Těším se na vás. Jiří Štábl, primátor města.
10: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu nebo občerstvení na svatbu nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
11: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
12: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
11: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
13: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
14: existují oslavy, na které se jen tak nezapomíná. A pak jsou oslavy, na které se chodí. Toyota Gosei Czech slaví 25 let a otevírá dveře všem přímo v Klášterci nad Ohří. Sobota 13. června Open Air Festival. Like it, 100 zvířat, David Koller. Zábava pro děti, atmosféra pro dospělé, den pro všechny. A vstup neřešíš, je zdarma. Toyota Gosei Czech slaví 25 let. Buď u toho.
15: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
16: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
15: Kaufland.
17: Vyšla nová kaplinka.
18: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
17: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
18: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
17: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
19: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
20: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun.
2: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Za chvilku 17:30. Je tu středa s vámi, odpolední show padla na Hit Radio Nord Music, krásný odpoledne.
1: A protože jsme hudební rádio, tak samozřejmě nesmíme zapomenout ani na dnešní oslavenkyni, a to sice zpěvačku Cher, která má 80. narozeniny.
0: Wow, 80. narozeniny. Co činí Cher, tak to je to, že ona byla vlastně na předních příčkách hitparád po celých 70 let.
1: Dobrý
0: se představit, prostě.
1: Je dobrá.
0: To je masakr.
1: To je dlouho.
0: To je dlouho.
1: A pozor, my ji neznáme jenom jako zpěvačku, my ji známe i jako herečku, že jo? To znamená, ona je opravdu žena spousty různých odvětví, co se umění týče. Co mě na ní zaujalo, že přestože se narodila vlastně, jestli dobře počítám, rok po válce, ve 46., tak ona i v tom roce 2026 vypadá ale furt stejně.
0: Ale pořád.
1: Ona je pořád stejná. To je neuvěřitelný. 80. A co je asi největší pikantnost, kterou bude slavit i dneska, ona se narodila, přátelé, ve výtahu.
0: Ve výtahu?
1: Ano, jí tak skutečně maminka porodila ve výtahu. Jenom se neví, ve kterým patře, takže Cher vždycky na narození jezdí z přízemí až pod strop a zhruba kolem třetího patra sfoukne svíčka.
0: Ježiš, to je hezký. Od všech možných, taky hudebních žánrů vlastně. Ona prošla úplně všim, hele, hippie, disco, prostě rocková diva. Takže tady je výčet toho největšího. No a dokonce jeden z těch největších hitů, Believe. Tak si představte, že tady bylo 52, jo? A dobila americkou hitparádu.
1: Je prostě dobrá, takže k 80 nám všechno nejlepší a navrch celá pecka od Cher na Hit Radio Nord Music. Gratulujeme.

0: Dalton na Hit Radio North Music, Blood Running, s vámi odpolední show Padla, krásnou středu přejeme.
1: A i když se nám to neříká lehce, tak hlásit se to musí. Italové poprvé na tomhle mistrovství světa v ledním hokeji vedou. Přátelé, a je to zrovna proti nám. Bohužel Česko, Itálie v půlce zápasu aktuálně 0-1.
0: Já si myslím, že na každém takovémhle šampionátu by si prostě každý tým aspoň na chvilku měl okusit, jaký to je být ve vedení. No, tak jsme jim to ukázali, no a stačí, ne zase, nebo?
1: No, já myslím, že už to stačí, ale vzhledem k tomu, že už jsme vystřelili 30krát, ještě furt to tam nepadlo a Italové se za půlku podívali asi jednou, tak nevím, z čeho chcem dát gol, ale půlka zápasu ještě před náma, držte palce, my je držíme taky, snad to dneska zvládneme.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola Originál, bylina limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
3: Já z tebe snad vykvetu.
4: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve Valdiviánském lese.
2: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
5: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
2: Přijď si to s námi užít naplno. V neděli 24. května od 13.30 na Hippodromu Most pořádáme tradiční dostihový den cenu první dámy České republiky. Čeká tě napětí na dráze, skvělá atmosféra, program pro děti i dospělé a bohatý stánkový prodej. Fandíš dostihům nebo si chceš jen užít krásný den s rodinou a přáteli? Tady budeš správně. Hippodrom Most. Neděle 24. května od 13.30. Těšíme se na tebe.
6: Pozor, důležitá změna. Tradiční chabařovická pouť se letos kvůli opravám náměstí přesouvá na letiště v Ústí nad Labem. Již tento víkend vás čeká 31. ročník s více než 40 atrakcemi, stánky, občerstvením a parkováním zdarma přímo v areálu.
7: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
7: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
8: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
7: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
7: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
9: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
7: Tenhle zážitek najdete pouze na...
10: Firma na zážitky.
2: CZ. S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
11: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.stárnet.cz.
12: Housebrand Café, per favore.
13: Si, signora.
14: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
15: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 125 gramů za 24,90 a výběrové špekáčky řezníku v talíř 600 gramů za 69,90. Penny.
16: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
17: Hit Radio North Music.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Hlase jako zvon, to je Adele, její Skyfall na Hit Radio North Music. 17 hodin 51 minut, nejvyšší čas udělat dětem papa.
1: Neboli naše hlasy se s váma loučí. Kamil Bílský vám přeje krásný zbytek večera.
0: Káťa Haplová vám popřeje krásný zbytek večera.
1: A nenechte si to zkazit s hokejem, přátelé. Protože po dvou třetinách skutečně prohráváme na mistrovství světa v ledním hokeji s Itálií 0-1.
0: S Itálií, to se špagetama, chápeš to?
1: V životě už nevezmu makaron do huby.
0: Já si dneska udělám a rozkoušuje pořádně.
1: Dej jim pořádně. Tak se mějte krásně, no a co můžeme slíbit, že zase zítra ve 3 na Hit Radio North Music. Ahoj.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Přejeme pohodové odpoledne všem řidičům za volanty. Dejte pozor v Ústí nad Labem, v Hrnčířské ulici směrem do centra, za křižovatkou s přístavní. Máme tady nehodu dvou osobních aut. Na místě je policie a doprava tam v místě zpomaluje, tak opatrně. A šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: Tedy nyní dvakrát v Děčíně. Tedy slaví velké zahájení prodeje se skvělými nabídkami, jako jsou výrobky na tvoření od 30 korun nebo naše kufry za neuvěřitelných 260 korun. Zahájení prodeje Tedy. Dnes Ústecká 1905/8 Děčín. Tedy hýří nápady.
5: trenirkarna.cz.
6: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
5: trenirkarna.cz.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Lidé si zatím objednali české státní dluhopisy za 22,5 miliardy korun. Zájem tak překročil původní emisní plán 20 miliard. Ministryně financí Alena Schillerová rozhodla, že se budou dluhopisy republiky prodávat i po překročení emisního plánu, a to až do odvolání. Původní plán byl do 28. června. Vláda rozhodne o složení delegace, která pojede na červencový summit NATO v Ankaře na jednání 8. června. Po dnešní schůzce s ministrem obrany Jaromírem Zunou to potvrdil premiér Andrej Babiš.
8: Co je nejdůležitější, je, že jsem požádal pana ministra, aby už připravoval mandát delegace na summit NATO. Vláda ten mandát projedná pondělí 8.6., kde i rozhodne o delegaci na summit NATO.
7: Jaké bude složení delegace, ale nechtěl Andrej Babiš předjímat. Škoda na úrodě ovoce kvůli mrazům bude podle odhadu až 1,5 miliardy korun. Úroda bude navíc o 50% nižší. Nejvíce postižené oblasti jsou ve středních a východních Čechách, ale i některé části Moravy. Běžná roční sklizeň ovocnářů představuje zhruba 140 tisíc tun. Letošní odhad je tedy poloviční.
1: Hokejový servis Hit Radio.
7: No a v závěru tedy ještě hokejový šampionát. Českému nároďáku se proti Italům zatím nedaří. Po druhé třetině naši prohrávají 0-1. Ve skupině A už padlo nepatrně více gólů. Švýcarsko válcuje Rakušany, po druhé části vede 7-0.
9: Teplé počasí začíná. Vezměte děti do sportareálu Klíny. Zipline, bike park, bobová dráha, restaurace a spousta zábavy pro celou rodinu. Jaro plné zážitků, sportareál Klíny.
7: V noci a ráno oblačno, polojasno, zejména v Čechách ještě místy přehánky, ranní teploty 12 až 7 stupňů, během dne pak proměnlivá oblačnost, místy slabý déšť nebo přehánky, maxima 18 až 24 stupňů a vítr od severozápadu.
10: Sami jste to slyšeli, přátelé, na ten hokej snad ani nemá cenu koukat, jo? Za to si můžete nechat zahrát nějakou svoji oblíbenou. Je tady středa, vaše středa. Až do 21. diktujete, co budeme hrát. Já jsem Kuba Urban a začínáme s Michaelem Schultem.

Středeční večer po 6. hodině, což znamená jediné, přátelé, Hit Radio je s vámi a vy nám píšete, co chcete zahrát. Co budeme hrát, záleží jenom a jenom na vás. No a první zprávy už chodí na 777-937-777. Budu samozřejmě rád, když to budou třeba i hlasovky, které můžete nahrát úplně bez problému přes SMS-ku nebo přes WhatsApp. Číslo je stále stejné, takže 777-937-777. Marťas, zdravím tě, chtěl bych prosím tě nechat zahrát píseň od Petra Muka, Láska ta nebezpečná věc, a bylo by to pro mě a pro tebe, věrný posluchač. Marťasi, všechno je připraveno. Já myslím, že bychom jakoukoliv píseň měli stále ještě věnovat českým hokejistům, aby zatraceně už s těma Italama něco udělali, protože ano, je to k nevíře, ale na začátku třetí třetiny stále prohráváme s Itálií 0-1, jo? A na tom skóre se stále nic nezměnilo. Jak říkám, dneska možná je cokoliv lepšího, než sledovat hokej. Já vás ovšem budu informovat. Takže první píseň na přání, tady je Petr Muk, u nás na Hit Radio.

0: Robin Schulz, Million Good Reasons. Vy posloucháte Hit Radio. No a vy rozhodujete o tom, co bude jako další písnička. Kamarádi, 777-937-777, dneska to diktujete vy přesně tak. Co byste si dneska jako přáli? Možná bychom měli zahrát směsku nějakých italských hitů. To mě teďko napadlo. No, je to jedna jedna už mezi náma, jo? Ale uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Samozřejmě mluvím o zápase mistrovství světa v ledním hokeji. Nicméně, jedna hudební přání, které nás přenese až do 90. let, dáme si totiž klasiku La Bouge à Be My Lover a je to od Lenky, protože zkrátka tuhle pecku má úplně nejraději. Co vy, jak jste na tom? 90, 80, 0, něco nového? Záleží jenom za vás. 777-937-777.
1: Trenírkárna.cz.
2: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trenírkárna.cz.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinsa na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám, spadla si mi z nebe.

0: co Maroon 5 a jejich Animals na Hit Radio, přesně podle vás, teda alespoň doufám, protože tak vlastně znělo jedno přání, které dorazilo sem ke mně, dokonce hlasové.
1: Chtěla bych zahrát Animals pro všechny ty, co dnešní krásný počasí využili k nějakému sportu. A teď jsou na cestě domů, díky.
0: Tak doufám, že to byly správný Animals, protože pak ještě mohl být Martin Garrix. Což se mimochodem k tomu dobrému počasí a dneska k nějakému sportu jako celkem hodilo. Tak děkuju za vaše zprávy, které posíláte na 777-937-777, protože vy rozhodujete o tom, co u nás na Hit Radio dneska budeme hrát až do 21. Vaše středa a vaše přání, ať už SMS-kou, WhatsAppem, anebo třeba hlasovkou, jakýkoliv způsob samozřejmě beru. Zahraj Danza Kuduro, bude to pro Martinu, Jirku a taky pro celý náš pracovní kolektiv, protože jsme prostě jako nejlepší, jo? Tak to napsal Marcel, Marceli, jako by se stalo, jeden Don Omar je připraven, Taylor Swift za pár minut a další přání taky na Hit Radio.

0: Je to dáma, je to hviezda par excellence. Taylor Swift, The Fate of Philia. A to těsně před 6:45. Hit Radio s vámi a taky vaše středa, to znamená, že až do 21 je playlist Ve vaší moci. Cože to budeme hrát už za chvíli? No, směřujeme do Brna a budeme hrát Migi, to je jasný. Mudr Ivana Justana pro doktora Ivana Justana k jeho kulatým narozeninám hodně zdraví, štěstí. Ivet a Simona Rajmič, Brno. Děkujeme, pěkný večer, jasně, dáme za chvíli MIG 21 a bude spousta dalších vašich přání, které směřujete na 777-937-777. Tak rozhodně dál posílejte vaše zprávy, ať už přes WhatsApp anebo hlasovky, je to úplně jedno. Zahraju vám.
1: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
2: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás. V nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech. A s dopravou zdarma. Když sedací soupravu, tak tu nejlepší. nejlepší-nábytek.cz.
3: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
4: Radíte?
5: A tohle znáte?
4: Bylo to fajn, ozvu se.
5: Sestěhujem se hned?
4: Zapomněl jsem peněženku.
5: Uděláme si selfiečko?
4: Promiň, volá manželka.
5: Mrkneme do pařížský.
4: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
6: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande? Elite Date, seznamka pro vztah.
7: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
6: elitedate.cz.
8: Ústecký kraj vás zve na Den pěstounství. V pátek 23. května vás na Mariánské louce v Děčíně čeká den plný zábavy pro celou rodinu. Akce probíhá v rámci oblíbeného dřevosochání a nabídne soutěže pro děti, pestrý program i setkání s pěstouny a odborníky. Přijďte poznat silné životní příběhy a podpořit náhradní rodiny. 23. května Mariánská louka v Děčíně. Den pěstounství Ústeckého kraje. Protože každé dítě si zaslouží domov.
9: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Eva Max, ta hra je před 7 hodinou, vy posloucháte Hit Radio. Poprosili bychom zahrát písničku na přání Disturbed, Sound of Silence, s přáním pro všechny divoké kočky z Milíkova Anton Clemens. A prosím, jestli by bylo možné po 19. hodině, no tak to si na to budeme muset počkat asi až po 19. hodině. Já jsem tady měl připravený až úplně jiný písničky, dobře. Tak dáme jednu, kterou bychom měli zahrát přímo do Valašského Meziříčí. Zahrajeme prosím tě Lunu a Vamos a la Playa a bude to pro mého tatínka Jiříka na odpolední směnu, ať ti práce utíká, rychle uteče od ruky. A připomínám, už tenhle víkend Anfík sobota 23.5. bude hrát ve Valašském Meziříčí Turbo. Tak zdravíme moc Tomáše, ano, dáme si jednu Lunu a Vamos a la Playa a za chvíli 19. hodina a i po ní. To je přesně podle vás.

0: Tedy nyní dvakrát v Děčíně. Tedy slaví velké zahájení prodeje se skvělými nabídkami, jako jsou výrobky na tvoření od 30 korun nebo naše kufry za neuvěřitelných 260 korun. Zahájení prodeje Tedy. Dnes Ústecká 1905/8 Děčín. Tedy hýří nápady.
1: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt? A kam pojedeme?
2: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
3: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Sedmá večer a středa v kalendáři, což znamená, že to, co hrajeme, ovlivňujete u nás na Hit Radio jenom a jenom vy. Hit Radio, yeah, yeah. A dobrá zpráva, jestli jste si mysleli, že s těma Italama jsme prohráli, tak ne. Nakonec 3-1, ale teda bylo to trápení, co si budem povídat. Takže hokej už máme za sebou a věnovat se můžeme muzice. Na 777-937-777 vybíráte vaší oblíbenou, nahráváte vzkazy, posíláte WhatsAppkou nebo SMSkou a můžete ovlivnit, co budeme hrát. Tady jsou Krištof a Hvězdáři. Hit Radio.
7: Všechna ta slova.

Sound of Silence, tentokrát ve správný čas, po 19. hodině. My jsme Hit Radio a děkujeme Nikče, Andy, Aničce, Evičce. A zkrátka moc zdravíme, protože tohle bylo hudební přání přímo od vás. Mimochodem, zdravíme všechny pracující, jo? Sexy tým Anton Clements. Protože budeme hrát na odpolední směnu taky Queeny a We Will Rock You. Holky, moc zdravím, jo? Užívejte, zvládněte to, bude to trvat ještě nějakou tu dobu, ale nebojte se, jo? Já vám k tomu budu hrát prostě skvělý písně a vy si můžete nechat zahrát tu svoji. Je to velmi jednoduché, stačí vzít telefon 777-937-777, to správné telefonní číslo. Namluvte klidně hlasovku a nebo prostě pište. Záleží, co máte rádi. A směřujte to na to správné číslo až do 21. hodiny. Tady jsou Queeny a taky večerní vaše středa na Hit Radio.

0: jsou Linkyni a ty patří sem k nám na Hit Radio. Stále dobrý večer, přátelé. Ve čtvrt na 8. No a co bude dalšího? Budeme hrát do Českých Budějovic. A to kabáty. Bude to konkrétně pro dětičky Lukáška Krištůvka, taky pro milovanou ženušku Jitušku a pro bráchu Jaromíra, aby se mi dobře dělala večeře. A na večeři dělám sekanou a bramborovou kaši. Martin, Marťas, vynikající volba, opravdu skvělá. Taková dobrá sekačka s bramborovou kaší, hele, to máte pak hned lepší den. Mimochodem, jaká je vaše večeře? Klidně napište mezi tím, co si budete diktovat, co chcete zahrát, jo? 777937777 je naprosto jasný, že za chvíli hrajeme kabáty.
1: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
2: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
3: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
2: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
4: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
5: Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbik.cz a přesvědčte se sami. bbik.cz, specialista na kočárky a autosedačky.
6: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.

Evičky Boží Mlejny. Eva Farná byla v několika vašich hudebních přáních. A také tady pro příjemnější středeční večer. Jarda třeba napsal, jestli bychom nemohli zahrát nějakou českou zamilovanou pro mě a moji lásku Helenku. Tak Jardo, zdravíme a samozřejmě se k tomu připojujeme. No a co dalšího si dáme? Tentokrát pojedeme v rytmu 90. let. A v rytmu, tak jak hraje třeba na naše další kamarádská stanice, a to Hit Radio 90, kde ladíte v dabu od rána až do večera ty nejlepší 90. Mimochodem Zuzka, která píše úplně poprvé sem k nám na Hit Radio, tak říká, že už nás dlouho poslouchá. A k těm 90 by si přála nějakou od 24/7. Tak Zuzi, všechno je připraveno. Dáme si Leave Them Alone. No a další velké hity už jsou taky na vás. Na 777-937-777. Vemte telefon a až do 21. hodiny máte šanci ovlivnit to, co hrajeme.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdát.

0: I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzóna, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.
1: Hit Radio City.

0: My jsme Hit Radio a nabízíme vám už za chvíli další vaše hity, které jste si nechali napsat, o které jste si vlastně nadiktovali na 777-937-777. Alvaro Soler bude pro Šárku, která se dneska večer učí. A protože bylo nádherný počasí, tak o to víc jí to štve. Tak rozhodně bude mít co dohánět, protože dneska musela i na sluníčko. Šárko, Alvaro Soler připraven za pár minutek a další vaše přání rozhodně stíháme. Vy můžete napsat na 777-937-777 a to až do 21. hodiny. Je to vaše středa.
1: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz
2: Čau, já jsem Honza. Už 12 let jezdím u Sambuláru a jsem tu fakt rád. Mám vlastní auto, vejplatu vždy včas. Jo, a taky každý rok zvedají plat. Takže jestli máš CE, neváhej a přidej se k nám. Mrkni na sambular.cz. Tak čau.
3: Hausbrand Café per favore?
4: Si, signora.
5: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
6: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. Komfort-group.cz.

Offenbach a Overdrive. Jasně, před 20. tedy 8. hodinou večerní. Vaše středa, Hit Radio, a vy ovlivňujete, co budeme hrát. Přála bych si You Rock My World od Michaela Jacksona. Posílám pozdrav moderátorovi, a to jsem já, a taky všem posluchačům, kteří mají rádi Michaela Jacksona, krále popu, který nikdy neumře. Díky moc, zdraví Lukáš Ostravy. Tak Lukáši, You Rock My World a Michael připraven právě teď. Do 8. hodiny ještě Train a po 8. další poslední 60 minutovka, kterou můžete ovlivnit na 777 937 777. Kamarádi, přátelé, hezkou středu, je to na vás.

0: Novoveská.cz. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská.cz. Novoveská.cz.
1: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
2: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.stárnet.cz.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
1: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
5: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na...
4: Firma na zážitky.
1: CZ.
6: Jdeme na to, 20. odbyla, vy posloucháte Hit Radio, s vámi je Kuba Urban. No a poslední hodinka přesně na vaše přání. Hit Radio. Ahoj, vařím dětskám večeřu, tak dejte tam nějaké činasky, prosím, ať se mě lepší vaří, jo? Díky moc, Radim z Valašska, Radime moc zdravíme. Tady je novinka od činasky, jmenuje se Selhání a za pár minut další vaše hudební přání, které chodí na 777 937 777. Vaše středa i po 20. hodině.

Lady Gaga, Dead Dance. Jarka nám píše, zahrajte mému manželovi, Stáničkovi, který právě teď betonuje. On má prý radost, že Češi dneska vyhráli nad Itálií. Tak tohle bylo něco od Lady Gagy. Doufám, že stále, teda že už přestal betonovat, prosím vás, už zapadá slunko. Normálně ho vemte domů, jo? Jak to nemá to betonování za trest. 777-937-777, to je to správný telefonní číslo, který slouží pro vaše zprávy, pro vaše WhatsAppky, SMSky, hlasovky, zkrátka pro vaše písně na psání. Je tady vaše středa a budeme hrát něco, vlastně tak

0: Feels Like I'm Fallen in Love, to jsou skvělý Coldplay, které hrajeme ve 8:45. A hrajeme pro vás, protože vy si diktujete na 777-937-777. Mimochodem tohle bylo pro Markétu rovnou do Liberce. Tak tam zdravíme, tentokrát to vyměníme vlastně za druhý kout republiky. Ahoj, chtěla bych písničku Drahokamy, chtěla bych písničkou Drahokamy překvapit svého partnera, no jo. Takže u nás děti večeří a já s partnerem si společně vaříme a užíváme si večer. A já bych ho chtěla právě překvapit písničkou a říct mu, dobře poslouchejte, že ho miluju a děkuju mu za společných 15 let a za všechno, co pro mě a holky dělá. Příjemný večer všem. Ježiš, to je tak krásný přání, přátelé. Ivča ho mimochodem napsala. Tak Ivčo, já doufám, že to doputovalo přesně na ta správná místa, kam mělo, jo? Že partner slyšel. A Miraj Drahokamy dáme za chvíli.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Hit Radio. Hit Radio.

Ahoj Kubajs, prosím tě, zahraj mi nějakou osmdesátku, protože já tu dobu pamatuju. To napsal Pepča, tak tohle byly Inexus a New Sensation. Když už jsem měl teda volnou ruku, tak jsem vybral Inexus, ale osmdesátka absolutně vypečená a skvělá. Tak, co bude dál? Přesně to, co si přejete na 777-937-777. Sabina napsala, že by hrozně chtěla Hunter X a Golden a že by to chtěla poslat všem svým kamarádkám, protože zítra ve škole čeká písemka, tak ať to zvládnou. Hele, my se připojujeme taky. Doufám, že taháky jsou na svém místě, protože vždycky, když si připravujete tahák, tak se to vlastně učíte, jo? Já bych se toho nevzdával. Hunter X a Golden právě teď, za pár minut, další vaše přání a určitě třeba taky Do Jacket. To všechno hrajeme na Hit Radio a hrajeme to přesně v 8:30. To znamená, že nám zbývá poslední 30-minutovka na vaše hudební přání. Hit Radio.

0: Imagine Dragons. I tohle jsme hráli přesně podle vás, respektive podle Martina. No a za okamžik si dáme úplně poslední dnešní přání. Já vlastně stihnu ještě dvě, protože je tady zpráva od Hanky, která napsala, že by chtěla tu novou od UDG. Bohužel si nepamatuju ještě, jak se to jmenuje, ale vím, že to hrajete. No trefa, Hani, ano, jmenuje se to Odlétáš a UDG si dáme už za pár minutek. 777-937-777, vím, že stihneme ještě jedno hudební přání a to už za chvíli. 9. hodina se blíží, vaše středa a Hit Radio.
1: Radio. All the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

UTG, jejich novinka Odlétáš. Tohle vám hrajeme těsně před 9. hodinou. Já jsem Kuba Urban, pomalu, ale jistě se rozloučím, protože za chvíli už je tady večer. Vaše středa alespoň pro tento týden splněná. Spousta vašich hudebních přání, já za ně děkuju, ale nebojte se, zase příští týden ve stejný čas mezi 18. a 21. hodinou vám zahrajeme zase to, co si vy budete přát. A klidně už teď napište na hitradio.cz. Tady je poslední přání a to je Miley Cyrus a Kuba Urban se bude těšit zase příště. Thank you.

0: existují oslavy, na které se jen tak nezapomíná. A pak jsou oslavy, na které se chodí. Toyota Gosei Czech slaví 25 let a otevírá dveře všem přímo v Klášterci nad Ohří. Sobota 13. června Open Air Festival. Like it, 100 zvířat, David Koller. Zábava pro děti, atmosféra pro dospělé, den pro všechny. A vstup neřešíš, je zdarma. Toyota Gosei Czech slaví 25 let. Buď u toho.
1: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější. Housebrand Café per favore?
2: Si, signora. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. housebrandkava.cz
3: Hit Radio North Music.
4: Zlepši si náladu.

láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz

hit rádio Nord Music.

0: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Hit Radio.

0: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
3: CZ.

time.

pojď zpívat, tančit, náhlas se smát, pojď zpívat.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Nord Music. Tohle vám hrajeme nově. Rehab.

0: Dua Lipa.
1: Hi, I'm Lenny Kravitz.
2: Hey. Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: ty dny, v nich si byla ty, těžko se ledáme drahokami.
1: Hit Radio North Music.